mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice. V taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná i to.

letí k vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

jsem pálil archiv svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a sítí žilu,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář a botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se mi to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: Pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarina, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmariny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarina samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takové to chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů, klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože jestli tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla, byste vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku. Tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou. A hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru. Tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
1: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
2: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
1: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
2: Je to práce, no ale většinou to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
1: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
2: Je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
1: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
2: Chovatelská organizace Základní Holice má 105. výročí.
1: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
2: Asi jedna z nejstarších a možná i největších. Mm.
1: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomoc? Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
2: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
1: A teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
2: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
1: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
2: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrií a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
1: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
2: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
1: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
2: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
0: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobbyredaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky, z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabičkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníku na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český Slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého Slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: totiž víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na 4. místě je stejně jako rok předtím a celkově po 10. Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Neutbárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

roku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově 4. zlatý slavík a hlavně 3. za sebou, tedy čistý hattrick, Eva Farna. Zvítězit 3x za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve 5. zpěvačkou v historii, které se to podařilo. A navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: tě dokola.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravské centrum duševního zdraví rozšíří péči. Smuteční síň v Orlové čeká oprava, návrh bude hotový za měsíc. Regionální dny železnice zakončí letošní sérii Dnes v Bohumíně. Dnes bude skoro jasno, s teplotami do 23 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Ostravské centrum duševního zdraví se od poloviny listopadu vrátí do nově opravené budovy. Historický dům na Kavkově ulici zrekonstruovala najatá firma více než rok. Zachovala se památkově chráněná fasáda a schodiště. Interiér se proměnil podle potřeb centra. Zařízení nově zvládne pomoci téměř dvojnásobný počet pacientů. O lidi se bude starat více lékařů, zdravotních sester i sociálních pracovníků, říká za centrum Gracián Svačina.
2: Pacient přijde bez nějaké čekací doby do 48 hodin, je mu poskytnutá péče. V celé té šíři, sociální, zdravotní, psychiatrická, psychologická. A my pracujeme na tom, abychom po nějaké době toho pacienta mohli propustit do nižší formy podpory. Takovýmhle způsobem my vlastně jsme schopni obsloužit 220 pacientů.
0: Orlová připravuje opravu smuteční síně ve staré části města. Architektonický návrh by měla radnice získat už za měsíc. Studie se zaměřuje na modernizaci technického zázemí a úpravu prostor. Smuteční síň je součástí rozsáhlého historického městského hřbitova. Jehož areál zahrnuje také židovské pohřebiště.
3: Oprava smuteční síně je dalším krokem v revitalizaci hřbitova. V uplynulých letech radnice rekonstruovala chodníky a také historicky významný pomník padlým za Těšínsko, který připomíná oběti sedmidenní války. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Vlakové nadšence dnes čeká regionální den železnice v Bohumíně, který zakončí letošní sérii těchto akcí v krajích. Právě železnice výrazně ovlivnila rozvoj Bohumína. Díky napojení na další tratě se město postupně proměnilo ve významný dopravní uzel. V tamním depu se v sobotu otevřou brány návštěvníkům, kteří si budou moci prohlédnout modelovou železnici a užít si vystoupení písničkáře nebo vokální skupiny, upřesnila mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
4: Vlakoví nadšenci se budou moci svést parními vlaky do Petrovic u Karviné nebo motorovým vlakem po důlních vlečkách mezi Ostravou a Bohumínem. Depo otevře své brány v 9 hodin ráno a nabídne návštěvníkům výstavu železničních vozidel a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé.
0: Necelé dva týdny před svými stými narozeninami zemřela ve čtvrtek herečka Štěpánka Ranošová. Uvedla to mluvčí Národního divadla Moravskoslezského Šárka Sviderová. Štěpánka Ranošová byla jednou ze zakladatelek Ostravského divadla Petra Bezruče a jeho dlouholetou přední členkou. Před dvěma lety obdržela cenu Thálie za celoživotní mistrovství.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud ale o nějaké dopravní komplikaci víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Máme 4 minuty po 5. hodině, je sobota 3. října. A v kalendáriu, které začne už za chvíli, se samozřejmě dozvíme jména známých osobností, která slaví. Svátek mají všichni Bohumilové, tak už teď jim na dálku můžeme popřát. A z těch známých osobností, alespoň co my víme, slaví narozeniny třeba herečka, zpěvačka Barbora Poláková, a nebo také slaví americká zpěvačka Gwen Stefaniová. A těch známých osobností, jak jsme říkali, je mnohem a mnohem více. Za chvíli prozradíme podrobnosti. No a pak se podíváme také do inhalatoria, kde, a to zní skoro zasněně až básnicky, po trnkových větvích stéká léčivá solanka z podzemí. My jsme to dokonce vyzkoušeli, vyrazili jsme do Karviné a informace pro vás budeme mít krátce před půl šestou. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Je sobota 3. října, Český rozhlas Ostrava, který právě posloucháte, vám v 5 hodin a 11 minut nabízí originální kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Sobota 3. října, svátek má Bohumil, nebo třeba i Amadeus. Což je jenom latinská podoba Bohumila. Tady je Petr Jungmann. Před 800 lety v roce 1226 zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. První přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu vysílal reportér Josef Laufer přesně před 100 lety v roce 1926.
3: Zápasu přihlíží dle odhadu asi 25 tisíc diváků.
2: Komentoval fotbalový zápas Slavie Praha s Hungárií Budapešť.
3: Obě mužstva jsou již na hřišti.
2: K jednomu z nejkontroverznějších incidentů ponorek během studené války došlo přesně před 40 lety. V roce 1986, asi 1000 kilometrů od Bermud, během rutinní hlídky explodovala torpédová komora sovětské ponorky K-219. Ta měla ve výzbroji 16 jaderných balistických raket. Sovětská strana obvinila Spojené státy, že za nehodu stála kolize s americkou ponorkou USS Augusta. Američané ale jakýkoliv kontakt popírali. Moskva rozhodla, že poničená ponorka musí být odtažena zpátky k Murmansku. O 3 dny později se ale poškození ukázalo jako fatální a tak K-219 skončila na dně moře v hloubce 6 kilometrů. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo před 5 lety v projektu Pandora's Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. V odhalení se objevilo také 300 Čechů, ale třeba také zpěvačka Shakira, Elton John, Ringo Starr nebo modelka Claudia Schiffer. 45 má rodák ze švédského Malmö, bývalý fotbalový běc Zlatan Ibrahimovič. Já přeju hezkou sobotu.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální meteorologické informace už jsou připraveny v 5 hodin a 16 minut. Pojďme se podívat, jak to vypadá na Lysé hoře. Tam je 9 stupňů Celsia. V Ostravě Porubě mají 6 stupňů Celsia a na Horní Bečvě 7 stupňů Celsia. Podle dnešní předpovědi počasí má být slunečno a teplo. Očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být dobré, ráno mírně nepříznivé. Tolik aktuálně počasí. Krásné ráno.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a představte si, že se teď nově můžete dobře nadechnout v Karviné. Ve městě, které bylo symbolem špatného ovzduší, vzniklo místo, které naopak ocení lidé s dýchacími obtížemi. Karviná totiž otevřela nové, volně přístupné inhalatorium. Uvnitř dřevěné konstrukce jsou trnkové větve, po kterých stéká léčivá solanka. A do okolí se tak uvolňuje jemný aerosol.
1: Děti, tak pojďte, budeme dýchat pořádně a nadechneme nosíkem a vydechneme pusinkou.
2: Se skupinkou 6 předškoláků tady do Karviné z Ostravy přijela Gabriela Lašková z dětské skupiny.
3: Protože my máme hodně nemocných dětí a vlastně tady to byla taková příležitost, jak spojit hru s něčím užitečným.
2: To, co asi teď slyšíte, tak to jsou tisíce kapek, které stékají z té vysoké konstrukce, to jsou nahusto napěchované trnkové větve. Já jako astmatik to můžu otestovat docela poctivě a tohle to znám z Polska, takže vím, že čím blíže, tím je to pro mě lépe. Je to hned cítit trošičku chlad a hlavně vlhkost. Dýchání to jednoznačně prospívá.
4: Problémy s plícema mám, takže zkouším, či to bude mít nějaký účinek.
2: Nové inhalatorium zvídavě zkoumá bývalý horník Petr. Znáte, jak to funguje, na jakém principu?
4: Ne, právě jsem teďka došel.
2: To je solanka, ta voda, která stéká. A vlastně to jsou trnkové větve, hustě takhle napěchované.
4: Ano.
2: A ty, protože jsou takové ostré, oni to vlastně tříští tu vodu, která vytváří takovou mlhovinu a to se dobře...
4: Proti slunci, že byla taková mlha, taký opar.
2: Ano, ano. A když půjdeme takhle, pojďte se mnou klidně blíž. A cítíte to, jak už je to chladnější?
4: Je. Budu zkoušet, mám to blízko.
2: Jo.
4: Mám to kousíček od domu.
5: Byli jsme v Polsku se podívat asi na 3 místa. Já jsem to viděla víceméně poprvé, protože jsem to ještě nikde nezažila, takže to byla úplně jako premiéra.
2: Popisuje mi přímo u té konstrukce její autorka, architektka Ivana Kuchařová.
5: A jsou tady nádrže umístěné pod zemí, které se teda zásobují vodou tady z Darkova, to je dobromovou a to se vlastně čerpá do toho inhalatoria, vlastně vytahuje se to nahoru.
2: Nové inhalatorium bude fungovat do konce října. Pak se musí voda vypustit, aby všechny ty trubky v té konstrukci v zimě nepopraskaly. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Kocova připraveny jsou krátké zprávy s Lucí Kociánovou.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Řidiči ode dneška tankují paliva za nově určené maximální ceny. Vláda stanovila strop pro litr nafty na 48 korunách a 54 haléřích a u benzínu na necelých 46 korunách. Tyto částky zůstanou stejné také v neděli a v pondělí. K regulaci cen pohonných hmot se kabinet vrátil začátkem října a počítá s ní zatím do konce měsíce. Lidé se dnes mohou prohlédnout novou kapli v katedrále Božského spasitele v Ostravě. Kaple je těsně před dokončením a zájemce provede architekt Marek Štěpán, který je autorem její podoby. Setkání pořádá městský ateliér Mapa, který zároveň hostí výstavu o Štěpánově díle. Akce začíná v sídle Mapy v 10 hodin dopoledne. Potopast v Nýtku na Třinecku zachytila v pondělí mladého medvěda. Informovala o tom Česká televize, podle které jde o plaché zvíře, které se drží dál od lidí. Medvěd nezpůsobil žádné škody na dobytku nebo včelstvu. Zvíře se pohybuje okolo hranic se Slovenskem a Polskem. Muzeum v Rožnově pod Radhoštěm se dnes připojí ke dní architektury a mimořádně otevře nový areál Kolibiska. Ten vzniká za Valašskou dědinou a otevřít se má koncem června příštího roku. Ukáže život bačů, dřevorubců a pasekářů. Českou fotbalovou reprezentaci po dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká dnes nejtěžší možný soupeř. Národní tým se v Oviedu představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Ti neprohráli rekordních 40 zápasů po sobě. Utkání bude pikantní pro španělského trenéra českého týmu Santiho Dineu, který řadu hráčů soupeře vedl dříve. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Silnice 1/57 v Krnově v části obce Červený dvůr je nyní mírně omezená. Probíhá tam nakládka řepy. Projíždějte místem opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: 5:32, to je přesný čas, tolik krátké zprávy a za chvíli předpověď počasí v telefonátu.

5:40, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za chvíli pozveme na mineralogické setkání, také na regionální den železnice. Dále se budeme pokoušet, alespoň zprostředkovaně, pozvat tedy na plavání v ledové Ostravici. No a ještě pozveme i na zahajovací večer Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic. To více uslyšíte za okamžik v tipech pro dnešní den a také přidáme předpověď počasí v telefonátu s meteorologem.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace a u telefonu už je meteoroložka Marie Klofáková. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Marie, jak to aktuálně s počasím vypadá?
2: Aktuálně je minimum oblačnosti, trošičku jenom nějaké vysoké průsvitné červité oblačnosti se vyskytuje na Bruntálsku a Krnovsku, ale to se bude rozpadat. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 7 až 3 stupni Celsia, ojediněle klesly až k 1 stupni Celsia, hlavně opět v údolích na Bruntálsku. Vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, jihozápadní až jižní do 4 metrů za sekundu.
1: A jaký je výhled ohledně počasí na celý víkend, tedy noc a zítřek?
2: Ještě noc bude jasná nebo skoro jasná, nejnižší teploty budou maličko vyšší, nejčastěji mezi 9 až 4 stupni Celsia, v údolích mohou klesnout až na 2 stupně Celsia a výjimečně se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 3 metrů za sekundu, anebo bude zcela klidno. Zítra ráno a dopoledne ještě bude slunečno, v průběhu odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat, večer musí být lokálně až zataženo. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, v průběhu dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní, mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Informace o počasí a Marie Klofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme krásné ráno.
3: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
4: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
5: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela, taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
4: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 6. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

díl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. V 5:51 jsou připraveny tipy pro dnešní den. První pozvánka je do Ostravy na tradiční podzimní mineralogické setkání. Koná se v aule Vysoké školy Báňské technické univerzity a o 9:00 do 14:30 odpoledne. Organizátoři vzkazují, ať sebou vezmete i děti. Je pro ně připravený doprovodný program. Ti, kdo mají rádi vlakovou dopravu, tak mohou do Bohumína na regionální den železnice, mohou se tam svést parními vlaky, bateriovým vlakem nebo motorovými vlaky po důlních vlečkách, prohlédnout si výstavu železničních vozidel v bohumínském depu a s dětmi si užít pestrý doprovodný program. První vlak odjíždí v 8:50. Další pozvánka je na plavání v ledové Ostravici pod dohledem zkušeného otužilce. Otužilci z Frýdku Místku se v 8:45 sejdou u jezu u Žida a vítají i úplné začátečníky. No a ještě pro vás máme jednu pozvánku, a to kulturní. Dnes je zahajovací večer Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic v Českém Těšíně. Představení Famílie v Českém Těšíně v tomto divadle začíná o 17:30. To byly tedy tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Tak si vyberte z nabízených akcí.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíše lehčí virózy. Krnov dnes pořádá dobrovolnickou úklidovou akci. Třinečtí hokejisté zvítězili nad Litvínovem 3-2 a vyrovnali jeho rekordní vstup do soutěže. Dnešek bude slunečný, teploty vystoupají až na 23 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu nepomáhají také současné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazněji oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
2: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
2: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
4: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
2: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Letošní rok je zatím třetí nejsušší za posledních 65 let. Míň srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Na sociálních sítích o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nedostatek srážek je podle něj patrný i v oblastech, kde obvykle prší nejvíc. Z horských oblastí je na tom nejhůř Šumava. Nejvíc srážek ve vyšších polohách naopak zaznamenaly krkonošské stanice Dvoračky a Labská Bouda. Krnovská radnice v rámci celostátní akce Uklidme Česko pořádá úklid nad letištěm v okolí tamního fotopointu. Sraz je přímo na místě v 9 hodin ráno. Město pro zájemce doporučuje funkční oblečení a pevnou obuv, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
5: O základní vybavení pro úklid a sběr odpadu se starat dobrovolníci nemusí. Na místě budou ochranné rukavice i pytle na odpadky. Město Krnov se na lokalitu soustředilo i proto, že zde zrovna probíhají opatření na zadržování vody v krajině a lidé se tak budou mít možnost s kroky radnice seznámit. Sport.
1: Hokejisté Třince zvítězili nad Litvínovem 3-2 a po 7 odehraných extraligových kolech jsou v tabulce první stále bez ztráty bodu. Touto bilancí vyrovnali 2 roky starý rekord soutěže, který se stejnou bilancí vytvořil právě Litvínov. O výhře tenkrát podle asistenta třineckého trenéra Žabky Jiřího Rašky rozhodl povedený začátek.
6: My jsme před zápasem apelovali na dobrý vstup, protože ty zápasy předtím to nebylo ideální, což si myslím, že se nám podařilo. Soupeře jsme dostávali pod tlak, dovolím říct, a dobrým forček. Získávali jsme kotouče, jen škoda, že jsme neodskočili možná na více branek, protože ty šance tam byly v předbrankovém prostoru, jsme nějakým dorážkám se dostali.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě je ulice U Pikuly uzavřena, probíhají tam stavební práce, projíždějte místem opatrně.
0: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
8: Jsou 4 minuty po 6. hodině, přejeme krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Za okamžik se můžeme protáhnout a probudit v ranní rozcvičce. No a pak půjdeme i za sportem, protože vítkovičtí hokejisté doma prohráli s Karlovými Vary 0-3. Na ledě zářil brankář Karlových Varů Dominik Frodl. A více vám prozradíme krátce před půl sedmou. Hezký a nerušený poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Přejeme klidné sobotní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. No a začít ráno zdravým pohybem. V 6 hodin a 12 minut můžete i v tuto chvíli, ať jste kdekoliv, připravte se na ranní rozcvičku Českého rozhlasu Ostrava. Povede vás Petr Peč, se kterým se v našem vysílání setkáváte vždy v tomto čase od pondělí do neděle. Takže začínáme.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedláhve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen, ruce pokrčené u ramen drží pedláhve. S výdechem jdeme vpřed do výpadu do pokrčených kolen a zároveň vytlačíme obě ruce nad hlavu. S nádechem jdeme zpět a vystřídáme nohy. Celý pohyb opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: 6:15 nabízíme aktuální meteorologické informace. Pojďme se podívat na Javorový vrch, kde je 8 stupňů Celsia. V Mošnově mají 4 stupně Celsia a jasno. A v Rýmařově 7 stupňů Celsia, jasno, čas oblačno. Podle dnešní předpovědi počasí má být slunečno a teplo, očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být dobré, ráno mírně nepříznivé. Tolik aktuální počasí, přejeme krásné ráno.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
5: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
4: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
6: 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, teď je 6 hodin 21 minut a pojďme za sportem. Karlovarští hokejisté nejspíš našli svého oblíbeného soupeře Vítkovice. Ty porazili už v 6. vzájemném utkání v řadě. V 7. kole typ Sport Extra ligy zvítězili v Ostravě 3-0. Velkou zásluhu na úspěchu karlovarských měl brankář Dominik Frodl, který udržel další čisté konto.
1: Nebudu lhát, vím, tak několik těch nul mám, je to příjemný. Jsem říkal, po minulém zápase bych rád ještě nějaký přidal. Jedno vajíčko tam je, no.
2: Usmívá se brankář Karlových Varů Dominik Frodl. V minulém utkání vynuloval Spartu a teď za svá záda nepustil žádnou střelu ani ve Vítkovicích.
1: Troufnu si říct, že v první třetině tam nebylo prakticky nic, měli tam jednu možná trošku nebezpečnější střelu. Ve druhý jsem měl nějakou pasáž, kdy jsme Vítkovice trošku pustili nějakých breaků, ale třetí třetině tam taky podle mě na konci možná nějaká 3-5 minutovka, že si tam vytvořili šance, ale myslím si, že skvělý výkon týmový, odehráli jsme všechno tak, jak jsme měli.
3: Samozřejmě Golman je vynikající, zachytal se skvěle, ale za nás to bylo málo, musíme se vyslačit té brány a stát před ním.
2: Říká vítkovický útočník Marek Kalus, ani on neprolomil neprůstřelnost Dominika Frodla, která trvá už více než 157 minut v kuse. Karlovarský trenér Pavel Patera tak může být spokojený. Jeho tým je i díky ve formě chytajícímu brankáři na třetím místě tabulky a má nejlepší obranu soutěže.
4: Ve druhé třetině tam byly pasáže, kdy Vítkovice nás tlačili a tam se asi rozhodoval zápas, protože tam nás podržel Frodo a podržela nás obětavost kluku a potom, když jsme dali druhý a třetí gól, tak si myslím, že už u třetí třetí jsme odehráli velmi slušně do té obrany. You can't afford a bad start
2: at home against a great team. Nemůžete si dovolit mít špatný začátek proti takhle skvělému týmu. Bránili velmi dobře, byli organizovaní. My jsme měli příliš mnoho vyloučení. V útoku jsme zase málo chodili před bránu do míst, kde to bolí. Doplňuje Pavla Pateru vítkovický trenér Jorik Trej. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 38-letou ženu z Frýdku-Místku našla policie mrtvou. Tělo kriminalisté objevili po necelém měsíci pátrání ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí dál prověřují. Podle policie už byla nařízena pitva. Zmizení ženy oznámil 3. září její manžel potom, co nedorazila do zaměstnání v Ostravě, kde pracovala jako asistentka soudce. Podle kriminalistů nebyla matka dvou dětí v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale policisté nevyloučili. Do Brna dnes zamíří nelegální mezinárodní tuningový sraz. Asi 1000 upravených aut z celé Evropy se nejdřív sjelo do Prahy. Celou akci tam hlídali policejní hlídky i vrtulník s termovizí a obešla se bez větších problémů. Účastníci se dnes přesouvají do Brna. Policie proto bude celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Ostravské centrum duševního zdraví se od poloviny listopadu vrátí do nově opravené budovy. Historický dům na Kavkově ulici zrekonstruovala najatá firma víc než rok. Zachovala se památkově chráněná fasáda a schodiště. Interiér se proměnil podle potřeb centra. Zařízení nově zvládne pomoci téměř dvojnásobný počet pacientů. Hlučín a Vřesina dnes pořádají už 20. ročník turistické akce Vřesinská šlápota. Připravená je trasa z Hlučínského horního náměstí do Vřesiny, kde bude zajištěný další program. Jak dodává zakladatel této akce Lubomír Teichmann, hlavním cílem je, aby se potkali známí a sousedé a měli na sebe trochu času. Čeští skýtaři získali na mistrovství Evropy v brokových disciplínách v Aténách 2. medaili. Po čtvrtečním bronzu žen v týmové soutěži mají kov stejné hodnoty v disciplíně duet Anna Šindelářová s Danielem Korčákem. Druhá česká dvojice Jakub Tomeček a Barbora Šumová obsadila 9. místo. Zvítězili Poláci Baxalary a Vlodarčiková. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno nebo skoro jasno? Teploty ty vystoupají na 19 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz v kraji je v tuto chvíli poklidný a bez vážných komplikací. A my vám přejeme šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: 6 hodin, téměř 33 minut, tolik krátké zprávy. Za okamžik přidáme také předpověď počasí, telefonátu s meteorologem a dále tipy pro dnešní den. Můžete si vybrat z nabízených akcí. Pozveme třeba za cymbálkou.
1: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je 6 hodin a 39 minut. Máme pro vás také tipy pro dnešní den, které vám nabídneme krátce před 7 hodinou. No a pozveme třeba do budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně, nebo zmíníme výročí zrodu legendárních krnovských tanečních festivalů. Dále pozveme na akci pro milovníky vína, nebo pozveme na hodokvas a také se zmíníme o pozvánce na koncert do Beskydského divadla v Novém Jičíně. No a ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava toho bude rozhodně ještě více, protože krátce po 9. hodině v našem pravidelném sobotním vysílání začíná magazín Mezi nebem a zemí a my vás zavedeme na relaxační místa v rámci pražské zoologické zahrady a také uslyšíte o olomoucké pevnosti Poznání a tamní nové expozici. Bude toho samozřejmě více. Jak jsme slibovali, za chvíli už předpověď počasí v telefonátu s meteoroložkou Marií Lufákovou.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Je 6:45, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Připraveny jsou aktuální meteorologické informace a u telefonu už je meteoroložka Marie Klofáková. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Marie, jak to aktuálně s počasím vypadá?
2: Aktuálně minimum oblačnosti, trošičku jenom nějaké vysoké průsvitné trvité oblačnosti se vyskytuje na Bruntálsku a Krnovsku, ale to se bude rozpadat. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 7 až 3 stupni Celsia, ojediněle klesly až k 1 stupni Celsia, hlavně opět v údolích na Bruntálsku. Vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, jihozápadní až jižní do 4 metrů za sekundu.
1: A jaký je výhled ohledně počasí na celý víkend, tedy noc a zítřek?
2: Ještě noc bude jasná nebo skoro jasná, nejnižší teploty budou maličko vyšší, nejčastěji mezi 9 až 4 stupni Celsia, v údolích mohou klesnout až na 2 stupně Celsia a výjimečně se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 3 metrů za sekundu, anebo bude zcela klidno. Zítra ráno a dopoledne ještě bude slunečno, v průběhu odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat, večer musí být lokálně až zataženo. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, v průběhu dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Informace o počasí a Marie Klofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme krásné ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6:51, to je přesný čas a připraveny jsou tipy pro dnešní den, takže nabízíme akce, z nich si můžete vybrat. V historické budově Muzea Těšínska v Českém Těšíně dnes připravili akci ke Dni seniorů, a to speciální komentované prohlídky expozice o slezské malířce Idě Mintzberg. Prohlídky začínají v 10 a ve 13 hodin, po nich následuje beseda s autorkou expozice. Zveme i do Krnova, kde oslavují výročí zrodu legendárních krnovských tanečních festivalů. Akce nabídne vzpomínkový program, vystoupení tanečních skupin a doprovodné taneční workshopy. Koná se v kině Mír od 15. hodiny. V Ostravě jihu pořádají 6. ročník akce pro milovníky vína. Na náměstí Ostrava jih čeká na příchozí 16 vinařství z Moravy i zahraničí. Zahrají tam folklorní soubory a cymbálové muziky. Akce Jih žije vínem začíná ve 14 hodin. Zveme také na hodokvas, a to na Slezsko-Ostravský hrad. Od 10. do 17. hodiny tam vystoupí různé historické skupiny a divadla. V obřadní síni jsou připraveny ukázky ručnic a starých zbraní. V erbovně je zase expozice středověké krejčovské dílny a na nádvoří bude středověká kuchyně s ochutnávkou. A ještě jednu akci máme. Jde o pozvánku na koncert do Beskydského divadla v Novém Jičíně. Vystoupí tam od 19 hodin kapela Eva More, Evy Moravčíkové, která má lašské hudební kořeny. Na programu koncertu je také křest alba Evy Moravčíkové s názvem Jednoduše. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 6:53. Přejeme krásné a nerušené ráno.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Frýdecko-Místecký hospic hledá lékaře a sestry. Čaková na Bruntálsku dokončila novou mysliveckou stezku. V koňských stájích ve Frenštátě pod Radhoštěm je dnes den otevřených dveří. Bude taky polojasno, teploty až 23 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Hospic ve Frýdku-Místku chce posílit tým lékařů a sester, hledá zdravotníky se zkušenostmi a paliativní péčí. Souvisí to i se spuštěním nové služby mobilního hospice. Podle ředitele Jana Jursy stávající lůžková péče nedokáže uspokojit zájem klientů.
4: Momentálně ten převis žádostí je v počtu asi 25 žádostí. Stávají se i situace, kdy těch žádostí, které čekají na, nebo těch pacientů, kteří čekají na hospitalizaci, je jich až 40.
3: Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Novou naučnou stezku můžou využít lidé v Čakové na Bruntálsku. Postavila ji obec a mapuje historii a tradici myslivosti v Čakové. Stezka vznikla ke 30. výročí vzniku tamního mysliveckého spolku. Naučná trasa je ve vrchní části obce a vede od úpatí vrchu Skalka podél Jeleního potoka k rybníku nedaleko lokality u Jelena.
5: Trasa má celkem 7 zastavení. Jde třeba o myslivecký posed nebo bludiště. Zároveň se můžou lidé naučit poznávat stopy zvířat a rozpoznávat zvuky zvířat. Z Čakové Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Lidé ve Frenštátě pod Radhoštěm dnes můžou navštívit tamní koňské stáje. Jezdecký areál na Nivách nabídne ukázky jezdeckého sportu, jízdu na koních nebo projížďku v kočáře. Sportovní oddíl TJ Slovan se koním věnuje 95 let a patří mezi jedny z nejstarších v regionu. Ve stevých stájích chová okolo 20 zvířat, která se běžně účastní i mezinárodních soutěží. Sport. Vítkovičtí hokejisté v 7. kole Tipsport Extraligy doma prohráli 0-3 s Karlovými Vary. Ostravanům na gól nestačilo ani bezmála 40 střel. Útočník Vítkovic Marek Kalus uznává, že karlovarský brankář Dominik Frodl má aktuálně skvělou formu.
6: Když to bylo Manovi lepí, tak samozřejmě lepí celému týmu, ale i Peci nás tam jakože se snažili boxoutovat a bylo těžké se dostat před branu a samozřejmě i golman je vynikající, chytal se skvěle, ale za nás to bylo málo, musíme se vytlačit té brany a stát před ním. Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů. Na horách naměříme okolo 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor, dneska dávejte na dálnici D1. Mezi 321. a 317. kilometrem ve směru na Brno je uzavřen levý jízdní pruh. Na místě se pohybuje vozidlo údržby. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jsem
0: jsou 4 minuty po 7 hodině ranní, přejeme klidné probouzení do soboty 3. října. Za chvíli písničky, které nestárnou, třeba od Jojo Bendu nebo Valdemara Matušky, a kromě toho pravidelný seriál Dvakrát měř a jednou řeš. Zaměříme se na jablka na stromech a proč někdy také tato jablka plesní nepochnění. A ještě se dostaneme k řidičské abecedě a zjistíme, jestli nám může policista zadržet registrační značky vozidla, a bude toho více. Klidný poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Hníjí vám občas jablíčka už na stromech? No tak stane se. A máte hnilobu na více stromech? Tak to už by mohl být velký problém, ale jenom na první pohled. Záleží totiž na tom, jestli je rok suchý nebo vlhký. Když je hodně deštivo, pak je více hníjících plodů. Ovšem hniloba plodů může být klasická monilióza, což je častá houbová choroba, která napadá zrající plody a způsobuje jejich hnědnutí a hnilobu. Původcem je houba z rodu lízenka, tedy monilinia. Hnití plodu zabráníte postřikem proti houbovitým onemocněním a také kontrolou jablíček, tedy probírkou plodů na stromech. Pokud rostou příliš blízko sebe, ty plody jsou na sebe namačkané, tak je jasné, že si hnilobu začnou předávat. Houbovitost se bude rozvíjet a to není dobré, musíte je probrat. Navíc je účinné prořezávat koruny stromů, aby tam lépe proudil vzduch, vítr a nedrželo se vlhko. A co je důležité, musíte právě v tomto období důsledně odstraňovat spadané listí a hníjící plody, to aby se choroba nedržela v blízkosti stromů ve velkém měřítku. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální informace o počasí jsou připraveny v 7 hodin a 15 minut. Na Šeráku je 7 stupňů Celsia, mají tam jasno, v Ostravě Porubě 5 stupňů Celsia, také jasno, a například ve Vítkově 6 stupňů Celsia a jasno. Dnes má být slunečno a teplo, očekáváme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 13 až 17 stupňů a rozptylové podmínky mají být dobré, ráno mírně nepříznivé. Tolik aktuálně počasí, hezké sobotní ráno přejeme.

0: sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: věcí.
1: 7:20, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Celý tento týden, každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dnes si řekneme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
4: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
3: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
4: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: A zítra si v posledním díle Řidičské abecedy řekneme něco o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Připraveny jsou krátké zprávy s Lucí Kociánovou. Hezký poslech a klidné ráno.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Česku se začínají.

0: Darkov, potvrdila jejich obchodní ředitelka Lenka Krotká. Frenštát pod Radhoštěm neumí najít zhotovitele cyklopointu. Už do druhého výběrového řízení se nepřihlásil ani jeden uchazeč. Stavba nového prostoru pro cyklisty tak nezačne dřív než v příštím roce. Radnice v místě plánuje přístřešek, stojany i posezení. Kamenníci ve frýdecko-místecké části Chlebovice pracují na nové zítce u tamního kostela a hřbitova. Původní kamenná zítka se už rozpadala a hroutila se směrem do ulice. Řemeslníci je proto rozebrali a teď staví novou. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Ruseovou porazila 6-4, 6-1 a narazí na Švýcarku Golubičovou. Pokračuje i Karolína Muchová, která si poradila s Britkou Boutlerovou 7-6 a 6-1. Její další soupeřkou bude Samsonová z Ruska. Ve třetím kole je i Sára Bejelek po výhře 6-3, 7-5 nad Australankou Inglisovou. Dále jde i Nikola Bartuňková, která zdolala Frechovou z Polska 2x6-2. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno nebo skoro jasno? Teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Svinově je v Rudné ulici uzavřený jeden jízdní pruh. Probíhá tam oprava mostní závěry, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Ostravské centrum duševního zdraví od podzimu zvládne pomoci více lidem s těžkými duševními onemocněními. Získalo novou budovu, navýšil se počet zaměstnanců a prodlouží se otevírací hodiny. Více vám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava prozradíme za chvíli.

0: Pět minut zbývá do 7:45, posloucháte Český rozhlas Ostrava a teď informace o Centru duševního zdraví v Ostravě. To má totiž obravenou budovu. V nových prostorách zařízení rozšiřuje péči o lidi například s těžkými depresemi, agresivitou nebo obsedantně kompulzivními poruchami. Takových klientů přibývá. Centrum bude mít nově také vyšší kapacitu.
1: Jsem potkal jednu pacientku, která už tady byla zavedena v Centru duševního zdraví, která se pokusila svého sebevraždu a vypila savo a bohužel měla zničený jícen, takže měla problémy, velké problémy s políkáním. Viděl jsem ji jednou a pak už se paní neobjevila a asi za dva měsíce jsem se dozvěděl, že paní zemřela. A teď náhodou jsem do péče převzal její maminku.
2: Psychiatr Jonáš Boček se už několik let stará o pacienty s vážným duševním onemocněním. Na péči se podílí i sociální pracovníci.
1: Je to obrovská výhoda v tom, že když přijde pacient a neví třeba ani, jaké má možnosti na nějaké sociální dávky, je bez peněz kvůli nemoci právě, která ho invalidizuje a neumí si ani zařídit ten invalidní důchod, tak je tady toto obrovská výhoda, kdy sociální pracovníci přijdou a opravdu s tím pacientem chytnou doslova za ruku a jdou s tím na ten úřad, všechno s ním zařídí.
2: S novými prostory zvládne centrum za rok pomoct skoro dvakrát tolika lidem. Zvýší se počet lékařů, zdravotních sester a sociálních pracovníků. Prodlouží se otevírací hodiny, říká za centrum Gracián Svačina.
3: Pacient vlastně přijde do toho CDZ a bez nějaké čekací doby do 48 hodin je mu poskytnutá péče. Ta péče je mu poskytnutá v celé té šíři, sociální, zdravotní, psychiatrická, psychologická. A my pracujeme na tom, abychom po nějaké době toho pacienta mohli propustit do nižší formy podpory. Takovýmhle způsobem my vlastně jsme schopni obsloužit 220 pacientů, kteří takhle se protočí tím CDZ-kem za ten jeden rok.
2: Provoz Centra duševního zdraví se vrátí do opraveného domu na Kavkově ulici v polovině listopadu. Z původní historické budovy z roku 1898 zbyla památkově chráněná fasáda a schodiště. Interiér se proměnil podle potřeb centra. Přibyl výtah a nový dvůr. Rekonstrukce trvala přes rok a vyšla na 37,5 milionů korun. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální informace o počasí. U telefonu už je meteorolog Václav Smolka. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Václave, jak to s počasím aktuálně vypadá?
2: Tak máme aktuálně slunečno, je totiž většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty jsou nejčastěji od 7 do 2 stupňů Celsia na horách a také na vyvýšených lokalitách máme o něco tepleji, a to i přes 10 stupňů Celsia. Vítr ten je slabý, jihozápadní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek, jaká bude sobota?
2: Tak to počasí se nebude měnit, čekáme i nadále jasno až polojasno, maximální denní teploty budou od 19 do 23 stupňů, na horách kolem 15 stupňů a vítr bude slabý, jihozápadní až jižní do 4 metrů za sekundu.
1: A jaká je předpověď počasí na noc a zítřek?
2: I v noci by mělo být jasno nebo skoro jasno, minimální teploty budou od 9 do 5 stupňů, v údolích to můžou být až 2 stupně Celsia a výjimečně se také vyskytnou přízemní mrazíky. Vítr bude v noci slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří. Zítra by mělo být ráno a dopoledne ještě jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat, večer lokálně až do zatažena. Maximální denní teploty budou podobné jako dnes, to znamená 19 až 23 stupňů, na horách kolem 15 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: To je tedy předpověď počasí na celý víkend. Ještě se vraťme k dnešku a k hodnotám tlaku a vlhkosti vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je aktuálně 1033 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje v kraji mezi 80 a 100%.
1: Předpověď počasí a Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, hezky, den naslyšenou.
1: Tolik aktuální předpověď počasí. Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Hezké ráno přejeme.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, ve kterém je právě teď připravený seznam tipů pro dnešní den, na které akce vyrazit. Třeba do Ostravy na tradiční podzimní mineralogické setkání. Koná se v aule Vysoké školy Báňské technické univerzity, a to od 9. hodiny do 14:30 odpoledne. Organizátoři vzkazují, vezměte sebou i děti, je pro ně připravený doprovodný program. Kdo rád vlakovou dopravu, může do Bohumína na regionální den železnice. Můžete se povozit parními vlaky, bateriovým vlakem nebo motorovými vlaky po důlních vlečkách, prohlédnout výstavu železničních vozidel v bohumínském depu a s dětmi si užít pestrý doprovodný program. První vlak odjíždí za necelou hodinu v 8:50. A nebo přijďte si zaplavat do ledové Ostravice pod dohledem zkušeného otužilce. Otužilci z Frýdku Místku se o 8:45 dopoledne sejdou u jezu u Žida a vítají i úplné začátečníky. A ještě zveme do Mezinárodního divadelního festivalu, do Českého Těšína, festival Bez hranic. Představení Familie v Těšínském divadle začíná o 17:30 podvečer. Tolik tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Tisíce upravených aut z celé Evropy se sjeli do Prahy na nelegální sraz. V Hlučíně začne 20. ročník turistické akce Vřesinská šlápota. Třinečtí hokejisté vyhráli nad Litvínovem 3-2. Dnes bude slunečný den, teploty až 23 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy, sjeli se na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Na bezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
5: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby tam nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání.
4: Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou proto celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo kriminalisté objevili po necelém měsíci pátrání ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí dál prověřují. Podle policie už byla nařízena pitva. Zmizení ženy oznámil 3. září její manžel, a to potom, co nedorazila do zaměstnání v Ostravě, kde pracovala jako asistentka soudce. Podle kriminalistů nebyla matka dvou dětí v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale policisté nevyloučili. Hlučín a Vřesiná dnes pořádají už 20. ročník turistické akce Vřesinská šlápota. Připravená je trasa z Hlučínského horního náměstí do Vřesiny, kde bude zajištěný další program. Jak dodává zakladatel této akce Lubomír Teichmann, hlavním cílem je, aby se potkali známí a sousedé a měli na sebe trochu času.
6: Chtěli jsme také propojit lidi z města a venkova. A myslím, že se to podařilo, protože šlápota není jen o ušlých kilometrech, je především o setkávání, o přátelství a o společných chvílích.
0: Sport.
4: Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a i po 7 extraligových kolech jsou stále bodově 100%. Vyrovnali tak 2 roky starý rekord vstup do sezóny právě Litvínova. Pokračuje autor 2 třineckých gólů Ondřej Kovařčík.
7: Jako každý zápas jsme chtěli jít za 3 bodama a hlavně jsme minulý zápas neměli ty začátky moc dobře, tak jsme chtěli hlavně dobře startovat, co se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start. Vlastně celé léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
0: Počasí.
4: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů a na horách na těch dnes naměříme okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na dálnici D1 je mezi 331. a 332. a půltým kilometrem ve směru na Ostravu uzavřen pravý jízdní pruh. Na místě probíhají údržbové práce, tak s tím počítejte. A my vám přejeme šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přejeme hezké sobotní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty. Po 8 hodině za okamžik začne pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo a zaměříme se spolu s průvodcem rubrikou Martinem Písaříkem na vzduch. A ještě se podíváme do Karviné a zjistíme, jak se dýchá v inhalátoriu, kde po trnkových větvích stéká léčivá solanka z podzemí. Jsme to za vás vyzkoušeli a také jsme zjistili, že jde o nové místo pro lepší dýchání. Inspirací byly stavby populární v sousedním Polsku. K tématu se dostaneme krátce před 8:30. Teď posíláme písničky, které nestárnou. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální informace už jsou připraveny, pojďme se podívat na Lysou horu, kde je 11 stupňů Celsia a jasno, v Ostravě Porubě 7 stupňů Celsia, také jasno a v Osoblaze 8 stupňů Celsia, skoro jasno. Podle předpovědí očekáváme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být dobré, ráno mírně nepříznivé. Tolik aktuálně počasí, hezké ráno.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle Kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Halka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a představte si, že teď se nově můžete dobře nadechnout v Karviné. Ve městě, které bylo symbolem špatného ovzduší, vzniklo místo, které naopak ocení lidé s dýchacími potížemi. Karviná otevřela nové, volně přístupné inhalatorium. Uvnitř dřevěné konstrukce jsou trnkové větve, po kterých stéká léčivá solanka. Do okolí se tak uvolňuje jemný aerosol.
1: Děti, tak pojďte, budeme dýchat pořádně a nadechneme nosíkem a vydechneme pusinkou.
2: Se skupinkou 6 předškoláků tady do Karviné z Ostravy přijela Gabriela Lašková z dětské skupiny.
3: Protože my máme hodně nemocných dětí a vlastně tady to byla taková příležitost, jak spojit hru s něčím užitečným.
2: To, co asi teď slyšíte, tak to jsou tisíce kapek, které stékají z té vysoké konstrukce, to jsou nahusto napěchované trnkové větve. Já jako astmatik to můžu otestovat docela poctivě a tohle to znám z Polska, takže vím, že čím blíže, tím je to pro mě lépe. Je to hned cítit trošičku chlad a hlavně vlhkost. Dýchání to jednoznačně prospívá.
4: Problémy s plícema mám, takže zkouším, či to bude mít nějaký účinek.
2: Nové inhalatorium zvídavě zkoumá bývalý horník Petr. Znáte, jak to funguje, na jakém principu?
4: Ne, právě jsem teďka došel.
2: To je solanka, ta voda, která stéká. A vlastně to jsou trnkové větve, hustě takhle napěchované.
4: Ano.
2: A ty, protože jsou takové ostré, oni to vlastně tříští tu vodu, která vytváří takovou mlhovinu a to se dobře...
4: Jsem proti slunci, že byla taková mlha, taký opar.
2: Ano, ano. A když půjdeme takhle, pojďte se mnou klidně blíž. A cítíte to, jak už je to chladnější?
4: Je. Budu zkoušet, mám to blízko.
2: Jo.
4: Mám to kousíček od domu.
5: Byli jsme v Polsku se podívat asi na 3 místa. Já jsem to viděla víceméně poprvé, protože jsem to ještě nikdy nezažila, takže to byla úplně jako premiéra.
2: Popisuje mi přímo u té konstrukce její autorka, architektka Ivana Kuchařová.
5: A jsou tady nádrže umístěné pod zemí, které se teda zásobují vodou tady z Darkova. To je Dobromovou a to se vlastně čerpá do toho inhalatoria, vlastně vytahuje se to nahoru.
2: Nové inhalatorium bude fungovat do konce října. Pak se musí voda vypustit, aby všechny ty trubky v té konstrukci v zimě nepopraskaly. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.
7: Život plyne dál.

0: Týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Připraveny jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Má je pro vás Lucie Kociánová.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ostravské centrum duševního zdraví se od poloviny listopadu vrátí do nově opravené budovy. Historický dům na Kavkově ulici rekonstruovala najatá firma více než rok. Zachovala se památkově chráněná fasáda a schodiště. Interiér se proměnil podle potřeb centra. Zařízení nově zvládne pomoci téměř dvojnásobný počet pacientů. Čerpací stanice v Česku nesmějí ode dneška prodávat paliva dráž než za státem určený limit. Až do pondělního dne smí litr nafty stát nejvýš 48 korun a 54 haléřů, benzín bezmála 46 korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda obnovila cenové stropy.

0: nebo včelstvu. Zvíře se pohybuje okolo hranic se Slovenskem a Polskem. Čeští skýtaři získali na mistrovství Evropy v brokových disciplínách v Aténách druhou medaili. Po čtvrtečním bronzu žen v týmové soutěži mají kov stejné hodnoty v disciplíně duet Anna Šindelářová s Danielem Korčákem. Druhá česká dvojice Jakub Tomeček a Barbora Šumová obsadila 9. místo. Zvítězili Poláci Baxalary a Vlodarčíková. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Hustých Jakarticích se v křižovatce silnice 1/46 stala dopravní nehoda. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli začne pravidelné astronomické okénko. Dnes se budeme věnovat Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice. Ve Vietnamu jsou stále čeští studenti, které doprovází právě opavský astronom Tomáš Graf, a my se s ním už za chvíli živě spojíme.

0: Posloucháte Český rozhlas z Ostrava. Přesně před týdnem jsme zastihli opavského astronoma Tomáše Gráfa ve vietnamské Hanoji, těsně před slavnostním zahajovacím ceremoniálem Mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice. No a ta teď pomalu končí. Tak jak se vede českým studentům, na to se Tomáše Gráfa právě teď zeptáme. Jsme živě ve spojení a přejeme dobrý den do Hanoje.
1: Dobré odpoledne z Hanoje, vám i všem, kteří nás poslouchají.
0: U nás je časné ráno, 8.39, tedy krátce po půl deváté. Vy jste posledně zmínil, že úkoly, které studenti na olympiádě řeší, jsou rok od roku těžší. Tak je tomu taky letos?
1: Řekl bych, že ano, a možná bych to upřesnil, není to tak, že by někdo rok co rok vzal ty předchozí příklady a přidal do nich složitější matematiku, ale jedná se o to, že se zvyšuje komplexnost těch úloh a množství dovedností, které studenti musí znát. No a potom ještě do toho vstupuje ten faktor, že místní organizátoři se snaží do toho zapojit ty části astrofyziky, kterým se oni přímo jako vědci věnují. Takže ta letošní soutěž jako v předchozích letech měla několik samostatných částí. V pondělí studenti absolvovali 5-hodinovou teoretickou soutěž, v úterý týmová část a večer praktická soutěž s dalekohledy. Ve čtvrtek přišla 4-hodinová analýza astronomických dat a v pátek, čili včera, ještě soutěžní kolo v planetáriu. Takže to byl několikadenní astronomický maraton a dá se z toho vypozorovat, že ta olympiáda není jenom teoretická, je astronomická se vším všudy. Letos vyšlo počasí tady, i když to je takový malý zázrak, takže se pozorovalo pod skutečnou oblohou dalekohledy a ta samostatná část planetáriu také vyšla. Mimochodem, to planetárium tady ještě před rokem, kdy oznamovali organizátoři, že budou soutěž pořádat, nestálo a dokázali tedy vybudovat nové planetárium za jeden rok o průměru 16 metrů, poměrně kvalitní, takže dá se říct, že na tu celou a průběh té soutěže byli opravdu perfektně připraveni. Ty pro nás vedoucí je ta příprava vlastně také náročná z toho důvodu, že vlastně ta zadání vidíme až tady, diskutujeme o nich a potom je překládáme, takže přípravu toho prvního nejrozsáhlejšího kola, takzvané teorie, která musela být do rána hotová, tak jsme dokončili v 4 hodiny ráno v to pondělí.
0: No a kdy vlastně budete znát výsledky? Tipujete, že i letos si naši studenti odvezou nějaké medaile?
1: To je právě otázka, na kterou bych velmi rád odpověděl, ale neznám na ní odpověď, protože před chvílí, asi před 30 minutami, skončily takzvané moderace výsledků. To funguje tak, že práce našich studentů nejprve ohodnotí organizátoři a nezávisle na nich si je bod po bodu projdeme také my, vedoucí českého týmu. Potom obě hodnocení porovnáme a jestliže jsme s organizátory v naprosto přesné shodě, tak je to dobrá zpráva. Pokud naše hodnocení se liší, že bychom přidělili víc bodů, tak máme možnost během té moderace to řešení prodiskutovat. No a mohu prozradit, při těch dnešních a předvčerejších moderacích se nám podařilo u některých úloh argumenty obhájit, takže jsme našim studentům získali několik desítek bodů navíc. V sobotu večer, to znamená za pár hodin, zasedne International Board, což je vlastně po dvou zástupcích z každé země, čili 64 nakonec je těch účastníků krát dva. A jedním z úkolů toho zasedání bude stanovit hranice pro jednotlivé medaile. A definitivně jasno bude při slavnostním zakončení zítra o 3 hodin odpoledne místního času, kdy budou výsledky oficiálně vyhlášeny a vlastně ta ocenění, ty medaile předány. Jestli typuji medaile, jsi se ptal, no tak tady budu diplomatický, že v ně doufám, ale typovat z pověrčivosti nebudu. Myslím si, že právě ten závěrečný ceremoniál je napětí nebo je napjatý jak pro studenty, tak zejména pro nás vedoucí, kteří jsme tady s tím týmem, takže budeme sedět v sále a opravdu to tak je, ne, žádný rok to nebylo jinak, že bychom něco znali dopředu, takže budeme sedět v sále a budeme napjatě čekat, až se začnou číst jména těch nejlepších a jestli mezi nimi budou také čeští studenti, takže prosím posluchače, aby nepřestávali nám držet pěsti pro štěstí.
0: To se určitě nestane, že by přestali na vás myslet. V astronomickém okénku jsme se věnovali Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice ve Vietnamu a živě jsme se tam spojili s opavským astronomem Tomášem Gráfem, který z místa komentoval dění. No a my všichni věříme v úspěch. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, dozvíme se příště. Děkuji, naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální meteorologické informace už jsou připraveny. Pojďme se podívat na Javorový vrch, kde je 8 stupňů Celsia. Mají tam jasno. V Monštově také 8 stupňů Celsia a také jasno. Například na Horní Bečvě 11 stupňů Celsia a jasno. Podle předpovědi má dnes být slunečno a teplo. Očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 13 až 17 a rozptylové podmínky mají být dobré, ráno mírně nepříznivé. Tolik aktuálně počasí, krásné ráno přejeme.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 52 minut máme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava připraveny tipy pro dnešní den. Nabízíme akce, vy si vyberte a zpříjemněte si víkend. V historické budově Muzea Těšínska v Českém Těšíně dnes připravili akci ke Dni seniorů, a to speciálně komentované prohlídky expozice o slezské malířce Idě Mintzberg. Prohlídky začínají v 10 a ve 13 hodin a po nich následuje beseda s autorkou expozice. V Krnově slaví 40. výročí zrodu legendárních krnovských tanečních festivalů. Akce nabídne vzpomínkový program, vystoupení tanečních skupin a doprovodné taneční workshopy. Koná se v krnovském kině Mír od 15 hodin. Zveme i do Ostravy jihu. Tam pořádají 6. ročník akce pro milovníky vína. Na náměstí Ostrava jih čeká na příchozí 16 vinařství z Moravy i zahraničí. Zahrají tam folklorní soubory a cymbálové muziky. Akce Jih žije vínem začíná ve 14 hodin. Zveme i na Hodokvas, a to na Slezsko-Ostravský hrad. Od 10. do 17. hodiny tam vystoupí různé historické skupiny a divadla. V popřední síni jsou připraveny ukázky ručnic a starých zbraní. V erbovně je expozice středověké krejčovské dílny a na nádvoří středověká kuchyně s ochutnávkou. A ještě jeden tip pro vás máme, a to pozvánku na koncert do Beskydského divadla v Novém Jičíně. Vystoupí tam od 19. hodin kapela Eva More, Evy Moravčíkové, která má lašské hudební kořeny. Na programu koncertu je také křest alba Evy Moravčíkové s názvem Jednoduše. To byly tipy pro dnešní den. Hezký poslech.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Začíná sezóna respiračních nemocí. Krnov dnes pořádá dobrovolnickou úklidovou akci. Kavárna Potmě dnes přijela do Opavy. Bude slunečný den, teploty až 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. V Česku začíná sezóna respiračních infekcí. Lékaři se zatím setkávají spíš s lehčími virózami. Hlavní nápor nemocných teprve čekají v následujících týdnech s postupným ochlazováním. Rodiče nejmenších dětí by ale tak neměli lehčí nákazy podceňovat, vysvětluje Hana Cabrnochová ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
2: Když to bude novorozenec nebo malý kojenec, tam často i lehčí respirační infekt může způsobit nějaké komplikace, například s příjmem potravy, nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
0: Někteří pediatři už podle ní začínají s očkováním proti chřipce nebo pneumokokovým infekcím. Dostupnost vakcíny by si rodiče měli u lékaře zkontrolovat. Krnovská radnice v rámci celostátní akce Uklidme Česko pořádá úklid nad letištěm v okolí tamního fotopointu. Sraz je přímo na místě v 9 hodin ráno. Město pro zájemce doporučuje funkční oblečení a pevnou obuv, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: O základní vybavení pro úklid a sběr odpadu se starat dobrovolníci nemusí. Na místě budou ochranné rukavice i pytle na odpadky. Město Krnov se na lokalitu soustředilo i proto, že zde zrovna probíhají opatření na zadržování vody v krajině a lidé se tak budou mít možnost s kroky radnice seznámit.
0: Opavě bude ode dneška do příští neděle otevřená kavárna Potmě. Kavárnu, která je součástí projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu, najdou zájemci na Dolním náměstí v centru města. Uvnitř je úplná tma a zákazníky obsluhují lidé se zrakovým postižením. Výtěžek z prodeje získá projekt Světluška a následně děti i dospělí s vážnými vadami zraku. Rytířské souboje a bujaré veselí ve středověkém stylu dnes ovládne Slezsko-Ostravský hrad. Správci městského hradu pořádají podzimní hodokvas. Návštěvníci si můžou taky vyzkoušet tradiční řemesla jako tkaní na stavu nebo výrobu zbraní. Sport. Hokejisté Vítkovic v 7. kole Tip Sport Extraligy doma prohráli 0-3 s Karlovými Vary. Proti skvěle chytajícímu Dominiku Frodlovi neuspěli ve velkých šancích například Šír, Hladoník ani Jetmen. Pokračuje vítkovický trenér Jorik Trail.
4: Nemůžete si dovolit mít špatný začátek proti takhle skvělému týmu. Bránili velmi dobře, byli organizovaní. My jsme měli příliš mnoho vyloučení. V útoku jsme zase málo chodili před bránu do míst, kde to bolí.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů. Na horách naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme a provozy bez vážných komplikací. Pokud o nějaké té komplikaci víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: mezi nebem a zemí.
1: Někteří návštěvníci pražské zoologické zahrady z exotických zemí vnímají zvířata posvátně, modlí se k nim a meditují i na relaxačních místech, natáčel o tom Karel Sladký. 3D modely unikátních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského zámku si můžou prohlédnout návštěvníci olomoucké pevnosti Poznání v nové expozici. V reportáži z jejího otevření se mimo jiné dozvíte i to, kterému z olomouckých biskupů se říkalo kníže Diamant. Už 10. října bude slavnostně předána historicky úplně první cena Josefa Zvěřiny. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Věra Martinová nám hudebně zahájila tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pro některé návštěvníky pražské zoologické zahrady jsou zvířata posvátná, tak k nim přistupují hlavně turisté z exotických zemí. Lidé z Indie je vzývají a modlí se k nim. Využívají přitom i meditační koutky, relaxační místa, která v zahradě jsou. S Filipem Maškem o tom natáčel náš redaktor Karel Sladký.
1: Zvířata tady jsou od pradávna, se zvířaty byla spojena i náboženská mystika, mnohá zvířata. Filipe, když to zmíním, jaká vás napadnou?
2: No tak napadají mě samozřejmě různá taková ta symbolická zvířata, která si spojeme v evropské kultuře třeba s nějakými vlastnostmi, jako jsou lvy nebo sovy. Mě třeba hrozně mrzí, že lidé nevěnují větší pozornost právě sovám. Máme tady poměrně zajímavou směsici druhů od rybožravých sov po prostě indickou sovu, která zase vypadá, jako kdyby někdo nakreslil potřeba našeho puštíka bělavého, kterého mimochodem i vracíme do volné přírody každoročně. Takže třeba zrovna taková sova, to je zvíře, které mi vždycky přišlo mystické, je strašně zajímavé evolučně a těm bychom měli věnovat víc pozornosti.
1: Docela určitě. Já myslím si, že i za tou náboženskou mystikou třeba mnozí jdou, že si říkají, je, to jsou zvířata, se o nich psalo někde, tam v Brazílii měli různé kmeny indiánů.
2: My se snažíme ta zvířata představovat, když to jde v nějakém kulturním kontextu. Toho zářným příkladem je třeba naše údolí slonů, kde představujeme slony jak v pojetí buddhismu, tak v pojetí hinduismu, je tam i ten ašrám, jsou tam vlastně ty příslušné chrámy. Mimochodem třeba turisté z Indie opravdu tam pokladají dárky a považují to opravdu za svatyni, že to není jenom tady naše nějaká turistická maketa, ale skutečně k tomu přistupují s úctou. Takže ono to je často důležité pochopit třeba kulturní význam toho zvířete v té dané oblasti, protože to může souviset třeba i s jeho ochranou, kterou potom můžeme na tom místě aplikovat. Když nějaké zvíře někde posvátné, je dobré to i těm místním pak připomínat, když ho tam třeba do přírody vracíte, samozřejmě, když to říkám velmi zjednodušeně. Takže i ten kulturní aspekt v zoologické zahradě je důležitý a my ho vnímáme a snažíme se ta zvířata tak představovat veřejnosti.
1: Víte, tak vy, který máte i takový pomyslný chrám, dá se říci.
2: Určitě, tak. Určitě. Jako já vždycky říkám, že zoo chrám pro ta zvířata, taková nemová archa, ale samozřejmě tady najdou lidé právě i takové chrámy. I ta nová Arktida samozřejmě zase představí prostředí jako takové. Už teď můžu prozradit, že tam třeba v té Arktidě bude imitace polární záře.
1: Vy jste zmínil posvátné zvíře slon. Víte, co mě zaujalo, že jste zmínili ten hinduismus, buddhismus, který je znáte tady v zoologické zahradě, z toho musíte mít obrovskou radost, že lidé z takových zemí jako Indie sem jdou a berou ta zvířata i takto posvátně.
2: My to bereme tak, pochopitelně třeba zrovna východoazijské nebo jihoazijské zoologické zahrady nejsou moc kvalitní obecně. My jsme rádi, když přijdou třeba Indové nebo Tajci a vidí naši zoologickou zahradu, vidí vůbec evropské zoologické zahrady. Je to třeba něco, co si mohou odnést zpátky, potom zase ten jejich standard budou vnímat jinak, protože ono, když se bavíme o tady našich zoologických zahrad v Evropě, jak je to opravdu úplně jiný příběh než třeba ve spoustě částech světa, kde samozřejmě ještě je dominantní ta rekreační funkce zoo a jde o to opravdu ukázat zvíře někde sedící v kleci, což tady se samozřejmě úplně obrací, tady ochranářský aspekt těch zoologických zahrad naprosto dominuje. Posvátně bychom měli přistupovat ke každému zvířeti, ke každému živému tvoru samozřejmě a musíte chápat to zvíře. Žádné zvíře není zlé, žádné zvíře vám nechce ublížit, to dokáže jenom člověk.
1: Mně třeba napadá, že kdybychom si udělali takový meditační den tady v zoo, bylo by to možné.
2: Já myslím, že těch relaxačních míst je tady docela dost. Lidé o nich nevědí právě proto, že často spěchají, ale třeba taková veselovská louka nebo právě pikniková louka, kterou máme tak jako trošku skrytou tam za voliérami a supů v dolní části, to jsou skvělá místa, kde se dá určitě jako relaxovat.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Přijal tento týden ve Vatikánu plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Podle plzeňské diecéze s ním projednal například větší zapojení laiků do správy farností. Holub mluvil s Levem XIV. Také o svatořečení hroznaty z Ovence. Holub papeže informoval o uzavření diecézní fáze svatořečení českého šlechtice a zakladatele kláštera v Teplé z 13. století. Spis je po ukončení diecézního procesu obvykle předán do Vatikánu, kde ho posoudí a papež pak rozhodne o případném svatořečení. Charita Olomouc a spolek Dobré místo pro život zvou příští sobotu 10. října na 12. ročník benefiční akce Den lidí bez domova. Návštěvníci se mohou těšit na 10 druhů polévek z vyhlášených restaurací, které jim budou na Horním náměstí v Olomouci nalévat známé osobnosti jako kordista Jakub Jurka, režisér Miroslav Krobot či fotbalista Sigmy Olomouc. Polévka se podává v originální keramické misce z dílny sociální firmy Ergones za 100 korun. Výtěžek z prodeje poputuje do projektu Kup oběd, který zajišťuje kvalitní a pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů. Pořadatelé připravili rekordních 710 misek. Lidé mohou navíc na místě darovat mletou kávu a zápalky, které pomohou lidem v nouzi zvládnout nadcházející chladné období. Kolín má hotový projekt rekonstrukce bývalého rabínského domu a židovské radnice u synagogy v ulici Na Hradbách. Projektanti předběžně odhadli náklady na 98 milionů korun bez DPH, nyní dokončují rozpočet. Město chce na obnovu využít peníze z norských fondů. Podle dřívějších plánů má být expozice v domě zaměřená na židovské tradice a rituály. Město koupilo oba zchátralé židovské domy v ulici Na Hradbách od soukromých vlastníků v roce 2020 zhruba za 6 milionů korun. Kolínská židovská komunita patří k nejstarším v Čechách. Židé ve městě žili již ve 14. století. Také tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď zastavíme v Olomouci. V olomouckém Science centru Pevnost poznání Univerzity Palackého je nová expozice 3D modelů barokních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského arcibiskupského zámku. Světový unikát objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z Olomoucké filozofické fakulty. Modely si návštěvníci můžou zdarma prohlédnout v Pevnosti poznání, příští rok se přesunou do Kroměříže. Mezi prvními návštěvníky nové expozice byla redaktorka Blanka Mazalová.
1: Tam je bazén.
2: Je to skutečná
1: voda? Jo, voda, no, voda, no. A teď začnou se vlastně zazadu se rožnou tam kusky, jedny, a pak ještě druhé světlo.
2: A teď
1: se začnou štětit.
3: Geoinformatik Jan Brus ukazuje olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi, jak světelkující modely s cirkulující vodou fungují. Velké jsou zhruba 1 m x 1 m, poměr ke skutečným grotám umělým jeskyním je 1:11. Pro Jana Bruse to byla výzva.
4: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavní asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty trubky a podobné věci nebyly vidět. To znamená, jsou celé zase schované v tom samotném modelu, takže je tam spousta komůrek, je tam spousta různých kanálků a celé to je vlastně prošpikované tou technikou. Na oko to takhle vůbec nevypadá, ale vevnitř je spousta věcí. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu. A já jsem spokojený. Každopádně v tom vidím spoustu práce a těch bezesných nocí a ten stres, který ke konci byl samozřejmě s tím finišováním, ale myslím si, že vnitřně jsem spokojený, protože funguje to tak, jak to mělo fungovat a jsou z toho všichni jako kdyby nadšení a myslím, že to předčilo všechno očekávání, co to vkladali jako na začátku, takže já jsem spokojený.
3: Arcibiskup Josef Nuzík obdivoval, co dokáže technika ve službách krásných a potřebných věcí.
5: Já jsem rád hlavně za tu spolupráci s univerzitou, která garantuje tu odbornost a ten rozvoj, tak aby toto unikátní dílo, které bylo vytvořeno před staletími, bylo dál v té kráse zachováno a prezentováno a ty jednotlivé kroky budou vycházet pochopitelně z toho, jak bude na jedné straně výzkum, zhánění těch odborníků, aby vrátili tu krásu a také potom podle získávaných prostředků.
3: Groty jsou teď v rukách restaurátorů. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat, si vedoucí památkové péče olomouckého arcibiskupství Alena Tobolková netroufá odhadnout. Přijde ale na 10 milionů korun.
6: Ty groty obě jsou nějakým způsobem zakryté lešením, takže návštěvníci nemůžou mít úplně plnohodnotný jako vhled do těch grot.
7: Ale můžou při návštěvě zámku, můžou se podívat, alespoň nahlédnout?
6: Určitě, máme tam takové grotové vyhlídky, tomu říkáme, přes které vlastně návštěvníci můžou i pod to lešení a vidět právě restaurátory při práci, takže možné to je, ale není to plnohodnotný zážitek, takže i vlastně proto jsme se rozhodli pro tvorbu těch 3D modelů, takže jsme chtěli návštěvníkům zprostředkovat i nějaký dojem z toho, jak vlastně ty groty mohly působit v době toho svého vzniku.
3: Ametisty jsou i ve 3D modelech umělých jeskyní. Kroměřížské groty jsou podle historičky umění Jany Zapletalové jedinečné.
8: Naprosto unikátní ve světovém měřítku. My jsme za ty 2 roky měli příležitost konzultovat ty naše groty s celou řadou špičkových odborníků na umělé jeskyně a prezentovat tyto naše nálezy na několika mezinárodních konferencích a z jejich potvrzení víme, že takto rozsáhlá ametistová výzdoba se nenachází nikde v Evropě.
3: V suterénu kroměřížského zámku nechal 2 groty na konci 17. století vystavět biskup Karel z Lichtensteinu Kastelkorna. Třpitící se ametisty se pro něj staly náhražkou diamantu,
8: který kdyby ho měl biskup Kastelkorn v hojné kvalitě, tak by samozřejmě použil diamanty, protože on sám byl nazýván knížetem diamantem, což souvisí s jeho příjmením Lichtenstein, což znamená z němčiny zářící kámen, a byl vnímán jako ten nejdůležitější zářící kámen na Moravě, to znamená vlastně ten nejcennější kámen diamant, který svými paprsky, svými odlesky šíří poznání a víru po diecézi moravské.
0: Ještě dodejme, že expozice 3D modelu je pro návštěvníky Olomoucké pevnosti poznání bezplatná a doplní je komentované prohlídky a přednášky odborníků na dějiny umění i geologii. Na jaře příštího roku se zahájením návštěvnické sezóny se modely přesunou do Salteren arcibiskupského zámku v Kroměříži.

0: Také Žalmana jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV., toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. Po jeho stopách se vydal reportér Jaromír Marek.
1: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu, po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
2: Izначально ho nazývali Ayriwang.
3: Původní název kláštera je Ayriwang, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegardawang, tedy klášter kopí, zkráceně Gegard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
1: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
3: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin. To je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
1: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
4: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noemovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
1: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
4: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
1: Říká Arevik a skálo pevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
4: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
1: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
4: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
1: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Teologa a kněze Josefa Zvěřinu nezlomil ani komunistický kriminál. Po celý život si udržel neuvěřitelný nadhled, pronikavé myšlení, odvahu a chuť k dialogu. Právě na jeho odkaz nyní navazují Česká společnost pro katolickou teologii a Česká křesťanská akademie. Společně vypsali soutěž o cenu Josefa Zvěřiny za nejlepší diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie. Udělovat se bude 10. října během konference na Vyšší odborné škole Jabok. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: Cena Josefa Zvěřiny nenese jen jméno jednoho z nejvýraznějších českých teologů 20. století. Navazuje i na myšlenku jeho teologie agape, tedy boží lásky, která se má otevřít všem potřebným. Jak přibližuje předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.
2: Josef Zvěřina je spojen s teologií agape, která se má nejenom vyučovat, ale především žít.
1: Cena Josefa Zvěřiny bude letos udělena úplně poprvé, a to za mimořádně kvalitní diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie a byla obhájena v posledních 3 letech na některé z českých vysokých škol v češtině, slovenštině nebo angličtině.
2: Celkem se nám přihlásilo 21 prací. Jsou ze všech velkých katolických fakult. Z té katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pouze byly 3. Z husitské teologické fakulty, takže nejenom z katolických fakult, se nám přihlásilo 7 prací a nejvíce tedy z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci 11 prací. Takže dohromady 9 prací od mužů, 12 prací od žen. Ta naše soutěž vlastně splnila ten účel o naší společnosti, se teď ví mezi studenty a mezi absolventy.
1: Jaká témata dnešní mladé teology zajímají?
2: Nejvíc těch prací je z pastorální teologie. Další velkou oblastí byla biblistika, fundamentální neboli systematická nebo dogmatická teologie. Několik prací bylo z oblasti filozofické teologie, teologické filozofie a jedna jediná práce byla z církevního práva.
1: Cenu Josefa Zvěřiny převezme 10. října Adam Zeman z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.
2: On absolvoval prací srovnání trestní odpovědnosti kleriků dle kanonického práva s kárnou odpovědností soudců a řízení o nich. Ten název je takový složitý, nicméně on sám už působí jako právník, dodělával si asi ze zájmu teologickou fakultu a přišlo mu zajímavé srovnat odpovědnost v rámci toho běžného práva a odpovědnost teda v rámci církevního práva u kleriku. To byla práce, kterou hodnotili všichni nadprůměrně. Já myslím, že to byla ta kritičnost, že se nebál říci, že tady v běžném právu by něco nebylo schůdné nebo průchozí a vlastně i navrhl nějaké řešení. Práce je vlastně inovativní. Nejvíce bodů mohl získat soutěžící právě za inovativnost.
1: Konference na Jaboku se jmenuje Vztahy a vazby. Patřit, souviset, pečovat.
2: Konference nemá být pouze pro členy naší společnosti nebo pro katolíky nebo jenom pro křesťany, ale má to být možnost přizvat ke společnému přemýšlení, konkrétně letos tedy o vztazích a vazbách, i tu širší odbornou společnost.
1: Dodává předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Komu patří vinice? Ježíšovo podobenství o vinici připadá na neděli, která se v mnoha sborech slaví jako neděle díku vzdání za úrodu. Končí také měsíc stvoření, tedy připomínek bohatství stvořeného světa, doba mezi 1. zářím a 4. říjnem, která se někdy označuje jako dny díku vzdání za stvoření. Můžeme dnes prožít vděčnost za úrodu, za to, co vyrostlo, za zemi, za přírodu, za všechno, co jsme letos dostali nebo co se nám urodilo. V kontrastu k tomu nám ale Ježíš dnes vypráví příběh, ve kterém se krade, zabíjí a nakonec se všechno nějak hrozivě pokazí. Ta vinice není jenom vinicí, je to symbol pro svět, zemi, proto všechno, co máme kolem sebe. A také jsou to lidé, kteří na zemi žijí. Hospodář tu vinici vysadil, připravil, ohradil a také se o ní postaral. A posléze jí svěřil vinařům. Připadá mi na tom zajímavé hlavně to slovo svěřil, nebo v jiných překladech pronajal. Protože tam nezaznělo nic ve smyslu tady ji máte, už je vaše. Když nám někdo něco svěří nebo pronajme, tak to znamená, že nám důvěřuje. Dává nám prostor, nechává nám svobodu. Ale zároveň to znamená, že to, co máme v rukou, nám tak úplně nepatří. Tohle je docela dobrý obraz našeho života. Narodili jsme se do světa, který jsme nevymysleli, nevytvořili a ani jsme si o něho neřekli. Dostali jsme půdu pod nohama, vodu, vzduch, stromy, zvířata, ale taky svoje tělo a druhé lidi. A tak jsme se v tom světě zabydlali. Člověk má zvláštní schopnost, že si velmi snadno začne plést dar s vlastnictvím. A právě tady se v Ježíšově podobenství něco láme. Vinaři dostali vinici do péče, ale postupně začali jednat, jako kdyby byla jejich. Hospodář jako by pro ně přestal existovat, což je vlastně docela lidské. Když je někdo příliš daleko a příliš dlouho pryč, začneme se chovat, jako by tu vůbec nebyl. Bůh nám taky připadá někdy daleko. Dnešní díku vzdání nám ale připomíná něco jiného. A sice dar, který jsme dostali. Stojí tedy v té souvislosti za to si občas položit otázku. Co vlastně dělám s tím, co mi bylo svěřeno? Nejenom s přírodou, ale i s časem, s lidmi a se svým životem. S tím, co umím, s tím, co mám. Protože i tohle všechno je dar. Být správcem neznamená žít ve strachu, že nás někdo kontroluje a bude kontrolovat a jednou nám spočítá každou chybu. Naopak je v tom vůči nám veliká důvěra. Ten hospodář odešel, nechal vinařům prostor, nechal je pracovat, tvořit a rozhodovat, což je jedna z největších božích důvěr, kterou máme. To, že Bůh nám neodebral svobodu. Svoboda má ovšem jednu nepříjemnou vlastnost. Nese sebou odpovědnost. A tak dnes můžeme děkovat za úrodu a přitom se nemusíme tvářit, že jsme všechno zařídili a způsobili my sami. Úroda je krásným obrazem vděčnosti. Říká nám, něco si udělal anebo udělala, ale ne všechno je tvoje zásluha. Což je dobré slyšet. A to nejenom dnes, ale kdykoliv, kdy máme a že skutečně máme tolik možností něco ovlivnit a tolik věcí máme pod kontrolou. Jistě ne všechno. To ani nikdy nenastane, abychom měli všechno pod kontrolou. Vinice ta nám byla svěřena a jednou se v ní Bůh ukáže a uvidí, co jsme s ní udělali. Nejspíš nebudeme muset odevzdat dokonale uklizený svět. Ani zachráněnou planetu, ani seznam věcí, které jsme udělali správně. Nejdůležitější budou ty plody. To, zdá po nás, zůstalo trochu víc života než před námi. To, jestli zůstalo něco, o co se někdo další mohl opřít. To, zda jsme uměli být vděční za to, co jsme dostali, a dost velkorysí na to, abychom to nemuseli všechno spotřebovat sami. A tak dnes děkujeme za úrodu, která vyrostla. Děkujeme za zemi, která nás živí. A taky za lidi, jejichž práce je v každém kousku chleba. Za to všechno, co jsme dostali, aniž bychom si to zasloužili. A zkusme si přitom uvědomit jednu docela prostou věc. Ta vinice není naše, ale právě proto o ní můžeme pečovat s radostí. Je to Boží vinice, která nám byla na čas svěřena.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kvůli dlouhodobému podfinancování možná budou muset vysoké školy přijímat méně studentů. Smuteční síň v Orlové čeká oprava. Návrh bude hotový za měsíc. V Hlučíně začne 20. ročník turistické akce Vřesnická šlápota. Dnes bude jasno, teploty až 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů, která se na tom opětovně shodla po dvoudenním zasedání. Kritický pak má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
2: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů, to se někde projevit bohužel musí.
1: Ministr školství Robert Plaga za ANO dnes připomněl, že si je podfinancování vědom a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení mzdy o miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. Vysoké školy mají v příštím roce hospodařit se skoro 36 miliardami korun. Zhruba o 300 milionů méně než letos. Letiště v litevském Vilniusu dočasně přerušilo svůj provoz, oznámilo to Národní krizové centrum. Důvodem je podezření na dron letící z Běloruska. Do vzduchu preventivně vzlétly letouny Severoatlantické aliance. Úřady obyvatelům vilniuské oblasti doporučili, aby byli v případě potřeby připraveni vyhledat útočiště. Orlová připravuje opravu smuteční síně ve staré části města. Architektonický návrh by měla radnice získat už za měsíc. Studie se zaměřuje na modernizaci technického zázemí a úpravu prostor. Smuteční síň je součástí rozsáhlého historického městského hřbitova, jehož areál zahrnuje také židovské pohřebiště.
3: Oprava smuteční síně je dalším krokem v revitalizaci hřbitova. V uplynulých letech radnice rekonstruovala chodníky a také historicky významný pomník padlým za Těšínsko, který připomíná oběti sedmidenní války. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Hlučín a Vřesina dnes pořádají už 20. ročník turistické akce Vřesinská šlápota. Připravená je trasa z Hlučínského horního náměstí do Vřesiny, kde bude zajištěný další program. Jak dodává zakladatel této akce Lubomír Teichmann, hlavním cílem je, aby se potkali známí a sousedé a měli na sebe trochu času.
4: Chtěli jsme také propojit lidi z města a venkova. A myslím, že se to podařilo, protože šlápota není jen o ušlých kilometrech, je především o setkávání, o přátelství a o společných chvílích.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů. Na horách naměříme okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na D1 na 347. kilometru v Klimkovickém tunelu ve směru na Polsko je porouchané auto. Projíždějte místem velmi opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin, a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář a botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No, je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, páslo, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: No z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě, a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů, klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla, byste vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, že tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem. Nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějaký květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového belhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran a zasaďte do stejného květníku a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: práci během příprav.
1: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
2: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
1: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku, všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
2: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
1: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
2: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
1: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
2: Chovatelská organizace Základní Holice má 105. výročí.
1: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
2: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších. Mm.
1: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
2: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
1: A teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
2: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat.
1: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
2: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
1: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
2: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
1: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
2: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
0: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky, z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabičkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej, normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho všelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček, slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíš lehčí virózy. Frýdecko-Místecký hospic hledá lékaře a sestry. Lezec Adam Ondra skončil v soutěži Rockmasters v Arku 2. Dnes bude slunečný den, teploty až 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazněji oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
5: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš lehčími virózami. Jak se proti něm můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
6: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
5: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
7: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
5: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Hospic ve Frýdku-Místku chce posílit tým lékařů a sester, hledá zdravotníky se zkušenostmi s paliativní péčí. Souvisí to i se spuštěním nové služby mobilního hospice. Podle ředitele Jana Jursy stávající lůžková péče nedokáže uspokojit zájem klientů.
8: Momentálně ten převis žádostí je v počtu asi 25 žádostí. Stávají se i situace, kdy těch žádostí, které čekají na, nebo těch pacientů, kteří čekají na hospitalizaci, je jich až 40.
4: Lidé ve Frenštátě pod Radhoštěm dnes můžou navštívit tamní koňské stáje. Jezdecký areál na Nivách nabídne ukázky jezdeckého sportu, jízdu na koních nebo projížďku v kočáře. Sportovní oddíl TJ Slovan se koním věnuje 95 let a patří mezi jedny z nejstarších v regionu. Ve svých stájích chová okolo 20 zvířat, která se běžně účastní i mezinárodních soutěží. Sport. Sedminásobný vítěz lezecké soutěže Rockmaster Adam Ondra skončil letos v Arku 2. Ve finále prohrál s domácím Italem Filipem Šenkem, který tak nejúspěšnějšímu českému sportovnímu lezci vrátil loňskou porážku v boji o zlato. Ondra prohrál s Šenkem a vítězem z Arka z roku 2024 o necelou sekundu. Jeho soupeř z Itálie byl prý letos nad jeho síly.
9: Filip Šenk byl letos hodně silnej. I na obtížnosti se hodně posunul, ale myslím, že ten větší fyzický fond působil, že se s ním opravdu dneska závodilo hodně těžce. Každopádně myslím, že závod to byl skvělý, já jsem měl trošku obavy, jestli to nějak zvládnu zdravotně, už přes týden se cítím poměrně nachlazený, naštěstí jsem se ve finále cítil dobře. Počasí.
4: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Provoz je v tuto chvíli bez vážných komplikací a nehod. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Přejeme krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 11. hodině. Čekají nás písničky, které nestárnou, třeba od Janka Ledeckého nebo Michala Tučného. A také se vypravíme spolu s Arturem Kubicou a jeho dechovkou Na zločince v pravidelném magazínu, který začíná už za chvíli. No a ještě půjdeme na Frýdecký zámek, kde dnes pracují řezbáři přímo před zraky návštěvníků. A co jim vzniká pod rukama, zjistíme díky regionálnímu stopaři krátce před 12. hodinou. Tak hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava. Ten vám přeje Pavel Janošec.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

Bankovkou na zločince, to je zábavný pořad pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava a věřte nebo nevěřte, je to jediný podobný pořad svého druhu na světě. A z toho světového studia vás vítá ostravský syneček a jak říkají Pražáci, ostravský chachar Artur Kubica. A to nadává nadřízený svému velice hloupému podřízenému a povídá mu tak vstekle: vy jeden osle, okamžitě se mi pakujte z tohoto úřadu, tady jste skončil. A ten podřízený se tak zarazí a varovně a důrazně povídá: jestli se mi, pane vedoucí, i hned neomluvíte za toho osla, tak dám okamžitou výpověď. To se může stát. A jdeme na to, dáme si polečku jarní políbení a hraje to Javořinka.

A přišel mi do pošty mailík, který se tváří jako velice důvěrné sdělení pro věřící, zneužívá církev. Takže píše se tam, jsem 59letá žena a dlouhodobě trpím rakovinou prsu. Lékař odhaduje, že mi zbývají už jen 3 nebo 4 měsíce. Můj manžel před několika lety zemřel. Naše dlouholeté manželství zůstalo bezdětné a po jeho smrti jsem zdědila veškerý jeho majetek. A tady to začíná, na to si dávejte pozor. Takže obracím se na vás po dlouhých modlitbách. Ráda bych darovala částku 4 200 000 euro na pomoc chudým, potřebným a znevýhodněným. A dál se v tom píše, že vy si můžete nechat 25% z této částky a zbytek musíte věnovat na ten projekt, o kterém tady ta paní mluví. A pošlete mi prosím své jméno a telefonní číslo, abych vám mohla předat bankovní údaje pro okamžitý převod prostředků určených na charitativní účely. No a potom to vypadá tak, že vy jim dáte, nebo jemu dáte, kdo ví, kdo je zatím, tak jim dáte své bankovní konto a oni namísto, aby vám peníze poslali, tak vám ho zcela vyluxují. Tak takové nesmysly a podvody nám tu chodí do internetové pošty. A tady to je příběh, který potěší všechny příznivce Baníku. To fanoušek sleduje zápas u televize doma a manželka znuděně podřimuje v křesle. Je to jako v normální domácnosti. No a právě dávají zpomalený záběr, kdy Baník dává Spartě gól. Míč letí pomalu nad hlavami, obránci zvolna vyskakují a podřimující se manželka se najednou probere, podívá se na to zpomalené a znechuceně prskne na svého manžela. Tak to vidíš, Karle, říkala jsem, že to bude nuda. Už nemůžou. Dáme si mlinárku. Je to písnička v úpravě Františka Říhy a zpívají Lenka Ďuricová a Sylvie Mořická a Václav Hodulík. A hraje to

Mám tady pěkný vtip od Pršova z východu, to takový tatínek a synáček, východňaři, se náhodou potkají na poradě v japonském Tokiu, překvapeně na sebe zírají, kde se to spolu potkali, a ten syn nadšeně vykřikne: "Tata, tato, ty tu?" A ten tata se zaraduje a povídá: "Tata, to já tu." A hned se objímají a ti Japonci okolo stolu si šeptají: "Haj, haj, nebýt drobných odchylek ve výslovnosti japonštiny, skoro bychom nepotřebovali ani překladatele." Tak to je vtip až od Prešova. A to takový klasický marketingový kecel, chce spojit dva podniky dohromady a ptá se jednoho z majitelů: "Pane, proč nechcete spojit svou firmu Pták s firmou Drak? Vznikl by koncern Pták Drak, který zničí veškerou konkurenci." A ten majitel firmy Pták povídá: "Víte, majitel firmy Drak se před léty rozvedl s mou současnou manželkou. Pochopte, vážený pane, že se nemohu spojit s firmou člověka, který je prokazatelně moudřejší než já." A tady to je obvykle dilema každého muže. To chlap sedí v hospodě a sám pro sebe si říká: "Tož cože mi to dneska říkala ta moje stíhačka? Vypij si v hospudce 2 pivečka a v 10 ať si doma, a nebo říkala vypij si 10 piveček a ve 2 ráno ať si doma. Myslím, že to druhé, to za B, je správně. Dáme si Svárovanku a jejich Valčík, Novina novinečka." A na tom CDčku to zpívají Jana Hantáková, Marie Holubíková a hraje to Svárovanka.

Už jste letos byli na houbách, tak hlavně na sebe dávejte pozor. Někteří houbaři se občas ztrácejí, třeba upadnou, zakopnou, zraní se a pak někde leží a zjistí, že si nevzali ani mobil, ani léky, prostě nic, jenom košíček na houby a nožíček. Nebyl by to první případ, kdy houbaře nebo houbařku hledala celá obrovská parta dobrovolníků a zrovna jsem nedávno četl o nějaké babičce trpící demenci, která se vypravila na houby a tak nějak zapomněla, kde vlastně je, kam patří, proč tam je a našli ji až po dvou dnech. A to měla u sebe mobil a ještě předtím, než se jí vybil, tak si povídala s manželem, ale nebyla schopna mu vysvětlit, kde vlastně je. Policisté apelují, vyrážejte do lesa řádně vybaveni. Vždy byste u sebe měli mít funkční a nabitý mobil. Máte mít u sebe léky, pití a také vhodný oděv pro případ změny počasí. Pokud jdete do lesa sami, informujte své blízké, kam a na jak dlouho vyrážíte. No a v neznámém lese si všímejte různých záchytných bodů, podle kterých najdete cestu zpět a vemte si sebou píšťalku. Taková píšťalka zvládne nouzové volání na velkou vzdálenost. A to přijde pán do porodnice a teď vidí, jak mu nesou miminko k oknu a ten pán povídá. Aha, holčička. A ta sestřička se ptá, a jak jste to poznal? Vždyť to miminko jste ještě ani neviděl a je zabalené v bílé zavinovačce a z toho nejde poznat, jestli je to chlapeček nebo holčička. A ten pán povídá, už jak jste ho nesla, slečno, tak jsem z toho strašného, děsivého vřískání poznal, že je to celá matka její matky. Zlaťanka pro nás nahrála před časem písničku Jaloveček. Tak snad se vám ta vrtěná, je to speciální tanec, vrtěná, tak snad se vám to bude líbit.

A to nadává maminka synovi. Ty jeden lumpe, proč si tak zmlátil do krve toho hodného a slaboučkého sousedovic Daliborka? A ten synáček povídá, no musel jsem ho zmlátit, maminko, protože on mě urážel. A ta paní povídá, no a co ti tak asi říkal hrozného? A ten chlapec povídá, víš, maminko, on mě všude pomlouvá, že jsem rváč. No a to přeci není pravda. A to se baví dva kamarádi a ten jeden toho prvního chválí a povídá, to je dobře, že si poslal tu svou manželku na dovolenou k moři. A ten hodný manžel povídá, no, já si to taky myslím, vždyť jsem to už hrozně moc potřeboval. To není vtip. My se na týden manželka přestěhovala k moři do Slovinska a to byste nevěřili, jak se mi doma oddechlo a v podání Lukáše a Milana Prajkových si dáme polku Voda v potoku a na svém CDčku to nahrála takzvaná Moravská partia Lukáše Prajkových.

0: to se dva k sobě tulí na lavičce v parku a najednou ta dívka povídá: ty mi připomínáš slavného Casanovu. A ten chlapec se ohradí a říká: ale prosím tě, ten už je přece dávno mrtvý. A ta slečna povídá tak smutně: no právě, ty jsi celý on. Tak to jsem vůbec nepochopil. Příjemný den, bez lumpu a darebáku vám všem přeje
1: Artur Kubica s defokou na ty zločince. No a to asi je všechno.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploupe a všechny písně křídla.

0: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
1: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
0: Karen Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra šestého dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak se pracuje s dřevem pomocí dláta a co všechno zvládnou řezbáři vytvořit motorovou pilou? To dnes ukazují přímo před návštěvníky Frýdeckého zámku. Koná se tam řezbářský festiválek, na kterém nechybí ani dílničky a dřevohrádky pro děti. Na místě je také náš regionální stopař, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. A jsme živě ve spojení. Petro, dobré dopoledne. Tak co už řezbáři za ty první hodiny vytvořili?
2: Krásné dopoledne, no já musím říct, že ty sochy se tady už tak jako krásně tvoří a za chvíli, myslím si, že teda jako do večera určitě bude jasné, kdo měl jakou představu a co chtěl vytvořit, ale už jsou tady nějaké postavy a různá zvířata, která určitě budou potom zdobit tady muzeum Beskyd nebo zámek, tady ve Frýdku Místku. Jak to vůbec funguje, takový řezbářský festiválek, tak to ví paní Pavla Platošová, která je právě z muzea Beskyd a má tady tuhle akci na starost. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Řeknete mi, co všechno, pokud návštěvníci přijdou sem k vám dnes na festiválek, co všechno uvidí nebo co mohou vyzkoušet?
3: No, dnešní den je opravdu takový výjimečný, protože tahle akce je součástí výstavy Beskydské trienále řezbářů a tenhle řezbářský festiválek, na ten přijíždějí řezbáři, kteří nejenom vystavují, ale tady i prodávají a řežou. Jsou tady řezbáři s motorovou pilou, jsou tady řezbáři s jemnými dlátky, takže určitě je co vidět. Máme tady taky pro děti, aby se nenudili, stezku, které říkáme dřevohrádky, můžou vyzkoušet různé disciplíny se dřevem, no a samozřejmě velice oblíbená je muzejní řezbářská dílnička.
2: Já jsem se dívala a opravdu tam zrovna v tuto chvíli se vytvářejí neskutečné věci a přitom, jakoby se dalo říct, dělají to amatéři, děti a myslím si, že hlavně rodiče, kteří se zapojují tady do těchto dílniček, je to tak?
3: Je to tak, děti tam můžou tvořit pouze pod dohledem dospělých a je vidět, že dospělé ten dohled nesmírně baví.
2: Kdybychom nalákali naše posluchače, protože samozřejmě můžete tvořit, můžete ochutnávat dobré jídlo, pití, protože i to je součástí festiválku. Dokdy se dnes mohou sem k vám zastavit?
3: Festiválek dnes trvá do 17 hodin a určitě přijďte, protože kromě řezbářů tady můžete ochutnat i pivo místních regionálních pivovarků.
2: Co vás nejvíc těší na tom dnešku nebo na festiválku vůbec?
3: Tak kromě toho, že je tady alespoň dle mého docela dost těch řezbářů, je jich tady skoro 15 a 5 těch mini pivovarů, tak jsem moc ráda za to krásné počasí, které láká k procházce.
2: Tak já přeju, ať to vydrží až do odpoledne, ať se všem na festiválku líbí a moc děkuju za váš čas.
3: Já taky děkuju.
2: Tak pokud jsme vás nalákali, určitě se sem stavte, protože je na co koukat i co ochutnávat a nebo vyrábět.
1: Na Frýdeckém zámku dnes pracují řezbáři přímo před zraky návštěvníků a na řezbářský festiválek nás právě teď pozvala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, děkujeme a zase brzy naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: 11 hodin 54 minuty, to je přesný čas.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.
1: Přiblížila se 12. hodina, připraveny jsou také zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Připravuje je pro vás Lenka Blažejová. Mimo jiné uslyšíte i o tom, že Ostravské centrum duševního zdraví rozšíří péči, nebo že ode dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. No a pak začíná po 12. hodině hudební pošta, kterou vás bude provázet kolega Lukáš Kaňa. No a Pavel Janošec, váš ranní a dopolední průvodce, přeje nerušený poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Ostravské centrum duševního zdraví rozšíří péči. Ode dneška do pondělí platí nové cenové stropy na naftu a benzín. První českou premiéru letošní sezóny dnes uvede Těšínské divadlo. Počasí v regionu bude slunečné s teplotami do 23 stupňů. Dobré poledne přeje u zpráv Lenka Blažejová. Ostravské centrum duševního zdraví se od poloviny listopadu vrátí do nově opravené budovy. Historický dům na Kavkově ulici opravila najatá firma více než rok. Zachovala se památkově chráněná fasáda a schodiště. Interiér se proměnil podle potřeb centra. Zařízení nově zvládne pomoci téměř dvojnásobný počet pacientů. O lidi se bude starat více lékařů, zdravotních sester i sociálních pracovníků, říká za centrum Gracián Svačina.
5: Pacient přijde bez nějaké čekací doby do 48 hodin, je mu poskytnutá péče. V celé té šíři, sociální, zdravotní, psychiatrická, psychologická. A my pracujeme na tom, abychom po nějaké době toho pacienta mohli propustit do nižší formy podpory. Takovýmhle způsobem my vlastně jsme schopni obsloužit těch 220 pacientů.
4: Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléře. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. K festivalu s názvem Den architektury se letos připojují i Luhačovice na Zlínsku. Dnes a taky zítra od 14 hodin nabízí komentované prohlídky. Pokračuje mluvčí města Hana Srncová.
6: Městské turistické a informační centrum připravilo dvě komentované prohlídky s podtitulem Příběhy vil, domů a jejich majitelů. Představí architekturu Bílé a Pražské čtvrti a nabídnou také možnost nahlédnout do vybraných, běžně nepřístupných interiérů.
4: Těšínské divadlo dnes večer uvede premiéru komedie Familie. Hra amerického dramatika Joa Di Pietra je o rodinných vztazích mezi prarodiči a vnoučaty. Inscenaci o odcházení a návratech, ale také vlastních kořenech režíroval Roman Meluzín. Říká mluvčí divadla Zuzana Martinčík-Glacová.
7: V době, kdy mladí lidé často odcházejí za studiem, prací nebo novými zkušenostmi, zatímco ta starší generace zůstává v prostředí, které zná, získává příběh Nika a jeho prarodičů velmi současný rozměr. Zároveň se stane zahajovací inscenací 35. ročníku Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic, bez granic.
0: Počasí.
4: Noci bude v našem kraji, na celé severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v údolích plus 2 stupně, ojediněle přízemní mrazíky. V neděli ráno a dopoledne čekáme jasno anebo skoro jasno. Během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer bude zataženo. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na silnici první třídy číslo 68 u Stříteže na Frýdecko-Místecku je aktuální nehoda. Policie tam teď řídí provoz, dejte na to velký pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 4 minuty po 12. hodině se Glence připojuje Lukáš Kaňa. Zdravím vás, přeji krásnou sobotu 3. října. Vše nejlepší Bohumilům, kteří dnes mají svátek. 596 11 22 66, to je hudební linka sem k nám do ostravského studia Českého rozhlasu. A zmiňuji právě proto, že za malý okamžik začíná víkendová hudební pošta, tedy písničky na přání.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
8: A na úvod Karel Gott, Ta pravá. U mikrofonu je Lukáš Kaňa, přeji vám krásný slunečný den s úsměvem.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Sliboval jsem písničky na přání, jdeme hned za prvním vzkazem, který má na srdci pan Jirka z Ostravy Dubiny. Dobré odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne, já vám a jsem posluchačům. Dneska bychom chtěli poslat písničku Peťu Maléřovi, který měl ve čtvrtek krásnou padesátku. Petr Maléř z Vlčnova u Starého Jičina. Peťulo, my Voharovi celá rodina ti přejeme hodně zdraví do té tvoje padesátky. Prosím tě, nepřekračuj tuhle rychlost a zůstaň na při té padesátce co nejdále. Bo víš, bo dneska i policajti za padesátku trestají. Takže ti přejeme hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojnosti. A to ti přísnice se přepluje určitě i tvoje holky, tvoja celá rodinka, táta, mama a všichni, co tě mají rádi. Takže na zdraví a všechno dobré.
1: Jirko, my jsme společně vybírali písničku od Kabátu a dáme si Dole v dole, nebo Kdo ví jestli?
2: No, já, pane Lukáši, já to neznám, takže dejte, co dáte.
1: Tak víte co, jsme na Ostravsku, dáme Dole v dole. Díky moc za zavolání a přeji krásné odpoledne.
2: Srdečně děkuji vám.
1: Naslyšenou.
2: Naskočenou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Ostravy Dubiny se po linkách Českého rozhlasu přesouváme do Komorní Lhotky, kde poslouchá naše dnešní víkendové vysílání paní Kamila. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát mojemu manželovi k našemu výročí svatby a přála bych mu hodně zdraví, štěstí. On ví, o čem mluvím. Hodně zdraví, štěstí a do dalších let, ať máme další spoustu zdravých let. Tomu ze srdce přeje manželka.
1: Přání zaznělo, písnička Slovenská rodná dědina je připravena. Děkuji za zavolání a přeji pohodovou sobotu. Naslyšenou.
2: Vám taky, naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: 596 11 22 66, tady je hudební pošta Českého rozhlasu a paní Věrka by měla být na telefonu. Dobrý den. Paní Věrko, slyšíme se, halo, halo.
2: Ten, komu voláte, je mimo dosah signálu.
1: No tak v tom případě má paní Věrka z Frýdku velkou smůlu a uvidíme, zkusíme vzít někoho dalšího, kdo je na lince. Halo, halo, dobrý den, jste přímo ve vysílání, kdo se dovolal? Halo, halo, slyšíme se, dobrý den.
3: Dobrý den. Je tady Petr z Ostravy.
1: Petře, já vás zdravím, jste přímo ve vysílání.
3: Od Čohajky.
1: Takže dáme si něco od Čohajky a hned vás poprosím vaše přání. Komu pošlete písničku?
3: Eliška v pondělí mají svátek.
1: Tak přidejte nějaké krásné přání, pojďte do toho.
3: Tak, milé Elišky, pondělnímu svátku vám přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a tato písnička patří pro paní Elišku z Argoške z Fulneku a pro paní Elišku Křesťanovo z Vratimova. To jí posílá Petr a Anička z Ostravy. A vám, pane redaktore, děkuji za vyhledání písničky a někdy zase nasledanou.
1: My děkujeme za pohotové zavolání a přejeme krásnou sobotu.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. A bavit se spolu budeme o psích a kočičích seniorech, o tom, jak o stárnoucí psy a kočky správně pečovat a jak jim prodloužit život. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Pohodový víkend s

0: Vítek Mandragory a za malý okamžik Záhořané a mé rodné Valašsko.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: A písničku na přání posílá paní Jiřinka ze Zubří. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás všechny v rozhlase zdravím a já bych chtěla nechat zahrát k nedělnímu svátku Františku. Je to František Bambu ze Zubří a František Holí ze Zubří a v pondělí je Elišky. A tak mám jednu Elišku v Rožnově, Elišku Plecendovou a na Horní Bečvě Elišku Válkovou. Všem čtyřením přeju hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání. To jim přeje celá jejich rodina a Jiřka Skopečka. Děkuji moc a nashledanou.
2: My děkujeme za zavolání a přejeme krásné odpoledne.
4: Dívám se z Radhošťa, z té hory posvátné. Soláně, Cábu či Sveradová. Pode mnou krajina tichá je, zvlněná, nádherná, Valašská

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: 596 11 22 66, tady je víkendová hudební pošta a váš další vzkaz, tentokrát paní Libuška z Kujav. Dobré odpoledne přeji.
2: Dobrý den, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. Já jsem se nedovolala, tak 25. měl narozeniny pan Jiří Čagala z Bílovce. Milý Jirko, tvojím krásným narozeninám ti ze srdce přejeme s Ilušem všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať se ti daří. Děkuji vám za písničku Liba a Iluš. Na shledanou.
1: My děkujeme za zavolání a přejeme krásné odpoledne.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas,

se trysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Už již nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
2: A mezi ně patří také Lísteček z památníku v podání Vorařů a tuhletu legendární píseň vybírá paní Anička z Ostravy. Dobrý den.
3: Hezky dobrý den, já zdravím všechny z rozhlasové rodinky i vás, pane Lukášku. Písničku pošlu všem Eliškám k pondělnímu svatku, ale hlavně spolužačce Elišce do Vratimova, kde jí děkujeme, jak organizujeme srazy, těšíme se, přejeme hodně zdraví, štěstí i paní Elišce s Argoškem a vám děkuji za výběr písničky. Naslyšenou.
2: My děkujeme za zavolání a přejeme krásné sobotní odpoledne.

hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímavé.

0: skvělí solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: roku 2003 skvělá Iveta Bartošová a September Lady 596 11 22 66. Jdeme na vaše další vzkazy.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ve spojení jsme právě teď s Novým Jičínem, kde u telefonu čeká paní Daniela. Dobré odpoledne přeji.
2: Srdečně vás zdravím, pane Lukášku, a všechny posluchače. Chtěla bych dneska popsat paní Elišce z Kvůleku s Argoškem. Paní Eliška má krásný svátek, tak paní Eliško, přeju vám hodně zdraví, lásky, štěstí a hodně úspěchu. Děkuji vám, Lukášku, a těším se na další sledání a pěkný den vám přeji.
0: My děkujeme za zavolání, přejeme krásné odpoledne a posílám slíbenou písničku naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Do dnešní víkendové hudební pošty se dovolala také paní Kateřina Zvratimova a Katka říkala, já bych chtěla tu písničku, kde se zpívá, že bych chtěla mít svůj aeroplán, protože to bude písnička pro modeláře. Kateřino, ano. To bylo skvělé, dáme si vzhůru k výškám, ale poprosím vás ještě samozřejmě to přání, aby zaznělo. Zdravím vás, Zvratimova, dobrý den.
2: Dobrý den ještě jednou. No, protože mají soutěž na Trnavce před Mošnou, takže oni jsou teďka na letišti na poli a mají ty vysilačky na bříška a řídí každý svoje aero, takže tak.
1: Takže zdravíme chlapy modeláře, vám ano. Díky za zavolání a teď už jo. Helena Vondráčková. Krásné odpoledne.
2: Jo, děkuju, vám taky, naschle.

0: Helena Vondráčková a Vzhůru k výškám. Když slyším tohleto písničko, okamžitě se mi vybaví Karlova studánka. Ovšem teď se vydáme do malebného Hradce nad Moravicí.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
0: Protože v Hradci nad Moravicí už u telefonu čeká paní Jana. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny z Hradce nad Moravicí, krásného kouzelného podzimního dne. Včera byl krásný den taky. Sešli jsme se spolužáci ročníku 49 v hospůdce naproti kostelíčka v Hradci nad Moravicí. Tímto zdravíme naši paní učitelku Anešku Bílíkovou s přáním hodně, hodně zdraví. Zdravíme taky spolužáky, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli dostavit. Posíláme písničku od srdíčka, posílá Janička, Adélka a Vašek. Děkujeme a pěkný den pro všechny.
0: My děkujeme za zavolání, zdravíme a přejeme krásnou sobotu, naslyšenou.
2: Děkuju.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak takové byly písničky na přání, další nabídneme ještě dnes po 17. hodině. Za chvíli výlety s Pavlem Kudrnou a teď ještě Divoký anděl a Natália Oreiro. Lukáš Kaňa vám přeje krásné prosluněné odpoledne.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Země skupiny G7 uvolní po nátlaku amerického prezidenta část nouzových zásob nafty a ropy. Do Opavy dnes přijela kavárna Potmě, výtěžek půjde pro Světlušku. Stavba nového zázemí pro cyklisty ve Frenštátě se opozdí. Zítra bude v našem kraji slunečno s teplotami do 23 stupňů Celsia. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Hezké sobotní odpoledne. Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Právě Spojené státy jsou pro Evropu jejím největším dodavatelem.
4: Dohodu oznámil Donald Trump na své sociální síti po telefonátech s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími lídry G7. Galon nafty minulý měsíc poprvé v historii přesáhl $6 a teď stojí v průměru v přepočtu zhruba 37 korun na litr. Po zprávě o dohodě nafta zlevnila o 5%. Americký ministr energetiky Chris Wright tlačí na rychlé uvolnění zásob kvůli sklizni a začínající topné sezóně. Analytici ale varují, že pokud válka na Blízkém východě a výpadky ruských dodávek potrvají, Evropa zůstane bez rezerv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Opavě bude ode dneška do příští neděle otevřená kavárna Potmě. Kavárnu, která je součástí projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu, najdou zájemci na Dolním náměstí v centru města. Uvnitř je úplná tma a zákazníky obsluhují lidé se zrakovým postižením. Výtěžek z prodeje získá projekt Světluška a následně děti i dospělí s vážnými vadami zraku. Frenštát pod Radhoštěm zatím neumí najít zhotovitele cyklopointu. Už do druhého výběrového řízení se nepřihlásil ani jeden uchazeč. Stavba nového prostoru pro cyklisty tak nezačne dřív než v příštím roce. Radnice v místě plánuje přístřešek, stojany i posezení.
5: Součástí by v budoucnu mohly být i nabíjecí stanice pro elektrokola. Cyklopoint chce město postavit v místě bývalé azylové ubytovny, kterou přednedávnem zbouralo. Z Frenštátu pod Radhoštěm Klára Křižáková, Český rozhlas.
3: V českém a polském Těšíně právě dnes začíná mezinárodní divadelní festival nazvaný Bez hranic. Kromě českých a polských inscenací nabídne i divadelní soubor z amerického Chicaga. Vystoupí také pražská Laterna Magica se svojí hrou Perpetuum Havel. Akce se tak vrátí k tématům prvního ročníku, který byl před 35 lety věnován právě dílu dramatika a prvního českého prezidenta.
2: Počasí.
3: V noci na zítřek bude v celém Moravskoslezském kraji skoro jasno, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v údolích plus 2 stupně, ojediněla i přízemní mráz. V neděli ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost. Večer pak bude zataženo. Nejvyšší teploty zítra 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Dejte velký pozor na nehodu. V Rudné ulici v Ostravě Svinově ve směru na Havířov se srazila dvě osobní auta v místě zúžení. Je tam silnější provoz a kolona, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Před pár dny začal už druhý podzimní měsíc a nutno říct, že počasí nás trochu rozmazluje, protože nám letos dopřálo krásné babí léto. Tak doufám, že toho ještě pořádně využijete. Třeba tím, že se spolu s námi vydáte na výlet nejprve po rozhlasových vlnách a pak skutečně na ten, který si vyberete. Tak dobrý den. Dnes vyzkoušíme z Brusu novou turistickou trasu, která na severu Čech propojila české a saské Švýcarsko. Vede totiž lesem mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Potom zamíříme do Luštěnic u středočeské Mladé Boleslavy, kde nás čeká úžasná sbírka aut, a to jak malých angličáků, tak velkých osobních automobilů. Auto Muzeum Pelechov je splněným snem jeho majitele. Podíváme se také do nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd nahoru jménem Kozubová. Na jejím vrcholu stojí pozoruhodná kamenná kaple, jejíž součástí je od samého počátku rozhledna. A nakonec si uděláme příjemnou procházku podél Kostího potoka, který protéká Tachovskem v Plzeňském kraji, a prozradíme, kde přišel ke svému jménu. Tak ještě jednou vítejte v Českém rozhlase u výletů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na severu Čech se můžete projít novou turistickou trasou, a to dokonce přes hranice. Vede totiž z českého do saského Švýcarska, konkrétně mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Do Šmilky bylo dřív možné dojít jen po kraji frekventované silnice podél Labe. Teď byla ale ve strmém lesním terénu postavena buková schodiště. Novou stezkou se projdeme s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a naší ústeckou redaktorkou Evou Bucharovou.
1: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
2: Je to úpravna vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hřensko úpravna vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do saského Švýcarska.
1: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
2: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
1: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
2: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
1: Na lavičku.
2: Na lavičku, a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
1: A ta spojovka z českého do saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
2: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem, a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu. V popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska, Zirkelstein, a za Zirkelsteinem vidíme velký a malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
0: Popisuje výhledy z místa zvaného Dlouhý roh mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, který na novou stezku z českého do saského Švýcarska zavedl naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.

Pojďme teď věnovat několik minut vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. No a to nás inspirovalo k soutěžní otázce. Ta se týkala nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my jsme se ptali, jestli byste věděli, o jaký důl jde. Opět jsme dali možnost A a možnost B. Ačkem byl důl Svornost, Bčkem pak důl Bratrství. Tak správně, Ačko, jde o důl Svornost, a ačkoliv samotná těžba uranu tady byla ukončena v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky asi 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní Jáchymov radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, tak ten dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Takže Ačko, to byla správná odpověď. Flísovou deku vyhráli tito naši vylosovaní posluchači, správně odpověděli. Pan Stanislav Seifert Měrotín, pan Martin Buchal Dubičné, pan Petr Vepřek Nemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. I jim, tedy této pětici, gratulujeme. Naši soutěžící tedy dostanou flísovou deku, no a flísovou deku dostane i výherce hlavní ceny za měsíc září. K tomu ještě přidáme sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách a úhledně zabalíme do výletnického batohu, do batohu s reflexními prvky. Kdo tuto hlavní cenu získá? Vylosována byla paní Jana Jeřábková, Stříbrná Lhota. Té rovněž upřímně gratulujeme.

0: Klukovská záliba v angličácích se u sběratele Petra Pelecha trochu zvrtla. Přesvědčit se o tom můžete v jeho automuzeu Pelechov v Luštěnicích u Mladé Boleslavy. V první řadě vás překvapí svou velikostí. Najdete v něm koráby amerických silnic, londýnské taxíky, socialistická auta i sbírku 20 000 modelů autíček. Vozy, které můžete znát i z hollywoodských filmů, ukázal Petr Pelech i naší středočeské redaktorce Báře Kvapilové.
1: Nacházíme se v části obce Luštěnice a je to bývalý objekt po ruské armádě.
2: Tady v té první hale je zhruba 70 aut, v té vedlejší asi 130.
1: Co se týče velkých aut, tak to začalo až nějakým roce 1995, kdy jsem začal schánět nějaký objekt, abych si vystavil svoji sbírku modelů autíček, kterých jsem měl relativně dost a nikdy jsem je neviděl do té doby pohromadě. Takže se mi podařilo koupit tenhle objekt, kde jsem si je vystavil, ale protože bylo hodně místa i kolem, tak jsem začal schánět i velká auta.
2: Každého na první pohled upoutá tady ten oranžový Pontiac.
1: Je to Pontiac Formula z roku 1970. Je to moje takový zamilovaný auto a proto jsem si ho nastříkal do takové zvláštní oranžové perletě a dokonce bylo i v několika filmech.
2: Procházka zdejším automuzeem tak trochu připomene cestu kolem světa.
1: To je to první hale. Najdeme hlavně vozy americké produkce. Jenom bych chtěl doplnit, že tady nejsou žádný úplně vzácný kusy, protože mým snem bylo udělat si muzeum obyčejných aut.
2: Dá se v těch vašich vozech jezdit?
1: Samozřejmě se v nich jezdit dá, ale musím to vědět aspoň chvíli dopředu, protože v nich nejsou ani baterie, ani dostatek benzínu, ale zhruba polovina těchto aut je plně pojízdná.
2: Máte tady nějaké svoje favority?
1: Zrovna stojíme vedle něj. Je to Oldsmobile Toronado z roku 1966. A toto auto mě učarovalo už jako model, když jsem ho dostal jako úplně první model ve svém životě v nějakých 6 letech a mým snem bylo mít ho i ve velkým.
2: Na sloupech celé haly jsou vitríny. Co v nich najdeme?
1: Kamarád mi sem zapůjčil sbírku přívěsků na klíče, které sbírala jeho maminka. A je to asi jedna z největších vůbec sbírek, protože jich je přes 3 000 ze všech různých zemí světa.
2: Zaujal mě i krásný temně zelený Cadillac z roku 1978.
1: To je Cadillac, kterého vlastnil otec mého výborného kamaráda a ten ho používal k tomu, aby jezdil na ryby a relativně dost s tím jako štval sousedy. Zajímavost toho auta je, že bylo do České republiky přivezeno 17.11.1989 a od té doby se mu říká revoluční auto.
2: Člověk by řekl, že největší zájem mezi filmaři bude o ta naleštěná auta. Teď jsme na takovém jako autovrakovišti, kde je před námi brouk, který má vyvalené kolo, dveře nejdou zavřít a vy jste říkal, že paradoxně filmaři o něj měli velký zájem.
1: Většinou to jsou cizí produkce, ale tohleto auto opravdu už asi už rád nebude, protože už nejde prostě naložit.
2: Padají z něho šroubky.
1: Šroubky už to dávno nemá, už z toho padají blatníky, kapoty a tak.
2: Když nahlédnete dovnitř, zjistíte, že tam není ani podlaha.
0: Směje se překvapeně naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, kterou svojí neuvěřitelnou sbírkou aut provedl Petr Pelech. Jeho automuzeum v Luštěnicích u Mladé Boleslavy je otevřeno o víkendech od dubna do konce října. Sběratel Petr Pelech vás ale rád provede i ve všední dny. Jen je potřeba si návštěvu předem telefonicky domluvit.

0: A teď v sobotních výletech zamíříme na hory, konkrétně na Kozubovou, což je hora v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd. Výhled z ní je sám o sobě působivý, když ale vystoupáte na rozhlednu, otevře se vám ještě víc. Rozhledna je přitom hodně nevšední, je totiž součástí kamenné kaple svaté Anny. A právě do ní teď míří v doprovodu správkyně kaple Marie Sikorové naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Odemčeno a my vstupujeme do kaple svaté Anny. Přivřu dveře.
2: 1937, který byl postaven tato kaple. Stavěl to farář z Hnojníka Rudolf Plošek.
1: A proč zrovna hnojnický kněz si vyhlídl Kozubovou?
2: Já myslím, že to byl Beskyd Šlonský. Když se taková skupina jmenovala turistů a on asi byl, si myslím, u toho, takže proto. Kapli navrhl Edvard David, byl to architekt z Českého Těšina a kamen byl dovezen v roce 1936 a začali stavět. No prostě to svýma rukama farnici z Jablunkova, podle mě aj z Hnojníka. A kostel byl postaven úplně v roku 1937. A byla vysvěcena jako kaple svaté Anny, patronka matek.
1: Paní Marie, jsme pořád v kapli, nicméně to, co běžný turista tady asi jako úplně nejraději navštíví, tak to je ta přilehlá rozhledna. Ta byla od počátku součástí?
2: Byla součástí, ano.
1: A myslíte, že bychom se mohli podívat i na rozhlednu?
2: Ano.
1: A budete se mnou? Vy jste teda krásně oblečená, protože jste měla v kostele nějaké povinnosti, že jo?
2: Jo, půjdem, jo, můžeme.
1: Tak vycházíme teda z kapličky, tady jsou nějaké cedule, jedna je vyřezávaná, jedna je v polštině, to je ten kšonš Rudolf Plošek, to je on ten hnojnický farář. Po železných schodech, mimochodem jsou pěkně prudké teda. A poslední patro, zadýcháváte se taky.
2: Také jsem se zadýchala.
1: Tady je zvon splněných přání, je to tak?
2: Je to nový zvon, to je dar od generálního ředitele Jana Čutka, šefa bývalého Třinecké železárny.
1: Věnuje kolektiv zaměstnanců VUHŽ. Pokud vím, tak tady nějaký zvoneček byl.
2: Byl, ale tam se už něco pokazilo na tom, takže udělali, že to není plechovy, že to je kuté.
1: Ze zvonoviny. Tak schválně, jak se zvoní na Kozubové. Tak to stojí za to. To se rozléhá široko daleko. Teď tady přivoláme další zájemce o prohlídku. Takže když někdo chce vystoupat do věže, kde získá klíče?
2: Získá na chatě. Je dostupný klíč, kteří se dostanou na rozhlednu.
1: Ten rozhled, ten stojí za to teda. On je krásný už před kaplí, ale tady...
2: A teď, jak se vykaceli ty stromy, přišel kůrovec, takže je strašně dobře vidět i z Jablunkova. Máme ji osvětlenou, takže je vidět z Jablunkova, že něco tady nahoře jako Kozubové je.
1: A na druhou stranu vidíme Lysou a hory a hory a hory a hory.
2: Ano, a z druhé strany zase vidíme ten Jablunkovský průsmyk. A je vidět i na Malou Fatru a Rosutec.
1: Přijďte

0: Kdykoliv, za slunka, za deště, na pouť, nebo jen tak pro radost. Takže pouť zopakujeme na svatou Annu,
1: na svatou Annu, ano, na svatou Hedvigu a závěr kalendářního roku Silvestra vždy v 11 hodin.
2: Zve na návštěvu nejen rozhledny, ale i samotné kaple svaté Anny na Kozubové, její správkyně Marie Sikorová. Nás na krásné místo v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd vzala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. Zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k Becherově vile je historický měšťanský dům na Malé Pražské Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 koupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B Baron František Hildprant? Je to na vás, Rudolf Jelínek, František Hildprant. Odpovídejte textovou zprávu, pokud nevíte jak, tak se můžete podívat na naše webové stránky výlety.rozhlas.cz, ale připomenu. Píše se takto, výlety, krátce vylety, pak uděláte mezeru na jeden znak a pak napíšete Ačko nebo Bčko podle odpovědi. Uděláte druhou mezeru a pak přidáte jméno, příjmení a adresu. Nikdy nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Je zpoplatněna, platíte částku 4 koruny, službu zajišťuje partner ATS Praha. Turistické větrovky jsou ve hře, to už jsem říkal, no a hlavní cenou za měsíc říjen, tedy za ten nový měsíc, je výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách.

0: Na Tachovsku v Plzeňském kraji byste našli údolí, kterým protéká Kosový potok. V některých mapách je psaný jako Kosý potok. Jak vznikl název vodního toku, který půvabně meandruje krajinou v délce několika desítek kilometrů, se v doprovodu znalce místní krajiny Antonína Hříbala vydala zjistit naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská.
1: Je to Kosý potok nebo Kosový potok? Protože já slýchám obě varianty.
2: Obě varianty jsou správně, častěji se možná říká Kosý potok, v mapách je Kosový i Kosý.
1: To tady asi bylo hodně černých opeřenců, zřejmě tady pořád zpívali Kosy, je tomu tak?
2: Ne, tak Kosý potok nemá svůj název podle toho černého opeřence, který tak dobře zpívá večer a po ránu podle Kosa, ale je to podle Kosy, jako toho žacího nástroje, která je tak jako do pravého úhle zalomená od toho kosiště, a podobně i ten meandr toho potoka mnohokrát se láme doslova do pravého úhle.
1: Tak to jste mě hodně překvapil, ale máte pravdu, protože některé ty meandry jsou opravdu skoro divné s pátečkou. Mě by zajímalo, kde Kosý neboli Kosový potok pramení.
2: Pramení nedaleko vrcholu Dyleně a je to takové místo, kterému se říká Tři prameny, a možná taková zajímavost, hned tam kousíček vedle pramení i Hamerský potok, který protéká brodem nad Tichou.
1: Tak jsme se dozvěděli, kde Kosý potok pramení, a mě by ještě zajímalo, kde končí.
2: Kosý potok má délku nějakých 46,5 asi kilometrů a je to levostranný přítok řeky Mže a ústí do té Mže v místech stejnojmenné osady, která se taky jmenuje tedy Kosý potok.
1: Což je nedaleko od místa, kde stojíme, protože se nacházíme v černošinských serpentínách. Řeknete mi, pane Hříbale, když vlastně jste průvodce Českým lesem a také Tachovského regionu, co by tady lidé u Kosího potoka mohli vidět, navštívit, co je tu zajímavého?
2: Tak Kosý potok má obrovský, říká se mu Grius Locí, že jo? Tady třeba bylo 35 mlýnů, my zrovna jsme nedaleko jednoho, který se jmenoval Zámecký. A z hlediska třeba, nevím, ornitologie, tak tady často je vidět ledňáček, je tady vidět taky skorec jako pták, který je velikosti, řekněme, menšího kosa, a má takovou zajímavost, že loví na dně vody, na dně jako pod vodou, tedy na dně toho potoka, a dokáže třeba v zimě i podplavat led.
1: Nedaleko se také nachází malý vodopád.
2: Tak je to proti proudu toho místa, kde jsme teď, a jmenuje se Čertovka, je to takový zvláštní vodopád, který někdy třeba i vysychá, ale když po jaře začne tát sníh nebo hodně zaprší, tak ten vodopád je jeden z největších tady na Tachovsku.
1: Takže víme, že zde žije spousta chráněných a krásných živočichů, ale já jsem si všimla, že to tady také krásně kvete, co všechno tady vykukuje z trávy.
2: Taková zajímavost, že nedaleko Buchtálu, toho Bukového údolí, tak tam je takové místo a tam roste kyčelnice žláznata. A těch míst, kde roste kyčelnice žláznata, je opravdu velice, velice málo.
1: Říká průvodce Českým lesem a Tachovském Antonín Hříbal.
0: Kosý potok na Tachovsku, ke kterému nás vzala naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská, je častým cílem trampů. Na jaře se u něj scházejí i milovníci vstavačových luk a často tam potkáte i ornitology.

A pojďme k soutěži. V České republice najdeme několik historických sídel a památek. Jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. My zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Mimochodem, kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se soutěžně ptáme, s jakým jménem je spojena za A. Rudolf Jelínek, za B. baron František Hildprant. Pošlete nám textovou zprávu, pravidla soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o turistickou větrovku, no a celý měsíc říjen budeme hrát o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, ve kterém najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak takové byly dnešní výlety, ty zítřejší už jsou nachystané, doufám, že vy také, že přijmete naše pozvání k rozhlasovému přijímači. Začínáme hned po zprávách po 13. hodině. Pavel Kudrna za tým výletů přeje hezký zbytek soboty.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město ihned opustili, chystá masivní útoky. V Česku se začínají více šířit respirační infekce. V kostele ve Staré Vodě na Libavé dnes bude slavnostní svatohubecká mše. Zítra bude v Moravskoslezském kraji slunečno s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráva zvítá Lenka Blažejová. Rusko dnes vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město ihned opustili, píše to agentura AFP. Ruské ministerstvo zahraničí varovalo, že ruská armáda bude na metropoli i nadále podnikat masivní údery, které označilo za odvetné. Odpovědnost za případné negativní důsledky budou nést výhradně ti, kteří budou varováni ignorovat. Moskva v poslední době zintenzivnila útoky na Kyjev. Ruské dronové útoky v posledních dnech poškodily důležitý jižní most přes řeku Dněpr a dnes zasáhli také severní most. Ukrajina čelí ruské invazi od roku 2022. V Česku se začínají více šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů ale zatím přicházejí lidé spíše s lehčími virózami. Částečně za ně může taky střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova.
2: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek pokud možno z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
0: Nemocných bude nejspíš dále přibývat v následujících týdnech s chladnějším počasím. Svatému Hubertu dnes bude věnovaná slavnostní bohoslužba v kostele svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé. Akci pořádá tamní spolek Poutní místo Stará Voda u Libavé společně s církví, městem Libavá a vojenskými lesy a statky. Mše začne v 16 hodin a sloužit jí bude štemberský děkan Pavel Stuška. Pokračuje Aleš Tománek z pořádajícího spolku.
3: Pokud někdo bude chtít přijít už dříve, třeba konce druhé, třetí hodiny, určitě bude hezké zhlédnout na kláštění zahradě výřad s ulovenou zvěř od lesáků. V 16 hodin potom začíná ano svatohubertská mše svatá, budou tady hrát svatohubertskou mši trubači lesní. No a po mši svaté tady bude možnost ochutnat věřinový guláš.
0: Rytířské souboje a bujaré veselí ve středověkém stylu dnes ovládlo Slezsko-Ostravský hrad. Správci městského hradu pořádají podzimní hodokvas. Návštěvníci si můžou taky vyzkoušet tradiční řemesla, třeba tkaní na stavu anebo výrobu zbraní.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v údolích plus 2 stupně, ojedinělé přízemní mrazíky. V neděli ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer už bude zataženo. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně z dopravy na silnici druhé třídy číslo 475 v Horní Suché na Karvinsku došlo k nehodě. Ulice Stonavská je teď aktuálně průjezdná jen kyvadlově. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
5: Začíná divadelní festival Bez hranic. S jeho organizátorkou se spojíme a povíme víc o kultuře na hranici mezi Českem a Polskem. Taky na cestách se spolu ocitneme. Povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Zmapujeme počasí v regionu a přidáme něco málo na vrch, ale víc neprozradím. To všechno tady u nás mezi druhou a třetí.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A taky s písničkami, které nestárnou, teď třeba v podání Marty Kubišové, kapely Lucie, Hanky Zagorové a nebo skupiny Činasky. Zazní Láska a data. U mikrofonu Lukáš Kaňa přeji krásný den s úsměvem.

0: Mezinárodní divadelní festival Bez hranic vstoupil do svého 35. ročníku. I letos se na něm představí řada českých a polských souborů a festival tak pomocí kultury propojí obě města, tedy český a polský Těšín, mezi kterými vede státní hranice. Na konkrétní program festivalu se už teď budu ptát jeho organizační ředitelky Petry Slováček-Rypěnové. Přeji vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, hezký den z Těšína.
0: Zahájení festivalu je naspadnutím, co se bude dít v těch nejbližších hodinách a je letošní 35. ročník opravdu něčím specifický?
1: Ano, slavnostní zahájení proběhne už dnes od 17.30 hodin v prostorách Těšínského divadla a začínáme premiérou české scény Těšínského divadla představením Familie a doufáme, že na představení dorazí všichni naši hosté i návštěvníci a to z obou stran hranice, samozřejmě z Českého Těšína i z Češena.
0: Zajímá mě, z kolika představení mohou letos diváci vybírat a je mezi soubory třeba i takový, který přijíždí úplně poprvé?
1: Tak celkem na programu, který je velmi, velmi bohatý, máme zhruba 23 představení. Budeme hrát v Těšínském divadle, budeme hrát v divadle Adama Mickeviče v Češině, ale také například v kavárně a čítárně Avion v Českém Těšíně, anebo na náměstí v Češině. A ano, jsou to divadla česká, přijíždí k nám z Prahy, z Ostravy, ale taky z Polska, z Poznaně, z Varšavy, takže ten program je opravdu nabitý. A jedno úplně výjimečné a zahraniční divadlo je z Chicaga, které přijíždí s polským představením a bude také mít titulky v polském jazyce, takže jsme zvědaví, jak to naši hosté festivaloví přijmou takové netradiční představení.
0: Ještě se s dovolením zeptám na doprovodný program. Co jste pro návštěvníky festivalu v tom letošním ročníku připravili?
1: Chtěla bych podotknout to, že my jsme hlavně divadelní festival, takže ten divadelní program je opravdu velmi nabitý, ale doprovodné aktivity samozřejmě máme také. Jedná se o výstavy, které jsou například v Galerii Most v Českém Těšíně nebo v Polském Těšíně v Parku Pokoju, vlastně jakoby venkovní plenérová výstava. A čeká nás také úplně na závěr festivalu koncert v divadle Adama Mickeviče, takže to jsou ty nejvýznamnější asi doprovodné akce. A ještě zmíním setkání k 90. výročí narození Václava Havla, protože ten je vlastně spjatý s naším festivalem úplně od jeho počátku a to setkání proběhne v neděli 4. října od 14 hodin v přeshraničním informačním turistickém centru v Češině.
0: S pozvánkou na divadelní festival Bez hranic Petra Slováček-Rypěnová moc děkujeme a přejeme, ať se ten letošní 35. ročník skvěle vydaří. Naslyšenou.
1: Děkujeme také, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Lucie ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava, za malý okamžik také Marta Kubišová a Magdaléna. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra se v posledním díle řidičské abecedy povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Mám tady pro vás vybavení pro správného houbaře, což je nožík, atlas, hub, síťovka, pláštěnka a také rolnička do lesa. To všechno v naší soutěži, která právě teď startuje dalším kolem. Připomínám telefonní číslo 596 11 22 66 a ptám se, kdo pak se dovolal do víkendového vysílání. Dobrý den.
2: Tady Lenka.
1: Lenko, já vás zdravím. Tak jdeme na to. Chcete si poslechnout dnešní soutěžní otázku?
2: Ano.
1: Tak poslouchejte pozorně. Tato houba je výborná jedlá houba, ale při jejím sběru je třeba dávat pozor na možnou záměnu s jedovatou muchomůrkou tigrovanou. O kterou houbu jde? Za A. Já vás poprosím, stlumte si rádio, které tam máte, protože máme špatnou zpětnou vazbu, nedělá to dobrý poslech. A teď tedy ty tři možnosti. Za A. Muchomůrka růžovka, za B. Bedla vysoká, anebo za C. Muchomůrka pošvatá.
2: Cčko, ne?
1: Říkáte Cčko, trváte na tom?
2: Ano.
1: Bohužel, to je špatná odpověď. V každém případě děkuji za zavolání a zkuste to zase někdy příště. Naslyšenou.
2: Ano, odslyšenou.
1: Tak uvidíme, kdo pak zkusí štěstí v naší soutěži ještě v tomto kole. Koho máme na telefonu? Dobrý den.

0: Bohužel ani to není správná odpověď. Děkuji za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou. Tak takové bylo dnešní kolo, které nějakým způsobem jsme bohužel nezvládli, protože ani jeden volající, ani druhý se nám nedovolal. To znamená, že v tomto kole s datem 3. října nemáme vítěze, ale to nevadí, protože soutěž rozhodně nekončí. My jsme ji na vaše přání prodloužili až do 10. října, takže pozorně poslouchejte naše vysílání, protože ten skvělý houbařský balíček, ve kterém je, připomínám to ještě jednou, Atlas hub, nožík, síťovka, pláštěnka a rolnička do lesa čeká na jednoho z vás, samozřejmě v těch dalších kolech. Tak pozorně poslouchejte a za malý okamžik se podrobně podíváme na počasí.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strpět.

vládnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.

0: Lucie Bílá a SMS ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Aktuální čas 14.43 a teď je prostor pro počasí, které probereme s meteorologem Václavem Smolkou. Vašku, dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Dnešek má datum sobota 3. října. Jaká zatím byla na severní Moravě a ve Slezsku na obloze?
1: Tak opět zažíváme slunečný den, obloha je jasná nebo skoro jasná. Ty maximální teploty dnes jsou v intervalu od 20 do 24 stupňů Celsia a vítr je aktuálně slabý, jihozápadní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Pojďme k výhledu, s jakým počasím můžeme počítat v noci a hlavně v druhé polovině víkendu.
1: Tak vypadá to, že hlavně během té noci se toho příliš nezmění, mělo by být i nadále jasno nebo skoro jasno, minimální teploty od 9 do 5 stupňů, v údolích to můžou být až 2 stupně Celsia a výjimečně se také vyskytnou přízemní mrazíky. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří. Zítra čekáme v těch ranních a dopoledních hodinách ještě jasnou nebo skoro jasnou oblohu, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer lokálně až do zatažena. Maximální denní teploty budou zítra podobné těm dnešním, to znamená 19 až 23 stupňů, na horách kolem 15 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: A ještě výhled pro počátek nového pracovního týdne. Vaško, co zatím říkají meteo pro počty pro pondělí a úterý?
1: Tak v pondělí očekáváme ještě zpočátku velkou oblačnost, ale postupně bude oblačnosti ubývat, večer až do vyjasnění. Minimální teploty budou od 10 do 6 stupňů, maximální denní od 17 do 21 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Úterý to by mělo být opět slunečné, očekáváme totiž jasno nebo skoro jasno, ráno se také výjimečně mohou tvořit mlhy. Minimální teploty budou od 9 do 5 stupňů, v údolích to mohou být až 2 stupně Celsia a maximální denní teploty zase o něco vyšší než v pondělí, to znamená 19 až 23 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, postupně jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Václav Smolka, děkujeme za informace a přejeme klidný zbytek služby. Naslyšenou.
1: Děkuji, hezký zbytek soboty, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Horní Benešov opravil dětská hřiště v ulici Školní a Masarykova. Letečtí dopravci omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Zítra bude v regionu slunečno, teploty kolem 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit. Říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
3: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu, snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
2: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by zhruba třikrát tolik. Celkem by měly mít příští rok 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů korun méně než letos. Radnice v Horním Benešově na Bruntálsku opravila dětská hřiště v ulici Školní a Masarykova. Oba areály teď mají nový gumový povrch. Původní plochy byly staré a ve špatném technickém stavu, říká projektový manažer Hornobenešovské radnice Mikuláš Odehnal.
4: Bylo možné, že by se tam dítě třeba zakoplo v těch spárách, které už se s dalšíma sezónama víc a víc zvětšovaly povětrnostními vlivy, takže je teďka natažený úplně nový povrch. Byla tam taková klasická hřišťová guma, v případě hřiště na ulici Masarykova už byla opravdu v dezolátním stavu.
2: Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spuštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Na cenu letenek v podzimním a zimním období to zatím nemá vliv, řekl to dnes Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. Své znalosti ze světa zvířat si můžou o víkendu rozšířit návštěvníci olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Její pracovníci pro ně připravili naučnou stezku. Na trasu se zájemci můžou vydat zítra od 9 hodin dopoledne do 16 hodin. Pokračuje mluvčí zoo Iveta Gronská.
5: Olomoucká zoologická zahrada ve spolupráci s Domem a dětí a mládeže si na tento víkend připravila ke Světovému dní zvířat poznávací stezku. Ať už malí nebo velcí, anebo malí s pomocí velkých, se tady této stezky nepochybně mohou zúčastnit a formou velmi zábavných a zajímavých otázek se dozvědět o zvířatech mnohem a mnohem více.
1: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v údolích plus 2 stupně. V neděli ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer už bude zataženo. Nejvyšší teploty v neděli 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Suvorovova v Novém Jičíně došlo k vážné nehodě osobního auta a motorkáře. Jsou tam zranění. Probíhají záchranné práce, provoz je omezený, provoz řídí policie. Dejte na to velký pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Walter Broda z Horního Žukova s párem vraníků se zapřaženým historickým kočárem vozí svatby, vzácné návštěvy i turisty. Setkáme se s ním v této hodině víkendového vysílání. A taky se spolu zaměříme na fenomén JZD a jejich fungování na Ostravsku. Je to téma výstavy prezentované v Národním zemědělském muzeu v Ostravě. Vydáme se tam.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: A z muziky vybírám třeba Ivana Hlase, Petra Muka, Michala Tučného, Bakaru a také Báru Basikovou. Místo v životě pro vás jen právě teď. U mikrofonu Lukáš Kaňa. Přeji dobrý den.

0: I v době rychlých aut má pomalá jízda své kouzlo. Zvláště když vás veze pár koní a vy sedíte v historickém kočáře. Vše řídí stylový a usměvavý kočí. Přesně takový zážitek vám nabídne jízda s Valtrem Prodou z Horního Žukova. Nedávno dorazil na zazvonění kostelních zvonů i do Horních Domaslavic. Na kozlík k němu přisedla redaktorka Romana Kubicová.
1: Pane Brodo, vás znají lidé z Karviné, kde taky jezdíte, je to tak pořád?
2: Ano, a letos jsem ukončil 20. sezonu.
1: Je to možné vůbec?
2: Ano, je to taky na mě vidět už.
1: No a koníčci, ty máte jeden pár?
2: Ne. První tři roky, 2007 až 2009, jsem tam dovažil moje koně z Horního Žukova, protože se nevědělo, jestli se to v Karvině uchytí. Já to nejezdím na sebe, jezdím to na dvůr Olšiny. A když se to uchytilo, byl zájem, tak jsem přesvědčil pana majitele dvoru Olšiny, koupil tam dva mladé dvouleté hřebečky, hnědaci a ti tam jsou dodneska.
1: No ale dneska do Domaslavic jste přijel s nádhernými vraníky, jsou to vraníci?
2: Nebo? Ano, jsou to vraníci, ten pravý je čistokrevný starokladrubský kůň, měl jsem vždycky starokladrubské koně, ale žel, leta utíkají a i koním, dosloužil, měl 25 roku ten jeden, takže teď jsem si koupil polské plemeno, je to šilonský kůň.
1: Jak se cítí ti koničci, když tady přijeli mezi tolikero lidmi? Nejsou nervózní?
2: Nejsou, musíte toho koně připravit a je to také v povaze toho daného koně. Někdy kůň je tak lékavější, hůř se nějak zvyká na nové podněty, věřím jim.
1: Ano. Jak dlouho s nimi jezdíte? Kdy to vlastně poznáte? Protože koupíte si, dejme tomu, mladého hřebce a teď nevíte, jakou má povahu.
2: To máte pravdu, nevíte, vždycky to je loterie. Toho jsem koupil jako dvouletého, ještě jako hřebec, nechal jsem ho kastrovat a nechal jsem mu pauzu měsíc a půl. 1. července jsem ho poprvé zapřáhnul a 1.8. myslím, že to bylo, už jsem vezl gorula s ním. Výjimečná povaha. Aha. Výjimečná, ne s každým koněm bych si to dovolil.
1: Když říkáte výjimečná, předpokládám, že bude klidný, ano, spolehlivý, ano, snese hluk.
2: Ano, snese nebojácně na nákladně auta tyraky, to může kolem něho profrčet, opravdu.
1: No a ten druhý, ten se zdá trošku nervóznější.
2: Ne, on je temperamentnější, on je velice, velice hodný, ale ten zase je línější, tak je dobré, že ho učí ten temperamentní, aby nebyl líný, a to ten je spolehlivý ve všem, ale je živý.
1: Aha.
2: Je to starokladrubský kůň, ten to má v povaze.
1: A už se vám stalo, že jste spároval koně, kteří se takzvaně nekamarádili?
2: No, jde s těma jezdit, ale potom nemáte z toho ten požitek z té jízdy, jo. Koně mají být slazené ani ne tak barvou, ani ne výškou, jak temperamentem a stejným krokem. Tak aha, pak s nimi dobře jezdí.
1: Takže nekoukat na vizuál, ale pozorovat, jestli jim to spolu ladí.
2: Ano.
1: Dobře, pane Brodo, tady před chvíli stál váš spolupracovník z dolu ČSM ve Stonavě a říkal, že prý jste dělal v dole a řídil jste kolejová vozidla.
2: Ano, byl jsem jako kolejový dispečer u dopravy, kde jezdili lokomotivy.
1: Takže vám to řízení čehokoliv je vlastní, je to tak?
2: Asi, že jo.
0: Směje se Walter Broda, chovatel koní a stylový kočí. Po písničce nám prozradí, proč se mám hned po svatbě rozvedl a co má mít takový kočí správně na sobě oblečené.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Tady je víkendové vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme krásné odpoledne. Už před písničkou si reportérka Romana Kubicová povídala s Valtrem Brodou z Horního Žukova, který už 20 let vozí zájemce v průběhu letní turistické sezóny historickým kočárem v Karviné Frištátu. A právě o tomto kočáru prozradil víc.
4: Ten kočár jsem koupil v roce 1974. Jako mladý kluk jsem tam se spolužáci ženili, vdavali a já jsem si vždycky musel kočár půjčit, bo po otci kočár vzal za své dobou a když si těm sedlákům nadávali do kulaku, tak jí bylo hamba v tom jezdit. Tak jsem od jednoho pana vzal a ti půjčoval kočár a jednou můj otec setkal s panem, co dělal pod koního hrabitela Ryše. A říká, nevíš o nějakém kočáru? Jo. A on říká, no mám tam poslední kočár po hraběti Larišovi v Karvině. No tak jsme se jeli podívat, no už byl náš.
5: A to je on, na kterém teď sedíme?
4: Ano, to je on.
5: No ten vypadá, jako kdyby jel právě z nějaké dílny.
4: No, když jsem ho přivezl, tak se vám přiznám, byl jsem čerstvě ženatý a malem došlo k rozvodu.
5: Ale nestalo se tak.
4: Ne, protože jsem dal za něho 1500 korun a to byla kostra. Myši tam udělali své a to. Ale kostra byla jakž tak zdravá, tak jsme s taťkou do toho šli. No první renovace mě stala 8 tisíc v roce 74.
5: To jste byl málem rozvedený po druhé.
4: A my jsme stavěli. Tak kvůli tomu. Ale když jsem toho přivezl domů, tak už potom se manželce líbilo. Bylo dobré.
5: Takže vám krásně slouží od těch 70. let. Ano. A jaký to je pocit, když vyjedete takhle vysoko, řídíte, máte ty své milované koně, všichni vás předjíždí, mávají, protože jsou nadšení, to už se dneska nevidí.
4: No, u mě už to je normální, to nějak neřeším. Vždycky jsem šťastný, aby to všechno dobře dopadlo, protože dneska jezdíte v provozu, proto tu mám ty brzdy už kapalinové, jo, je to taková určitá zodpovědnost.
5: Dneska jste vlastně vyjel ke kostelu Horních Domaslavic a vy jste tady někde z okolí, jestli se nepletu.
4: Horní Žukov.
5: To je poměrně kopcovitá cesta.
4: Ano, 9 kilometrů asi necelý.
5: 9 kilometrů. No. Jak dlouho jede tady s kočárem 9 kilometrů člověk?
4: Jel jsem v kroku, aby se koně nespotili, hodinu a 20 minut.
5: No a co dělá voska, když na něho prší?
4: No, táta mi vždycky říkal, voska není z cukru. Takže zmokle, uskle.
5: Vy jste taky krásně vyparáděn tady v saku.
4: Tak má to být, když se jede slavnostní takové ceremoniální akce se vozí, takže zásada je. Měl by být klobouk na hlavě, u takového, když se veze svatba, něco měl by být cylinder. Málo kdo ví, že když mám šedý cylinder, jedu s mýma koňma, když mám černý cylinder, jsem jako kočí a mám jiné koně.
5: To je vaše rozpoznávací znamení, nebo tak to bylo?
4: Ne, tak to je, jenomže málo kdo už to ví. Jo? Jinak musí být rukavice na rukou a musí být nohy přikryté dekou.
5: A proč, aby vám nebyla zima?
4: Prostě tak to má být.
5: No a co musíte, tak musíte mít bičík. A před chvíli jste umravnil, uklidnil
4: jednoho
5: koníka. Ano, bič
4: musí být, když jedu s koníkama, musí být v ruce, musí směrovat nad zadí levého koně, tak by to mělo být předpisové. Když někde přijedu, držím opratě v jedné ruce a bič se postaví, stojmo takhle. Čekám, až osazenstvo vystoupí.
5: No a kde jste se to všechno učil? To se předávalo z generace na generaci?
4: Hodně, mohu říct, že nejvíc toho jsem přebral po mém otci, ale taky jsem zjišťoval od takových vyhlasných vozatelů jako pan Kocman v Kladrubech a Učí se za pochodu.
5: No a co myslíte, uvidí vás Karviňáci příští sezonu?
4: No, já jsem už jim říkal, ať si hledají už někoho mladšího. Já mám letos 85 roků a už jsem tam brouzdal 20 roků, chtělo by to nějakého mladšího fešaka, než aby tam starý broda strašil, ale pokud by někoho nesehnali, tak říkám, pokud na ten kočár vylezu, udržím ty koně. Tak. Ta práce tam s lidmi je zajímavá, jo, víceméně těším, je to tam taky.
5: Tak uvidíme, jestli vás Karviňáci uvidí. Držím vám prsty pevné, zdraví, vinču vám i koním. A jak se vlastně jmenují, ještě řekněte.
4: Tak ten kladrubák se jmenuje Brick a ten šlonzok se jmenuje Paris. 15 no. lety a ten je 3 lety.
5: Představuje nám své miláčky Walter Broda, usměvavý kočí z Horního Žukova. Z Horních Domaslavic Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

ve víkendovém vysílání Rádia vašeho kraje. Fenomén JZD a jejich fungování na Ostravsku. To je téma výstavy prezentované v Národním zemědělském muzeu v Ostravě. Uvidíte spoustu dubových archiválí, unikátní model družstva snů a osaháte si i zemědělskou techniku. Pozvánku přidáme už za malý okamžik, ale ještě předtím se svěříme, že Aranka umí hola.

0: Ostravská JZD, tak se jmenuje výstava v Národním zemědělském muzeu v ostravských Dolních Vítkovicích, která návštěvníkům přiblíží éru zemědělského hospodaření v ostravské aglomeraci, a to v letech 1949 až 1978. Připomene kolektivizaci, přechod k velkovýrobě i střet s těžkým průmyslem. Prezentuje detailně jednotlivá družstva i dobové technologie. Natáčela reportérka Petra Štrimplová.
1: Tak zarachotíme, pane řediteli.
2: Tady mám chybný řetězí, aby se to pěkně otevíralo, ale jsou tady zubné kolečka, plastorka, které měly původně otevírat tady ty dvířka. Fixační klece, je to pro dobytek.
1: Tak.
2: Každý si představit, že tam leze celá kráva nebo bík. A vlastně je to určené, aby se znehybnilo to zvíře za plného vědomí, aby mohli třeba provést nějakou veterinární vyšetření, nějaké očkování, anebo třeba ošetření kopyt.
1: Takže tady je předek krávy, tam
2: ne,
1: je...
2: Ne, tam je zadek, tam za tlamičku pěknou.
1: Tam je předek krávy, tady je zadek.
2: Tady
1: byl ocásek. Tak to, co my jsme tady rozhýbali s ředitelem Národního zemědělského muzea v Ostravě Ivanem Bergrem, je jeden z exponátů, na který si vlastně člověk i může tak trošičku možná sáhnout.
2: Doufám, že to bude takový fotokoutek, že se tam může...
1: Je to průleska zároveň.
2: Ano, každý vyfotit svou vlastní krávu nebo vola.
1: Jsou tady další zajímavé nářadí, stroje, a my jsme na dlouhotrvající výstavě, která se věnuje zemědělství, zemědělským družstvům, co bude takovým základem té výstavy, protože my se potkáváme pár dní před vlastně slavnostním otevřením. A to jsou speciální části jednoho velkého panelu.
2: Přesně tak, tady bude takový velký interaktivní exponát. Už je tam připravená obrovská vitrína, která má 2,5×2,5 metru, a v ní bude tady tenhle ten model, který je zatím rozdělený na 4 části, aby šel vůbec převést a zkompletovat.
1: Mm-hmm.
2: Je to vlastně model jednotného zemědělského družstva, nějaký idealizovaný, který ale měl v Ostravě vyrůst, přibližuje právě tu unifikaci těch zemědělských staveb.
1: Mm-hmm.
2: Bude tady 20 staveb, od samozřejmě kravínu, a je tam váha, nějaká administrativní budova, ale je tam třeba krecht.
1: Aha.
2: Krecht je vlastně na uskladnění zeleniny, takový je vlastně polosklep.
1: To asi by zemědělci znali, lajkovi to je jako z cizího jazyka. Takže jeden z těch panelů, ta čtvrtina, ta tady je zatím ještě zakryta bublinkovou fólií, ty části vlastně té zástavby družstva jsou ještě tak volně na těch vytyčených...
2: Ještě tady chybí stromy.
1: Parcelách, ano, chybí stromy.
2: Objekty třeba zatím nemají okapy, ale vidíte, že mají také detaily jako lampy.
1: Lampa nad vraty.
2: I ty lampy tam jsou i záměrně proto, protože vidíte, jak z toho čuhají tady ty kabelky. Každý ten model bude vlastně propojený s displejem, s takovým panelkem, který vlastně návštěvník se zmáčne, rozsvítí, řekne mu to v češtině, v angličtině i v polštině, o jaký objekt šlo, takže vlastně bude takový interaktivní exponát.
1: Tak to je vaše know-how, tady ta. Víte, co mi to připomíná z jednoho filmu, tu prosklenou kancelář.
2: Ano.
1: Jak se tam ten
2: Marečku,
1: dopravníček šplal, tak vypadá to velmi podobně. No ale kde jste vykoumali, jak vlastně by mělo vypadat to úplně ideální JZD?
2: No, kolega František Švábenici, který je asi autorem té výstavy a 2 roky objížděl archivy a pamětníky a sbíral jak fotografie, tak i ty informace, tak i ty samotné exponáty. Protože část je vlastně zapůjčená od soukromníků, některé jsou dary, tak našel v ostravských archivech tady ten plán, takže vlastně není to úplně vymyšlené, i terén je reálný. Nevím přesně, kde to mělo být umístěno, a samozřejmě se to nezrealizovalo tady v té podobě.
0: Říká ředitel ostravské pobočky Národního zemědělského muzea Ivan Berger. Na výstavu se vrátíme zase po písničce. Uslyšíte, že mezi výstavními panely taky trochu fouká.
3: Český rozhlas Ostrava, písnička.

0: Model vzorového JZD s interaktivními prvky, ukázky dobové mechanizace a nebo letecké snímky jednotlivých družstev na Ostravsku s detailním popisem vývoje. Nová výstava v Národním zemědělském muzeu v ostravských Vítkovicích seznámí zájemce s několika dekádami zemědělského hospodaření v Ostravě a blízkém okolí. A to v době, kdy prim v regionu hrál těžký průmysl. Petru Štrimplovou provedl výstavou ředitel muzea Ivan Berger.
1: Vlastně za dob socialismu existoval agroprojekt, který měl i pobočku v Opavě.
2: Ano.
1: Tam sídlil a projektoval zemědělské stavby jako typologicky stejné kravíny, teletníky, drůbežárny. Podle toho se vlastně stavěli pro všechny regiony v Československu. Nutno dodat, že to bylo takhle centralizované, nerespektovalo třeba klimatické podmínky v těch oblastech, takže měli různé problémy potom při té realizaci. A taky ta kvalita, to nebyly nějaké důležité objekty, spíše jako velmi funkční, takže postrádali jakoukoliv nějakou ornamentiku, zdobení a technologie byla značně zjednodušená.
2: Jak to bylo teda tady na severu Moravy, dejme tomu s počtem těch družstev?
1: No, my jsme se zaměřili čistě na současnou Ostravu, to znamená i ty vesnice, které se potom připojili později do Ostravy, a máme jich tady zastoupeno 19. 19 jednotných zemědělských družstev, které vznikaly mezi lety 1949 až 59, poslední byly Mariánské hory. A ta výstava je sleduje do roku 78. Je to takový milník, protože v té době prakticky zaniklo poslední dvě tady na území Ostravy, pak už vlastně byly spravovány mimo. Ta Ostrava byla hodně poznamenána. Vlastně od počátku některé ty zemědělské družstva byla určená k nezdaru. Jo, oni měli malou výměru těch plodností nebo špatnou skladbu toho hospodářství. Často ta první družstva vznikala v zachovaných tehdejších hospodářských dvorech a často v mezinárodněných objektech jiných před socialistických sedláků, kterým to bylo násilně odebráno, nebo byli donuceni vstoupit do JZD.
2: No a ten hlavní důvod, proč to vlastně troskotalo?
1: Těch faktorů tam je celá řada. Můžeme se přesunout k jednomu panelu, který se věnuje znečištění. Jo, ten region byl ve své době a v tom období obzvlášť silně znečištěn právě a tím zdrojem byla ta průmyslová výroba, jo, protože si ti zemědělci stěžovali.

0: Jo, některé podniky byly
1: sráželo s tím průmyslem.
0: A oni hledali toho hlavního viníka, takže se vlastně nechali vypracovat takovou analýzu, kdo je největší zdrojem znečištění a vychází to Nová huť Klemente Kotvalda 22%.
1: Ano.
0: Třeba elektrárna v Třebovicích 12% a samozřejmě Vítkovické železárny 8% a tak dále. A samozřejmě i doly tou expozicí těch prachových částic černého uhlí taky způsobovaly znečištění. Tam byla zhoršena ta kvalita. I třeba pokud šlo o živočišnou výrobu, tak vlastně nebylo možné zachovat jako tu kvalitu třeba toho mléka.
1: Já hledám ještě, pane řediteli, jeden interaktivní prvek a už ho vidím, který si návštěvník může pustit. To je obrovský, já zmáčknu to tlačítko, jo? Větrák. A to se musí držet, tak. To je obrovský větrák, který vlastně je
0: vzduch do těch zemědělských staveb.
1: Tak.
0: Buď sloužil jako dodávka čerstvého vzduchu třeba do kravínu, vepřínu, do věžáren, ale zároveň se tím i třeba sušili ve skladech obilí, seno. Ten ventilátor je v původní velikosti, ale ten motor je tam daleko slabší.
1: Ano, ano, ano.
0: Máme ten původní, je funkční, ale když jsme ho zapli, tak už jsme
1: odletí
0: někde,
1: celé muzeum.
0: Přesně tak.
1: Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Do 16. hodiny také Marcela Holanová, Kabát anebo Rockset. A co bude po 16. hodině? Hvězdné návraty a dnes velmi mimořádné. Připomeneme totiž 95. narozeniny první osobnosti divadla Semafor Jiřího Suchého. Stál u zrodu této scény a vede ji dodnes. Pustíme si scénky, vyprávění, vzpomínky a taky písničky. Pořad pro vás připravuje a těší se na vás kolega Patrik Rozehnal.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Začíná sezóna respiračních nemocí. První českou premiéru letošní sezony dnes večer uvede Těšínské divadlo. Řecké ostrovy postihly silné bouře. V neděli bude v našem kraji slunečno a opět velmi teplo. Začínají aktuální zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké odpoledne. V Česku právě začíná sezona respiračních infekcí. Lékaři se zatím setkávají spíše s lehčími virózami. Hlavní nápor nemocných teprve čekají v následujících týdnech s postupným ochlazováním. Rodiče nejmenších dětí by ale i tak neměli lehčí nákazy podceňovat, vysvětluje Hana Cabrnochová ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
2: Když to bude novorozenec nebo malý kojenec, tam často i lehčí respirační infekt může způsobit nějaké komplikace, například s příjmem potravy, nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
1: Někteří pediatři už podle ní začínají s očkováním proti chřipce nebo pneumokokovým infekcím. Dostupnost vakcíny by si rodiče ale měli předem u lékaře zkontrolovat. Při včerejším nelegálním tuningovém srazu aut v Praze se nikdo vážně nezranil a nedošlo ani k větším problémům v dopravě. Policie tak hodnotí své bezpečnostní opatření jako úspěšné. Celkově zkontrolovala přes 1200 vozidel a zjistila při nich 176 přestupků. Některým řidičům nedovolila pokračovat v jízdě a jednoho zadržela kvůli jízdě i přes zákaz řízení. Sraz se teď přesouvá do Brna, kde budou policisté v opatřeních pokračovat. Těšínské divadlo dnes večer uvede premiéru komedie Familie. Hra amerického dramatika Joa Di Pietra je o rodinných vztazích mezi prarodiči a vnoučaty. Inscenaci o odcházení a návratech, ale také vlastních kořenech režíroval Roman Meluzín, říká mluvčí divadla Zuzana Martinčík-Glacová.
3: V době, kdy mladí lidé často odcházejí za studiem, prací nebo novými zkušenostmi, zatímco ta starší generace zůstává v prostředí, které zná, získává příběh Nika a jeho prarodiče velmi současný rozměr. Zároveň se stane zahajovací inscenací 35. ročníku Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic, bez granic.
1: Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami v Egejském moři. Na Krétě očekávají, že přívalové deště potrvají do noci. Situace by se pak měla sklidnit. Pro skupinu ostrovů Dodekany, do které patří například Rodos, platí oranžová výstraha. V některých částech Egejského moře hrozí vichřice. Nepříznivé počasí v noci způsobilo problémy v několika částech Kréty. Hasiči zachránili 23 lidí z vozidel a domů. Pomáhali taky odčerpávat vodu ze zatopených objektů. Záchranáři dál zůstávají v pohotovosti. Úřady situaci nadále monitorují.
0: Počasí.
1: Noci bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v údolích plus 2 stupně, ojediněle přízemní mrazíky. V neděli ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, během odpoledne od západu bude přibývat oblačnost a večer už bude zataženo. Nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů zítra, na horách 13 až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici v obci Bohdíkov v okrese Šumperk je vážná nehoda, havaroval tam motorkář. Záchranáři už jsou na místě nehody, provoz je tam částečně omezený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Hvězdné návraty.
4: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil první říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
5: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
4: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
5: Horší je to s tím, takový bílý.
4: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
5: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
4: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
5: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
4: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš rej.
2: No jo.
4: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařského královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší, já to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s Patrem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestárne.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodné. Úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju o toho, Jirko, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní
6: na
7: začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. On, to se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
8: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
8: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
8: a přišla
6: a prostě jsem tam
8: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. A pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Jo, ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem zářka jsem. Tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám, protože... a takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru, šli, říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl tři premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervózněl, říkal jsem si, co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušimí.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozbáte to. Vlastně jsou zlaté mušky, očka svatojánské mušky.

0: budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...
4: My jsme jen zpěváci,
5: zpěváci
4: tou

0: Magdě, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
1: Trošku, to už pár let takový, už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, to bylo
1: 65.
2: No, kdy byste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože...
0: A Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já jsem pamatila. Já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že?
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anaka.
3: Anaka.
0: Anaka.
5: Teď se to pěkně bylo.
6: Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: A zase tě nosili v kšiště.
0: No každý, co si zasloužil, že jo?
3: Proto jsem vydržela tak dlouho,
6: že jo? Střískal, že protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No, tak jsi na pěkný fracek taky, já si vzpomínám.
6: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
6: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
6: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
6: Jak to vysoko.

0: nevím ano, dál. Ano, pocem, ano, holka, ano, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední?
1: Já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje.
0: No a víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned po téhle dát. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, domy ani slovy povědět nesvedem, věř

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alkalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl

0: pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
1: Tam byl Karel Kraungartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
0: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
1: No
0: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
1: sama. Právě dohromady jsme hráli, no.
0: Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
2: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měly by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
3: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
4: to
3: jste
4: je pravda.
3: Někde...
4: No,
3: to je pravda?
4: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
3: povídejte.
4: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete... Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí...
3: Tak no, ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Nebo... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
4: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
3: No, povídejte, pane Suchý.
4: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na Žlutých Lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a musela se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak a ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
3: Ano.
4: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
3: Adamky poněvadž... se tenkrát nosili, Adamky.
4: A to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách a já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil, takže...
3: Ale to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
4: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
3: Ano.
4: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
3: Studená.
4: Ta sotva tekla.
3: Ano.
4: To bylo špinavý, že jo?
3: Ano.
4: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a

0: Zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já... tak já jsem skládal na břehu pramínek vlasů. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo?
1: A to bylo na těch žlutých?
0: A to bylo na žlutých.
1: Na těch žlutých.
0: Ano, na těch žlutých. Jsem si tam...
1: To jste zůstal v tričku, ne?
0: Cože?
1: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
0: No. No, to, vy se budete divit, já jsem byl ve dvojím ohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku, že?
1: Ano, takže jste
0: takže
1: to překonal.
0: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
2: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krás.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden, to byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili, no mohli jsme toho prožít víc, bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli, ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on, ne, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No, dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, tak, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál, dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: A takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
3: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je horší varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. On byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: A člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální od no ale zbytku.
4: Oni prostě,
5: souboru.
4: Ale myslím, byli tací.
6: No.
4: Že to nebylo nic jako schválnýho, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se stýkali ani, mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší
4: no,
5: a hodně zdraví.
4: Vy a víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Bílovci na Novojičínsku vznikne nové bytové družstvo. Karviná otevřela nové inhalatorium. Letos bude v provozu měsíc. Herecká asociace dnes večer rozdá prestižní ceny Itálie. Ocenění převezme 20 divadelních umělců. V neděli bude v regionu slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Hezké odpoledne. Bílovec na Novojičínsku založí bytové družstvo, které bude ve městě stavět bytové domy. V první etapě by mělo vzniknout až 18 nových bytů. Založení družstva schválili zastupitelé, potvrdila to za bíloveckou radnici Lenka Gulašiová. Bytové družstvo čekají první administrativní kroky a také zvolení místa, kde bude odstartována první etapa výstavby. S jejím zahájením se počítá už v příštím roce, pravděpodobně v Radotínské ulici. Karvinské solankové inhalatorium v parku Boženy Němcové bude v provozu do konce října. Přes zimu ho město uzavře a znovu otevře na jaře. Před zimní odstávkou pracovníci vypustí vodu z potrubí, aby mráz nepoškodil rozvody. Léčivou jodobromovou solanku budou pravidelně dodávat lázně Darkov, potvrdila jejich obchodní ředitelka Lenka Krotka.
2: Solanka se našla vlastně, když se hledalo uhlí, zjistilo se, že je to přírodní silně mineralizovaná voda, bohatá na soli, jod a brom, která má léčivé účinky. Díky tomu jsme ji začali před více než 150 lety využívat v rámci lázeňské léčby tady v Karviné.
1: Festivalu s názvem Den architektury se letos připojili i Luhačovice na Zlínsku. V neděli odpoledne ve 14 hodin nabízí komentované prohlídky. Pokračuje s detaily mluvčí města Hana Srncová.
3: Městské turistické a informační centrum připravilo dvě komentované prohlídky s podtitulem Příběhy vil, domů a jejich majitelů. Představí architekturu Bílé a Pražské čtvrti a nabídnou také možnost nahlédnout do vybraných, běžně nepřístupných interiérů.
1: V Pražském národním divadle se dnes večer budou udělovat letošní ceny Itálie. Prestižní sošky se udělují napříč žánry, od opery a baletu až po muzikál. V činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová a nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá také ceny za celoživotní mistrovství.
4: Člověče, tam mají ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
5: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
6: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbřišky.
5: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z Pražského studia Epsilon. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v údolích plus 2, ojediněle i přízemní mrazíky. V neděli ráno a dopoledne čekáme jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer už bude zataženo. Nejvyšší teploty zítra příjemné 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuální dopravní varování z Frýdku Místku. Policie a hasiči právě teď zasahují u nehody v ulici Ostravská. Je tam zatím omezený provoz.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 17. hodině, to je čas, kdy se k Lence znovu připojuje Lukáš Kaňa. Zdravím vás, přeji krásné odpoledne babího léta. Máme sobotu 3. října, svátek dnes slaví Bohumil a to je důvod, abychom si dali další písničky na přání, nejen k svátku, ale samozřejmě také k narozeninám, k výročí svatby a tak podobně. Dopisy už jsou připraveny, e-maily také a můžu slíbit, dojde rovněž i na vaše telefonické vzkazy.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
7: A dáme si takovou malou předzvěst toho, co nás čeká už za několik málo hodin. Nedělní ráno a Pavel Bobek.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: Je čas na vaše vzkazy a gratulace, které posíláte na adresy písničky.ostrava@rozhlas.cz anebo klasická poštovní adresa, stále funguje, Český rozhlas Ostrava, hudební pošta, doktora Šmerela 2 702 00 Ostrava. Dnešní první vzkaz dorazil ze Svazu tělesně postižených místní organizace Friedland nad Ostravicí. A to s prosbou o písničku pro dva oslavence. Těmi jsou paní Věra Vojáčková a pan Jan Kozák. Oběma přejeme jen a jen to nejlepší, podepsáno předsednictvu organizace, a já posílám krásnou písničku, o kterou se postará Marta Kubišová.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Dnes v sobotu 3. října slaví krásné narozeniny paní Drahomíra Třeštíková, členka klubu důchodců Horní Bečva. Dlouhá léta pracovala ve výboru tohoto spolku a pekla vždy výborné zákusky a rolády, píšete. Za všechno jí moc a moc děkujeme. Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, optimismus, pohodu v rodině a vše nejlepší do dalších let.

0: Naším pondělním hostem bude spisovatelka Karin Lednická. Ačkoliv se letos rozhovorům vyhýbá, udělala výjimku. I proto, že vysíláme její trilogii jako četbu na pokračování. Jaké další náměty jí v životě otevřel její šikmý kostel a proč nerada poslouchá audioknihy? O tom i mnohém dalším bude rozhovor Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
3: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
2: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 6. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Napsali jste nám, v těchto dnech slaví narozeniny paní Věra Mikulová z Ostravy Hrabůvky. Věruško, k tvým narozeninám ti přeji zejména pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých tajných přání. Podepsána tvá kamarádka Hanka s rodinou z Prahy.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Další přání začíná těmito verši. Pavel dneska 60 slaví, tak ať se směje, zpívá a baví. 60 není žádný věk, jen občas člověk hledá, kde má lék. Elektrikář v DPO, to je jeho svět, dráty, proudy zná je na spaměť. Když pracovní den už skončí, do červené oktávie skočí. Kolárovci, sokoli k tomu a pak spokojeně vzhůru domů. Když nohavica začne hrát, Pavel si ho umí zaspívat. Když se z udírny vůně masa line, Pavel ví, že dobrota už brzy přijde. Tak Pavle, dneska žádný spěch, 60 je přece krásný věk. Ať zdraví slouží, ryby berou, ať starosti tě dlouho neperou. Tak to všechno ze srdce přejí taťka Jirka, mamka Věrka, sestra Marcela a neteř Lucie, také syn Lukáš, dcera Gabriela s manželem Tomáškem a synem Teodorkem. K přání se připojuje celá rodina a známí.

a stále jim to krásně stačí. 60 let lásky, smíchu, někdy také trochu křiku. 60 let to není žádná sranda, děda s babičkou jsou pořád dobrá banda. Ať jim zdraví pořád dobře slouží, ať se jim splní všechno, po čem touží. Ať mají ještě spoustu krásných let a společně si užívají celý svět. Tak to ze srdce přejí syn Pavel, dcera Marcela, vnuk Lukáš, vnučka Gabriela s manželem Tomášem a pravnoučkem Teodorkem a vnučka Lucie. K přání se připojuje celá rodina a také známí.

hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého

0: rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Novinka skupiny Tým ve víkendovém vysílání Rádia vašeho kraje a za chvíli vaše telefonické vzkazy. Volejte linku 596 11 22 66.
2: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ještě jeden vzkaz. Blahopřání poletí také k panu Martinu Liskovi do Petřkovic. V pátek 2. října oslavil narozeniny. Vše nejlepší přeje manželka Iva, synové Maty a Levy, rodina a kolegové z práce. K přání se připojuje a pozdrav stater posílá Horal z Bylíkovy chaty.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Slíbil jsem také telefonické vzkazy, které voláte na linku 596 11 22 66. A pokud všechno funguje, tak bychom teď měli být ve spojení s paní Věrkou z Frýdku Místku. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den, pane Lukašku, a já vás zdravím a tady k tu zdravím ostravskou rodinku a tady k tu písničku posílám k svatku od pondělí Maju Elišky. Milá Eliško do Fulneku, milá Eliško, já ti přeju všecko nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky od toho pejska, ať tě dělá radost. A hlavně to zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání, to ti přeje Věrka z Frýdku s Petrem. Moc krát děkuji, pane Lukášku, že jsem se dovolala a hezky sobotu, hezky naschledanou.
1: Vám také přejeme krásný zbytek soboty, naslyšenou.

Taková byla sobotní podvečerní hudební pošta, písničky na přání, za malý okamžik regionální zprávy Českého rozhlasu a pak dechovková hitparáda.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel se za týden nezúčastní komunálních voleb. Má soukromý program. Řemeslníci obnovují zítku u kostela v Chlebovicích na Frýdecko-Místecku. Rodiny, školy nebo knihovny po celé České republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. I zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku hezky, slunečno, teploty do 23 stupňů Celsia. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Příjemný podvečer. Prezident Petr Pavel příští týden nebude volit do zastupitelstva obce Černouček, kde má trvalé bydliště. Informovala o tom jeho kancelář. Jako důvod uvedla soukromou zahraniční cestu, na kterou už prezident odjel. Podle Hradu chyba v plánování prezidenta mrzí. V pracovním programu pak bude pokračovat v pondělí 19. října, kdy přijme velvyslance. Volby budou příští pátek a sobotu. Kameníci ve Frýdecko-Místecké části Chlebovice pracují na nové zítce u tamního kostela a hřbitova. Původní kamenná zítka se už rozpadala a hroutila se směrem do ulice. Řemeslníci ji proto rozebrali a teď staví novou, popisuje mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekylová.
3: Stávající zítku jsme museli nechat odstranit, následně očistit kameny a nyní probíhá výstavba nové zítky, včetně zákrytových desek a zábradlí. Na opravu zítky navazuje přesun památníku obětem první a druhé světové války, který bude posunut blíže k hřbitovu k dalšímu památníku faráře Bohuslava Uhlíře.
2: Justiční databáze a weby soudů jsou po několika denním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání anebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwareu. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT systému české justice. Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která chce třeba přivést děti ke čtení, potrvá do středy. Proč je čtení dětem přínosné, přibližuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
4: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno, nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy v údolích na 2 stupně a ojediněle se objeví i přízemní mráz. V neděli ráno a dopoledne bude v regionu jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer pak bude zataženo. Nejvyšší teploty zítra 19 až 23 stupňů, na horách v Jeseníkách v Beskydech 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici 17. listopadu v Havířově u odbočky do ulice v Zátiší právě teď probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Řidič osobního auta tam přehlédl, srazil cyklistu, ten je vážně zraněný. Provoz je zastavený, dejte na to velký pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
6: Vůně podzimu, takové bude téma dnešní noční linky, která se přihlásí po 23. hodině a provázet jí bude kolegyně Jarka Barboříková. Tak tedy zavolejte i vy hodinu před půlnocí na číslo 731 800 900 a nebo pokud máte čas, už teď nám můžete psát přes web noční linky Českého rozhlasu. A pohodový podvečer přeje Lukáš Kaňa.

Krásný podvečer, vážení nadšenci hudby, hrané, zpívané ústy, dechem a především srdcem. Začíná pravidelné velké mezinárodní hudební klání o 12 zajímavých dechovek. Začíná originální soutěžní pořad Chtěl bych mít kapelu Českého rozhlasu Ostrava. A samozřejmě i dnes tu budeme soutěžit o nejkrásnější písničky, které jsem pro vás někde objevil, a bude to tu jako vždy drsné a napínavé až do poslední chvíle. Nebudeme si brát servítky, prostě kdo nedostal hlasy, musí z kola ven. No a tentokrát jsem vyřadil dvě kapely do zlaté hitparády a jednu mezi smolaře. Takže to tu byla vlastně úplná pohodička. Otevřte si láhev s burčákem a kdo nemá burčák, tak s bublinkovou limonádou. Budeme soutěžit a příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica, syneček ostravský. Připravil nového. Jaké krásné skladby se zařadí mezi tři novinky. Tak bude to polka Za Straňanským hájkem a hraje to Javorinka ze Strání. Pak pro vás mám Nádherný valčík na Valašském jarmarku, to nabízí Lidečanka. A třetí novinka bude od slovenské Tejstovanky a ti nám nabídnou písničku Morava je jako Čechy. Vážení porodci, vážené porodkyně, vážená porodčátka, zesilte si rádio na plné pecky, v Českém rozhlase Ostrava právě začíná mezinárodní dechová hitparáda Chtěl bych mít kapelu a ta je tu letos pod tímto názvem 25 let. Se nám představí Javorinka ze Strání. Dechový orchestr vznikl v roce 1894 a tak je jasné, že mají za sebou 132 let trvání, hraní, cvičení, koncertování pro své fanoušky. Prostě jsou tady pořád a jsou nezničitelní a hrdě na svých internetových stránkách propagují kulturní tradice východní části Slovácka. Kdo neví, kde to Strání je, tak je to kousek od Uherského Hradiště na hranici se Slovenskem, čili nazval bych to na konci, nebo spíše, abych neurazil, na začátku velkého světa mezi Velkou Javořinou a Velkým Lopeníkem. A od Javorinky ze Strání si teď dáme se startovním číslem 12 polku Za Straňanským hájkem a na tom CDčku, to má název Chodníčkem šlapaným, tak tam to zpívají Marie Výmolová a Ivana Popelková.

Další novinkou v naší mezinárodní soutěži Chtěl bych mít kapelu bude Valčík na Valašském jarmarku. Václava Krutílka a hraje to Lidečanka. Tady ta dechovka je docela známá, pořádá i každoroční dechovkové show v Lidečku. Sjíždí se tam spousta zajímavých dechovek a samozřejmě i vy, diváci, fandové. Mimochodem, Václav Krutílek získal v roce 2000 od Cambridgeské univerzity diplom za zásluhy o hudbu. Upřesnil bych, že je to za zásluhy hlavně o valašskou hudbu. Takže my si teď se startovním číslem 11 dáme jeho Valčík na Valašském jarmarku a hraje to Lidečanka.

Třetí novou soutěžní skladbou je písnička Jana Slabáka s textem Ladislava Jacury a nazvali to Morava je jako Čechy. A já vám to dnes nabízím v podání slovenské tejstovanky, což je velice zajímavá dechovka, která se specializuje na tvorbu zaniklé moravanky. Morava je jako Čechy, hraje vám tejstovanka a mají soutěžní číslo 10.

A teď, kdo nám jde do zlaté hitparády a kdo mezi dobré smolaře? Do zlaté hitparády odchází zaslouženě Legrúti se smutnou písničkou Kobylský šohajku a také Keramička s písničkou Ty vltavský tůně. Připomínám, že zlatá hitparáda bude 26. prosince, tedy na druhý svátek vánoční, a bude to i náš dechovkový svátek. No a mezi dobré smolaře se odporoučí z minulého vysílání novinka, a to je Věrovanka s písničkou V zábřeze na rinku. Dostala od vás málo hlasů a dobří smolaři budou 19. prosince v 18 hodin a 5 minut. Zapište si to do kalendáře. A pojďme k soutěžícím, tedy ke kapelám, které běsnění vás, porodců, přežili. Na 9. místě je Šumavanka Václava Rožbouda s polkou Na silnici do Prášil, ale jsou tady už dnes po 6., takže pro ně už nemusíte hlasovat. Šumavance přišlo na to 9. místo 1103 bodů, současným kapelníkem je hráč na tenor Jirka Grill, no a my si teď dáme s Šumavankou tradiční původně francouzskou lidovou písničku, které se u nás říká Na silnici do Prášil. Mají naposledy symbolické startovní číslo 9.

Na 8. místě je Zdounečanka, ta je z obce Zdonky na Kroměřížsku. Jsou tady už 50 let a kapelníkem je esklarinetista Rudolf Foltín. Mimochodem, hrát na esklarinet není vůbec jednoduché. Co znám esklarinetisty, tak jenom dva z nich dobře ladí, zbytek jsou falešní hráči. No ale je to tím, že ten esklarinet je velice citlivý nástroj. No a my tady od Zdounečanky máme v soutěži Chtěl bych mít kapelu dnes po páté polečku Až ti zahrají. Zpívají to Věra Stratilová, Miroslav Gloza, Petr Dostál a Zdounečanka má dnes s 1172 bodíky startovní číslo 8.

Na sedmém místě je předminulá novinka od Doubravanky, a to valčík nazvaný Studánka. Zpívají to Jaroslava Průchová a Radka Kmochová. Už jsme se s nimi v naší soutěži Chtěl bych mít kapelu nejednou setkali. Vysvětloval jsem, že jsou to obě učitelky na prvním stupni základní školy, a když je to nebaví s těmi rošťáky, dareby, s malými rozmazlenci, tak zpívají s Doubravankou. Valčík, Studánka a Doubravanka mají dnes startovní číslo 7, a u těch malých dětí musím opravit, že mezi těmi malými jsou i hodné děti.

Na šestém místě je minulá novinka, tedy Bílé konvalinky v podání venkovské kapely. V jednom hodnotitelském mailíku jsem měl poznámku, že z bílých konvalinek udělali trošku odrhovačku. Já si to nemyslím. A schválně posuďte sami a napište, jestli z toho udělali odrhovačku. Venkovská kapela, tak to jsou kluci od Žďáru nad Sázavou a dalo by se říci, že to jsou muzikanti amatérští, ale tuším, že tam mají mezi sebou i nějakého toho profíka. Muzikanti založili venkovskou kapelu v roce 1988, takže tango Bílé konvalinky v podání venkovské kapely má dnes startovní číslo

Tufaranku ze Šakvic samozřejmě nepředstavuju, tu všichni znáte. Když si ji chcete pustit na YouTube, tak stačí zadat do vyhledávače Tufaranka v Českém rozhlase Ostrava. Všem to doporučuju, je tam celý nádherný koncert, který za pár let, co tam už je na internetu, tak ho vidělo asi 67-68 tisíc lidí, teď nevím přesně, jsou to samý rozhlasoví a dechovkoví fandové. A my si dáme se startovním číslem 5 od Tufaranky Polečku Slavíčka hlas Vladimíra Fefra a aranžoval to náš ostravský trumpetista Jirka Tesařík. Na páté místo jim tentokrát přišlo 1327 bodů.

Na čtvrtém místě je Lůžňanka ze slovenské Liptovské Lůžné s kapelnicí a flétnistkou Katarínou Kalmovou. Když jsem je jednou viděl na pódiu, bylo to v Predměry na Slovensku, tak Katarína hrála na tenor a pak jsem se dozvěděl, že zvládá většinu dechových nástrojů. Takže hraje to, co v dechovce právě chybí. A co je hlavní? Lůžňanka má i mladé hráče, takže její budoucnost jako dechovky je velice slibná. S 1403 body vám opět nabízím krásnou polku Ladníček, je to lidová písnička, takže kdo ji zná, pochází třeba ze Slovenska, vzpomíná si na ní, tak si ji můžete s námi zahulákat, můžete si ji zaspívat s mezinárodní dechovou hitparádou. Chtěl bych mít kapelu. Ladníček a Lužňanka s námi dnes soutěží s číslem 4.

A teď prosím, zvukový mistře Hoblíku Marku, pust nám slavnostní fanfárku. Máme tady tři nejlepší soutěžící v hitparádě. Chtěl bych mít kapelu ze soboty 3. října roku 2026. Na třetím místě je v naší soutěži valčík Slunečko zapadá a je to od Galánečky Kamila Bartáka. Už před léty to nahráli na CDčko Večerní dědinu a tady v tom provedení to zpívá Alena Konečná, Rapáčová a Kamil Barták. A ještě připomenu, že autorem valčíku Slunečko zapadá je jihomoravský skladatel Vladimír Pfeffer. Galánečka získala na to krásné 3. bronzové místo 1490 bodů a pokračuje v soutěži Chtěl bych mít kapelu s číslem 3.

je tady stříbro, tedy druhé krásné místo s 1512 body. A to získala Láca Ranka s kapelníkem a skladatelem Pavlem Svobodou. No a to druhé místo má právě jeho polka Prostarků. Její historie je pěkně dlouhá, stará, protože, jestli dobře počítám, tak vloni se teprve dostala na jejich CDčko 50 let Láca Ranky a to té polce už bylo 47 let a ve 14, tedy v časech začínající puberty a prvních kontaktů s krásnými děvčaty, ji složil křídlovák Pavel Svoboda. Polka Prostarků má soutěžní číslo 2 a zaspívají ji Kristýna Němečková a Eliška Rusňáková.

A opět mám zavalenou poštu. Přišlo ohromné množství hlasů pro vítěze soutěže, tedy pro karmínský májovák. A také hodně reakcí, že je dobře, že propagujeme hornickou muziku. Takže my si teď dáme zlatý karmínský májovák a jejich hornickou kapelu, kterou zpívá Oldřich Bura. Májovák je u nás po třetí, přišlo mu 1630 bodíků a to je pořádně neobvykle velká suma. Mají spoustu fandů a mají za to také startovní číslo 1.

0: Všechny kapely, všechny dechovky, plechovky znáte, víte, kdo přežil, kdo nepřežil, kdo šokoval, kdo nás úplně zklamal, víte, kdo zmizel na smetišti historie této hitparády, stálice Českého rozhlasu Ostrava už od roku 2001. Takže my si to teď všechno zopakujeme, to abyste v tom měli jasno a mohli hlasovat pro tu svou nejkrásnější, nejoblíbenější, nejskvělejší jedničku na seznamu 12 dechovek. Se soutěžním číslem 12 vstupuje do naší soutěže Javorinka ze Strání s polkou Za Straňanským hájkem.
1: Za Straňanským hájkem zapadá slunečko.
0: Valčík na Valašském jarmarku hraje Lidečanka a ti mají startovní číslo 11.
2: Na té Valašském jarmarku muziky vyhrávají.
0: Stovanka a jejich Morava je jako Čechy vstupuje do soutěže s číslem 10.

0: Číslo 9 má Šumavanka s Polkou Na silnici do Prášil, ale už pro ně nemusíte hlasovat, takže dalším soutěžícím je Zdounečanka a Polka Až ti zahrají a ti mají číslo 8.
1: Že už dlouho se velice smutné je tvé srdénko.
0: Číslo 7 má Dobravanka a jejich Valčík Studánka.
2: Pod tou naší návsi malá je studánka.
0: Tango Bílé konvalinky hraje venkovská kapela a mají číslo 6.
3: Konvalinek vůně, kolem lesní důně.
0: Polka Slavíčka Hlas v podání Tůfaranky ze Šakvic má číslo 5.
4: Už se šeří, už se stmívá, Slavíčka slyšen hlas.
0: Slovenská Lužňanka s lidovou písničkou Ladníček bojuje s číslem 4.
5: Vyrástol mi pod obločkom Ladníček, naučil se do nás chodit Janíček.
0: S trojkou pokračuje v soutěži Galánečka s Valčíkem Slunéčko zapadá.
6: Slunéčko zapadá, zasí ročním hrádkem.
0: Se soutěžním číslem 2 je tady Lácaranka a Polka Pro starků.
7: Kobylí je pěkná dědina, od jara do podzima.
0: No a číslo 1 má dechový orchestr Májovák a jejich Hornická kapela.
8: Hornická kapela, ta dovede hrát.
0: Přehled soutěžních skladeb znáte, těšíme se samozřejmě na vaše hlasy a ty můžete telefonovat na záznamník 221 555 570 a pokud máte po ruce internetovou poštu, tak můžete psát na adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Poštovní adresa je pořád stejná, chtěl bych mít kapelu Český rozhlas Ostrava Doktora Šmerala 2 a poštovní směrovací číslo 702 00 Ostrava. Celý pořad máte na webu ostrava.rozhlas.cz a pro toto vysílání jedinečné rozhlasové mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu jsem si mimo hodnocení na závěr našel zajímavou skladbu Jiřího Grusmana, ostravského skladatele a dirigenta. No a ta nahrávka je z jeho předchozího působení v orchestru Vysoké školy báňské technické univerzity a má to název Mám jiný kabátek. A na té nahrávce to tam hraje nejen tento orchestr, tedy Vysoké školy báňské technické univerzity, ale také orchestr z polského města Rybník. Je to tedy společné přeshraniční kamarádské dílo. A u té nahrávky se vypilo spousta dobrého pití. Pohodový podvečer s krásnou hudbou vám všem přeje ostravský syneček a dechnář Artur Kubica.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: 19 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze na příští rok. Umělou inteligenci v práci už využívá v Česku více než polovina lidí. Čeští fotbalisté se večer v Lize národů představí ve Španělsku proti mistrům světa. Zítra bude v regionu slunečno, teploty kolem 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová, přeji hezký večer. Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu, snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
1: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí, aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by zhruba 3x tolik. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%. Před 2 lety to byla přesně třetina. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádějí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas navíc na jiné aktivity. Vyplývá to z průzkumu ČSOB Index inovací, který se konal mezi 1000 dospělých. Frenštát pod Radohoštěm zatím nenašel zhotovitele Cyklopointu. Už do druhého výběrového řízení se nepřihlásil ani jeden uchazeč. Stavba nového prostoru pro cyklisty tak nezačne dříve než v příštím roce. Radnice v místě plánuje přístřešek, stojany i posezení.
3: Součástí by v budoucnu mohly být i nabíjecí stanice pro elektrokola. Cyklopoint chce město postavit v místě bývalé azylové ubytovny, kterou přednedávnem zbouralo. Z Frenštátu pod Radohoštěm Klára Křižáková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté narazí v Lize národů na nejtěžšího možného soupeře. Po prohrách s Chorvatskem a s Anglií nastoupí večer v Ovidu proti úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska. Premiéru v českém dresu si může připsat německý rodák Ryan Nadery, který se po vyřízení administrativních náležitostí připojil k týmu. O útočníkovi skotských Rangers mluví záložník Alex Král.
4: Už v tréninkách bylo vidět, že kvalitu má, je rychlý, dobrý zakončení a samozřejmě jsme ho přivítali tak, jak přivítáme každého hráče. Jsme jedna velká rodina a děláme všechno pro to, aby se u nás cítil co nejlíp.
1: Zápas českých fotbalistů ve Španělsku začne ve 25.40. Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno, teploty 9 až 5 stupňů, v údolích plus 2 stupně. Ráno a dopoledne bude skoro jasno, během odpoledne bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ještě důležité dopravní varování. V ulici Frídecká v obci Václavovice na Ostravsku vyšetřuje policie nehodu 2 osobních aut. Projíždí se kyvadlově a zranění tam nejsou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné Hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já.
2: Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
3: Dobrý den, vítejte na Kačině.
2: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná Hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
3: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. Byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
2: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné Hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
4: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná Hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná Hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná Hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou Horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné Hory až po Kačinu.
2: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
3: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Kotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura sloupy. Však se také Kačině říkalo v době chodků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů. Ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
2: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
4: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOM, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Jsme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál, on si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem, takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina těm a pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků. Oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny a nad Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasný záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy od kojení, vidíme tam před kojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: A já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřilo novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval. A novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora. A vlastně na konci té obory, na kopečku, uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground, no pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí. A ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tedy tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal to arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak to se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme.
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel, posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to taky je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: Když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn na jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci Vržinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřelo, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukové dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak, abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: Je to jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hraběc vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny a v tom jezdil protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich malbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: My jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jedu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci, velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnešní téma rozhovoru by mohlo být slavnostní, protože jsem ho natáčela u příležitosti oslavy 20. narozenin organizace, která podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání. Bude tomu tak? O jakých metách mety můžeme mluvit u dortu s 20 svíčkami? Meta oslavuje 20 let působení. Všichni říkali, ano, je to 20 let práce, je to 20 let změn, ale jednoho poslání. Jaké je to poslání? To je otázka pro ředitelku Zuzanu Papáčkovou.
2: Poslání nebo vize, něco, o co nám jde, proč jsme metu zakládali, je, aby každé dítě, každý mladý člověk, který chce, bez ohledu na to, odkud pochází nebo jaký je jeho první jazyk, tak aby měl možnost studovat, dostat kvalitní vzdělání a rozvíjet potenciál.
1: Meta se 20 let nevzdávala své vize pomoci a podpory. To, co se měnilo, jsou podmínky a způsoby. Třeba 15. narozeniny Meta oslavovala s 15. dorty, živou hudbou a s novou kampaní Jako ty. Letošní 20. oslava je jiná. Sladkosti sice stále chutné i skvělé a pogratulovat přišlo i hodně klientů, partnerů a spolupracovníků. Ale debata o přístupnosti středního vzdělání pro mládež s migrační zkušeností dala oslavě skoro pracovní ráz.
2: To téma je naše advokační priorita, takže kde můžeme, tak to tematizujeme.
1: Debatu realizovali spolu se Združením pro integraci a migraci, ze kterého Meta v roce 2006 vznikla.
2: Tak jsme vlastně spojili příjemné s dvakrát užitečným, protože užitečné je to téma a užitečné bylo to, že vlastně jsme mohli se rozdělit o ty náklady. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak na tom budeme v příštím roce, tak nám přišlo vlastně nepatřičný utratit 10 000 za oslavu, ale zároveň jsme to chtěli nějakým způsobem oslavit, což se stalo.
1: A bylo i letos veselo. Vážnost údajů vztahujících se k přístupnosti středního vzdělání pro mládež s migrační zkušeností to nesnižuje. Martina Škrdlantová, vedoucí advokačního oddělení v Metě, nezapomíná zmínit, že v minulém školním roce 25-26 je ve věku 15 až 19 let 74 135 mladých migrantů. Z toho je na středních školách jen 29%. Takže 7 z 10 mladých lidí s migrační zkušeností v tom věku není u nás na žádné střední škole.
3: U českých dětí víme, že asi 90%, možná i více z nich, pokračuje po základní škole na střední.
1: Proč se to děje? Oni nemají zájem nebo nejsou schopni?
3: Na vstupu do té střední školy stojí obrovitá bariéra, neznalost toho jazyka. A to je ten veliký problém, kde se ho máte naučit, protože u nás v našem vzdělávacím systému není žádný prvek mezi základní a střední školou, který by umožnil dětem se naučit jazyk rychle natolik, že by byli potom schopní se o to středoškolské studium ucházet.
1: Zvláštním problémem je jednotná přijímací zkouška, která je prý nespravedlivá pro všechny sociálně znevýhodněné uchazeče.
3: I ty děti, pokud se na nějakou školu dostanou, ale nemají ani tam dostatečnou podporu, tak to studium nezvládají, ztrácejí motivaci o něj, předčasně opouštějí ten systém nebo opakují roční. Ty školy nedokončují.
1: Přestože se pomoc a podpora ve vzdělávání ukrajinských dětí uprchlíků legislativně povedly, tato opatření, která spoléhají na Lex Ukrajina, otevírají zároveň několik problémů.
3: nejsou potom dostupné dětem s jiným mateřským jazykem a stejně tak nejsou dostupné ani ukrajinským uprchlíkům s jiným typem pobytu, kteří se potom neřídí vlastně lexem Ukrajina. No a my potřebujeme najít způsob, který by byl spravedlivý pro všechny a který by všem umožnil rovné příležitosti ve vzdělávání.
1: Ten způsob Martina Škrdlantová a tým Mety vidí v úloze krajů.
3: Potřebujeme, aby se co nejrychleji do systému zavedla jazyková příprava na přechodu mezi základní a střední školou, aby ty kraje byly schopné vykonávat tu moc potřebnou koordinační úlohu.
1: Účast bývalých žáků, kteří se dříve učili česky na přípravném ročním kurzu v Metě, byla na oslavě 20. narozenin zvlášť zajímavá a dojemná. Spokojený a klidný výraz měla třeba absolventka roční jazykové přípravy Anna Fotescu.
4: Když jsem přijela tady, tak jsem měla jenom dobrý den a nashledanou.
1: Když přijela do Čech, opravdu měla jenom to. Roční jazyková příprava, pomoc učitelů, matčina péče a vlastní úsilí se podepsali na její dnešní jazykové a vzdělanostní úrovni.
4: Řekla bych, že k tomu patří úplně všechno, co se teďkon zmínila. Každý k tomu měl takovou kapku, která vyplnila pak nakonec moji osobnost nebo do čeho jsem se dokázala dostat. Opravdu to bylo jako pro mě těžký celkově tady tu jakoby dobu překonat nebo i tu jazykovou bariéru a tak, takže vzpomínám si na to teď s úsměvem, ale s tím, že vím, že to bylo jakoby opravdu hodně těžký pro mě.
1: Uplatněný. Jste spokojená s tím, co děláte?
4: Ano, momentálně jsem zaměstnaná, dělám teď obchodní referentku a jsem s tím úplně spokojená. Zvládám jakoby práci na jedničku, komunikuju každý den jakoby se zákazníky, starám se o obchod, používám i to, co jsem si naučila ve škole, takže je to v pořádku.
1: Jestli se rodina už rozhodla o budoucí cestě mimo Českou republiku, nebo jste se zastavili tady?
4: Maminka říká, že by chtěla se vrátit zpět do Moldavska, kde prostě bude mít její klid a tak. Já zatím až na takovou dálku nepřemýšlím, když jsem už takovou cestu prošla, určitě bych ráda zatím zůstala tady v Česku.
0: My a oni.
1: Debata přiblížila podmínky a reálný život migrantské mládeže, která se uchází o střední školu. Ředitelka Mety Zuzana Papáčková nám teď přiblíží, o co letos tato nevládní nezisková organizace usiluje.
2: To, o co my usilujeme, je, aby systém nějakým způsobem nabídl všem, kteří chtějí se dál vzdělávat, tu jazykovou přípravu v rámci ať už nějakého ročního kurzu, což je ten model, co my teď už po 10. budeme realizovat, nebo typem 0. ročníku, nebo nějakým typem 10. ročníku základní školy, ale prostě, aby to nemuseli dělat neziskové organizace, nebo si za to ty rodiny platit 10 až 100 tisíce.
1: Co ten vzdělávací systém udělal během tohoto roku? Kolik pokročili ve vztahu k těm žákům?
2: Jsou nějaké studie od Park Research, že člověk, který má dokončenou střední školu, za svůj život přinese do státního rozpočtu řádově o miliony korun víc než člověk, který má dokončenou jenom základní školu. To je třeba náš velký argument, že to je pro Českou republiku do budoucna výhodné a přínosné, aby to v tuto chvíli řešila. Střední školy zřizují kraje. My v tuhle chvíli se hodně snažíme i komunikovat s kraji. Takže třeba v Jihomoravském kraji podalo Centrum pro integraci cizinců projekt do azylového migračního fondu, kde ten kurz je a dostali ho, takže ty budou ten kurz teď realizovat. V Plzni vlastně se už tím rokem snaží ten kurz nabídnout mladým lidem. Máme teď nového partnera v Pardubicích, Most Pro. V tuto chvíli snažíme se propojovat s organizacemi, které neřeší začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, ale začleňování dětí s jiným typem znevýhodnění. Třeba ve vztahu k jednotné přijímací zkoušce na vlastně výzvu ministerstva školství ve spolupráci se SOFA a Člověkem v tísni navrhli úpravu jazykového znění matematického testu, aby vlastně ty děti, jejichž není rodným jazykem čeština, anebo děti, které mají nějaké znevýhodnění, byly schopny pochopit to zadání, protože ten jazyk je velmi v tuhle chvíli komplikovaný. To je i taky teď hodně naše cesta, že se spojujeme víc do různých koalic a platform, protože vnímáme, že potom ten náš hlas bude silnější, chtít upravit jednotné přijímací zkoušky pro všechny děti s nějakým znevýhodněním je průchodnější.
1: Následující spolubesedník je také mladý, ale patří k řadě odborných pracovníků Mety. Zajímalo mne, co věděl Matyáš Havel o vzdělávání cizinců na začátku práce.
5: Mě do Mety převedla moje vlastní zkušenost, protože já jsem původně studoval čínštinu a rok jsem žil na Tchaj-wanu. Vlastně mám tu zkušenost člověka, který je cizinec v nějaké zemi, musí se naučit ten jazyk, aby mohl nějak fungovat té společnosti. Já jsem studoval na vysoké škole, tak byly momenty, kdy jsem se prostě cítil sám, když jsem vlastně neviděl moc, co mám jako dělat, jak zapadnout do té společnosti. Ale ta osobní zkušenost mě dovedla k práci s cizinci a potom k učení češtiny jako druhého jazyka.
1: A nakolik můžete teď srovnávat svoji osobní zkušenost s tím, co jste zažil ve vyprávění mladých cizinců? Je to totéž?
5: Já jsem měl spoustu výhod z té pozice, že jsem studoval na vysoké škole, kdežto oni studují na střední škole a myslím si, že ten český vzdělávací systém v mnoha ohledech není tak vstřícný vůči někomu, kdo nemá češtinu jako rodní jazyk, tak je tam, myslím, spousta bariér, které prostě ti mladí lidé musí překonávat a často myslím, že jako na to zůstávají sami nebo vlastně si neumí v té situaci poradit.
1: Může Meta poskytnout rady a pomoc všem?
5: Snažíme se hlavně prostřednictvím poradenství pro pedagogy, protože to nám přijde zásadní v tom tématu podporovat pedagogy nebo poskytovat poradenství, protože od těch pedagogů se to potom přesouvá na ty studenty, takže to je jedna z těch cest, kterou se snažíme dělat.
1: Vaše osobní vnímání mladých žáků, kteří nemají češtinu za mateřský jazyk?
5: Každý má ten pomyslný batoh jako naplněný jinými zkušenostmi. Pochází z různých prostředí a s těmi studenty, se kterými pracuju já, tak vnímám vždycky nějakou velkou motivaci se v té češtině neustále zlepšovat. Vnímám prostě nějakou energii a to mě samotného potom dobíjí.
0: My a oni.
1: Dobrý večer, co vy tady?
6: Alena, moc se mi tady líbilo, naprosto skvělá atmosféra, velmi zajímavá diskuze.
1: Proč vás to téma zajímá?
6: Já jsem sama jako dítě uprchlík, který tady prošlo českým školstvím a když jsem to byla malá, tak jsme neznali tu podporu, kterou já třeba znám teďko jako osoba pracující s migrantama a přišlo mi hrozně důležitý sdílet vlastně ty zkušenosti a i vlastně si poslechnout ty příběhy těch studentů, kteří mají podobnou historii jako já, ale měli to těžší tím, že třeba přišel ve starším věku a tak.
1: A dál máme paní?
7: Oksana. Hodně pracuji právě v tom tématu podpory dětí a mládeže, který se snaží dostat na střední školy. Hodně jsem se jako pobavila těmi vyprávěními těch mladých a jsem ráda, že nestrácí naději a budu budoucím studentům přát, aby opravdu nestráceli naději a že je spousta organizací, které můžou jim s tím pomoct.
1: Mně se zdálo, když jsem u vás byla, že tam moc smíchu nebylo.
7: Jo, na tu dobu možná smíchu moc nebylo, ale teďka jsem strašně šťastná, protože všechny naše děti, které byly v bezpečném přístavu, dostaly se nejenom na střední školy, ale i na vysoké. Jsem ráda, že byly takový jako trpělivý a urputný a opravdu už vědí, co by chtěli možná dělat dál. Teď tím, když jenom začínali u nás, tak to pro nich bylo opravdu těžké.
1: Naše meta je, aby meta nemusela existovat. V vtipný závěr, kterým autoři Smety ukazují, že mají blízko k jazykovým chříčkám. Tak ať se jim přání splní. Na příští pořad Mia Oni se těší Goran Kaoljačan.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Český premiér Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Čeští fotbalisté si v Lize národů zahrají večer ve Španělsku s mistry světa. A zítřejší počasí z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Všechny české parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to dnes v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Ruská federace všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení vizitkou současné vlády.
3: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česká republika bezpečnostní rizika zlehčovala. Dopravní podnik města Děčín bude moci lépe organizovat konkrétní spoje a linky v průběhu dne. Získá totiž přehled o počtu cestujících v jednotlivých vozech. Umožní to nové sčítací rámy v nových elektrických autobusech, vysvětlil vedoucí IT oddělení dopravního podniku Petr Turek.
4: Který zasílají online data, takže lidi, kteří s tím pracují, vědějí, kolik lidí je aktuálně ve voze, jestli je ten bus přeplněný, jestli je potřeba v té dopravě počítat výpravou nějakých posilových vozů. Sport.
2: České fotbalisty dnes večer čeká utkání s nejlepší reprezentací planety. Večer nastoupí v Ovědu proti domácím Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jeho Evropanů je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který při dvou posledních výhrách vstřelil 3 branky. Nejen o tom mluvil před večerním zápasem český záložník Alex Král.
5: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěly jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
2: Utkání Španělsko-Česká republika začne v Ovědu ve 20 hodin 45 minut.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno a chladno. K ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě republiky ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy směr Brno opatrně za sjezdem na Domašov na kilometru 175 se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až na kilometr 194, kde se v omezení projíždí jen pravým pruhem. Osobní vozidla zastavují na kilometru 190. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v Krabici. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první padesátce jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na desátém místě v první desíce nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili devátou pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na osmém místě. Sedmá je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český Slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový Slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český Slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníků 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i solového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.
2: Vzpomínám na první setkání, ten večer jsme šli do kina.

0: Pepper.
1: V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
0: Někdy s

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na výměnu součástky bude muset v České republice asi 200 tisíc aut, většinou se jedná o škodovky. Fotbalisté Anglie v Lize národů rekordně zvítězili na hřišti Chorvatska a počasí v Česku zítra polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu, a to kvůli výměně jediného šroubu. V České republice se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou se jedná o značku Škoda. České televizi to dnes řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně se jedná o modely vyrobené mezi lety 2013 a 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný vyjmenoval možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
3: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně pro kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
2: Činoherní studio v Ústí nad Labem poprvé v historii uvede přehlídku všech 5 premiér z minulé sezony. Od zítřka až do čtvrtka tak diváci uvidí například Sluhu dvou pánů nebo Válku smloky. Součástí 5denního maratonu je také doprovodný program, upřesní dramaturgyně divadla Veronika Linka.
4: Budou workshopy pro studenty, různé kulaté stoly, spolupracujeme i s dalšími ústeckými kulturními organizacemi a ten showcase cílí právě na praktickou nebo odbornou veřejnost nejen z Česka, ale snažíme se sem nalákat i německé zájemce o nějaké potenciální spolupráce.
2: Ještě aktuálně z Pražského národního divadla cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře dnes večer získala Lucie Žáčková. Cenu za nejlepší mužský výkon získal Stanislav Majer. Sport. Fotbalisté Anglie rozdrtili v Lize národů v Rijece domácí Chorvaty 7-0. Chorvati tak utrpěli nejtěžší domácí porážku v celé historii. Druhé utkání ve skupině A3 mezi Španělskem a Českem začalo v Ovědu zhruba před 15 minutami. Počasí. V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno, k ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě ojediněle mlhy. Nejnižší teploty mezi 9 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě, během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na jihu Čech, přesněji v Českých Budějovicích, na průjezdu městem v ulici Na Dlouhé Louce brzdí provoz nehoda. U výstaviště havarovala 3 osobní vozidla. Je tam hustý provoz. Zpomalte. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení téhleté dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: Z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože i jednu, i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně můžou být teploty nad nulou, a omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka, no a zase jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschlá listy, vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschlá, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem. Nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějaký květináček, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit z hora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku, všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinou to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších.
2: No. No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: No, teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky, z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka,

0: Potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé čtyři destičky plus čtyři sloupky.
1: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
0: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabičkové a sýkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
1: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
0: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo zvrcha.
1: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
0: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
1: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
0: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
1: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
0: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
1: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
0: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
1: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
0: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zasklo to dobře.
1: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
0: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
1: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
0: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
2: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Pekářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden, 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníku na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Mýty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice začíná sezona respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíše lehké virózy. Rodiny, školy i knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V České republice se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné výrazné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se otepluje. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
2: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
2: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
4: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
2: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy v celé České republice se mohou zapojit do Týdne čtení dětem. 16. ročník tradiční akce potrvá do středy. Pokračuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
5: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Na zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek v republice zatékalo. Opravy budou stát 15 milionů korun. Řemeslníky čeká také demontáž zvonové věže, která je ve velmi špatném stavu. Upřesní stavby vedoucí Jan Grebeníček.
6: Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi místo původního zinku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ráno na severozápadě Čech přibývání oblačnosti a ráno hlavně na západě republiky ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojedinělé i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku jasno až polojasno. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo a hlavně na západě ojedinělé se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lochkov a na Písnici. V tunelech se projíždí vždy jen jedním tubusem. Je to kvůli údržbě v tunelech. Projíždí se bez výraznějšího zdržení. Omezení bude trvat do zítřejšího poledne. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
8: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle to... Tak jo?
7: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
8: No a kde jsem to...
7: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
8: Já už to mám.
7: To jsem rád. Takže můžeme začít.
8: Tak ještě jednou, prosím.
7: Podívejte, nemáme moc času.
8: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
7: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
8: To ale blbost.
7: To bych řekl. Vy máte říct dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
8: Rozumím.
7: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
8: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
9: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
10: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
7: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
7: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
11: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
12: No ale já jsem ho tady nikdy neviděla.
11: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc vezlým rozešli.
13: Tak já už napoju.
14: Vlázni, kam by si chodil? Ty jsi tam přišel, člověče, posadit se, něco si dáš pít, ne?
15: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejet.
14: A co ti mám máti, co klas na srdce, tady poroučím snad já, ne?
15: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
14: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
16: No.
17: Zrovna tady stála, jo?
14: Jídlo, je tam nějaký?
17: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
14: No a dál.
17: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
14: A je ty brev to něco teplýho,
17: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
14: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
17: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
14: Nechceš to, neposlouchej jí. To je takový trdlo venkovský.
15: No ale já musím ty svým.
14: No ale já, odsaď se mečíš jak medák, akorát na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
15: No, o čem?
14: O čem? To je divnej, o čem? Co mistr?
15: Nějaký mistr?
14: Máte snad nějakýho mistra?
15: Jo. Máme.
14: No, vidíš, tak ten, co dělá.
15: No, tak co s ním má být?
14: No, já ho neznám, znáš ho ty?
15: Jo. Znám. No a co?
14: Ale nic.
7: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky, ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
16: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
18: A máma?
16: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
18: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
16: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
18: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš doma a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
16: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
18: Tak tenhle výraz bych nerad slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestarannosti. Promluv, no.
19: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
18: No proč pak?
19: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
18: A když ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
19: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
18: No výborně, poslední.
19: To si vezmi sváteční šaty.
18: Za prvé.
19: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
18: Ty hambáři.
7: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
18: Už seš doma?
20: Tak co škola?
21: Normálně. A ty?
20: A byly už nějaký známky?
21: Ne. A ty?
20: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
21: Jo, měli.
20: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
21: Tati, co si musíš nejdřív odstranit závorky? A to uděláš tak, že...
20: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
21: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
20: Ha, správně. Jak?
21: No, to uděláš. Teda, udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
20: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
21: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
20: No, vidíš, tady u té žádný znamínko není.
21: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
20: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
21: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
20: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
21: Ty mě.
20: Proto? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
7: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
20: Už abych šel.
22: No jo, máme nejvyšší čas.
21: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
22: Ano.
20: A vy taky někam jdete.
22: Jdeme na rodičovské sdružení.
20: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
22: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
20: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
21: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
20: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů. A přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
21: Já jsem přítel školy.
7: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
23: Jiří, vy jste studoval, že?
21: Ano, i tak se to dá nazvat.
23: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
21: Ano.
23: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
21: Ano.
23: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
21: Ano.
23: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
21: No snad.
23: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
21: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
23: To jsme si všimli.
21: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
24: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
4: Maso vyhudíte, zavařujete. Co manželka nesní, to lednice.
2: Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
5: Pozor, pane strávče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
6: Než přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
4: No to stačí, pane strávče, ostatně si dohovoříme, zasedat si síň.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
7: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem, s Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
8: Jirkova.
7: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
9: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
7: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
10: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
11: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic nestalo.
10: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
11: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
10: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
11: To můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
12: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnou kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné, nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
13: Ne.
12: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
13: Nemám.
12: Aha. Čtete si?
13: Jo.
12: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
13: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
12: Před chvíli bylo 6.
13: A kolik je teď?
12: Pořád 6.
13: Že by se zastavil čas?
12: Už jo.
13: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
12: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
13: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
12: Jo.
13: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
9: Jo, jistě. Samozřejmě.
13: Pro mě?
9: No ovšem.
13: Třeba dát mi pusu?
9: Co? Tady tady chodí lidi.
13: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
9: No a nemohla byste omdlít?
13: Já? Proč?
9: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
13: Já ho znám, Lapiducha, no.
9: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala? No. Potom...
13: Já nevomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
14: Halo. Ne, proberte se. No tak,
9: a jak? Tady kouká ještě. No, já to tedy.
14: To nejde.
13: Tak ne.
9: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
13: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
9: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
13: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
9: No, a co?
13: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
9: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: se.
1: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
3: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm.

0: Nemáte si ho všímat.
1: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
0: Když jste ho začal hladit.
1: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
0: No dovolte.
1: No, tak co jsem měl dělat?
0: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
1: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
0: To jistě ne.
1: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
0: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
1: Nedělí,
0: Flory. Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej, chlap. No tak, blbeče mě, jde. Puste mě, pro Kristofa.
2: A neječ, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
3: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
4: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
5: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
6: Opakujte po mně. 29.
5: 29.
6: 37.
5: 37.
6: 22.
5: 21.
6: To máme taky.
5: 22.
6: No to už jsem říkal.
5: 15. 28. A dodatkové 20. číslo 27.
6: Dobr. Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
4: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenal ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
7: Tak jak?
6: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
7: A vyhrál se?
6: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
7: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
6: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
7: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
4: Jiří Šmicr se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
6: První jste vyhrál, dědo.
7: První.
6: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
7: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
4: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
7: Tak naschledanou.
6: Naschledanou.
7: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90.

0: let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Boomerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Soudruzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co, vlastně já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale ten, když já to pustím, no jo.
2: Tady počkej, musíš ale... být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo? No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo? Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: No, koukám a nic, jo?
3: No.
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout, no. Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím! Neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepiču, já koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vysílá Jarka Barpoříková a jsem moc ráda, že dnešní večer můžete strávit se mnou. Podzim je zvláštní roční období. Možná trochu tiší, trochu pomalejší, ale také plné vůní, které člověk snad ani nedokáže zapomenout. Vlhké listí pod nohama, les po dešti, jablka uložená ve sklepě, houby v košíku, kouř z komína a vůně prvního zatopení v kamnech. A někdy stačí opravdu jenom malý okamžik, jedna známá vůně a najednou jsme zase někde úplně jinde. Třeba u babičky na zahradě, na cestě ze školy, v lese s rodiči, nebo doma v kuchyni, kde se pekl koláč. A právě za těmito vzpomínkami se dnes v noční lince vydáme. Budeme si povídat o podzimu našeho dětství. Opouštění draků, sbírání kaštanů, houbaření, zahradách, zavařování, pečení i o obyčejných chvílích, které jsme tehdy možná vůbec nevnímali jako něco výjimečného a dnes bychom je tak rádi vrátili, alespoň na chvíli. Tak si zkuste vzpomenout, jak voněl podzim u vás doma, co jste jako děti milovali a existuje nějaká vůně, chuť nebo podzimní tradice, která vás i po letech dokáže během vteřiny vrátit zpátky? Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka přímo pod téma a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a příjemný poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme 5 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o podzimu. O podzimu, jaký si ho pamatujeme z dětství. Co se vám vybaví jako první? Je to drak na obloze, košík hub, kaštany v kapsách, nebo něco úplně jiného? Ptám se pana Jardy, který volá z Kladna.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou napřímo. Přesně jak to Jaruška řekla, přesně to si představuju. Ty vůni hub, ty takový to, já teda jako takhle, já podzim moc rád nemám, jo, jako takovej. Ale až tu druhou část, takovou tu, kdy už jsou ty plískanice, kdy ty větry podzimní honějí, to mokrý listí po ulicích, to už nemám rád. Ale tenhle ten začátek podzimu, ten říjen, to je prostě opravdu něco krásného, protože ty dny jsou ještě nádherně teplý. Dokonce se dá, minulý týden se dal ještě i do bazénu, protože ještě byly teploty 23, 25. A to je opravdu příjemný. A ty silný rána, to se vydrží, to se přežije. A jinak opravdu houby, jablka, česání jablek, že jo, všechny tyhle ty zahradní, co jsme pěstovali doma s rodiči, jako, my už teď nepěstujeme nic, vypěstujeme trávník, který v létě jsme rádi, že byli takový hice, že uschnou, že se nemusí sekat. No,
0: a, Jardo.
1: A jinak houby, co se týká, tak hub, tak letos teda nic moc, no.
0: A pamatujete si na svůj největší houbařský úspěch?
1: No, tady u nás jsou křivoklátské lesy. My to máme do křivoklátských lesů kousek. Ovšem, dostat se do nich, křivoklátské lesy jsou takový dost nepřístupný, protože se tam nedá zajet a už nemáme fyzičku na to, aby jsme tam došli. A co chodíme tady do těch lesů přímo kolem nás, tak ono je docela opravdu sucho. No, na ten jako párkrát zapršelo, ale počasí je teď hezký, ale na ten les je to prostě málo. Ten les by potřeboval tý váhy víc. A to, že mizí spodní voda, to je pravda. To je jako, já antiekolog musím přiznat, že tohleto vysychání, to tady prostě skutečně máme a musíme se tomu nějak přizpůsobit, no. Bohužel. A jinak podzim, jak říkám, jezdil jsem na kole, jo, to výborný, ještě i motorka se dá použít, když je takhle, takže to je paráda, no, a takže
0: Jardo,
1: podzim.
0: Můžu zůstat, ano? Ještě u těch hub, je nějaké jídlo, které jste dřív jako dítě miloval, které se vařilo pravidelně a dnes už ne?
1: No, houbová omáčka, ovšem moje máma ji dělala takovým způsobem, žádný maso v tom, čistě něco podobně, jako se dělá, tak to dělala i moje manželka, jak se, prostě stejný způsob, jako se dělá guláš, jo, to znamená základ hodně cibule, nějaký kmín a tohle, a na to ty houby, prostě místo masa houby. Ano, takže je to v podstatě takový tmavá omáčka, žádný do toho dávat nějakou smetanu nebo mlíko, to už je pro mě potom nejedlý, protože mlíko a smetana, to je pro mě smetaný, ne, to je ciankáli. Takže je takhle, a k tomu jsem jako kluk, když jsem jako byl v pubertě a prepubertfriend od těch 12 let, že jo, to, tak jsem k tomu dokázal sníst i 30 koláčků knedlíku. No.
0: Počkej,
1: takže to je rozhodně moje neoblíbenější houbový jídlo.
0: 30 knedlíků, to vám nevěřím, Jardo.
1: Prosím?
0: Vy jste říkal 30 knedlíků nebo nějakých speciálních?
1: Ano, 30 knedlíků. 30 koláčků houskovýho knedlíku k tomu, ano.
0: No, to se vás teda teď snažím představit, jestli jste to jí dával pravidelně, tak to teda...
1: No, já si teď dávám knedlíku 5, když teda... A děláme takový dost, no, mají průměr asi tak jakých těch 8 cm, že jo? Skoro 8-9 cm průměr centiák silný.
0: Pojďme zpátky k těm houbám. Třeba houbový kuba, skrup, sušený hub, česneku, majoránky. To bylo dřív běžnou součástí jídelníčku, dnes už ho zná hodně lidí, třeba jenom jako vánoční jídlo. To se u vás jídá?
1: No, to ne. To ne, to určitě ne. Obově, Kuba, ne. Já tu houbovou omáčku a potom třeba kotlety na houbách, jo, když je k tomu masu přijde trochu hub. Bramborečka, polívka, když se do ní přidají houby, no to je pochoutka, to už nemusí být ani druhý jídlo. K tomu si ukrajit dva krajíce chleba a dám si dva talíře, ty bramboračky s houbama a jsem naprosto spokojený. A co se týká toho ještě dalších čistě houbových jídel, tak miluju smaženici. Tu si umím udělat sám samozřejmě. Takže houby, zase cibule, kmín, česnek, s tím se to ale nesmí přehánět, aby se nepřibyla ta chuť těch hub. A vajíčko. Zamíchat pěkně s vajíčkem, no to je kousek chleba k tomu, no to je pochoutka všech pochoutek, pardon.
0: Jardo, tak děkuju za milé povídání, za dnešní otevření noční linky. Přeju vám, ať ještě letos nějaký krásný úlovek v lese najdete a ať vám podzim dělá radost.
1: Já zdravím ještě jednou všechny posluchače. Užijte si podzimu krásnýho, dokud je krásnej, no a potom ho ta zima, no, to už, musíme nějak to přežít zase do toho jara, no.
0: Ano, to už bude jiná písnička, ale najdem si na ní to hezké. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Byli jste spíš děti lesa, zahrady a kaštanů, nebo jste podzim raději sledovali z tepla domova? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu, protože právě vůně podzimu je dnešním tématem. Pan Jiří je s námi, volá z Jesenické.
1: No, to je pro mě.
0: Povídejte, povídejte, už jsme v éteru.
1: No, tak vy se tam bavíte o houbách, že?
0: Ano, no to...
1: No, tak mám před sebou atlas hub, ročník 62.
0: No, nebo obecně, bavíme se o podzimu, Jiří, abychom to ujasnili, ale i houbaření k tomu patří.
1: Krásný podzim, krásný baví léto, pěkně, pikobelo. No, máte to na zemi, to krásné léto. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem dneska byl na těch houbách se podívat, protože jsem nevěděl, co mám dělat s časem. Já jsem žil na hřivy a nazbíral jsem krásné křemenáče osikové. Haló?
0: Ano, posloucháme, takže křemenáče sbíráte dobře. Co z nich potom doma kuchtíte?
1: Já to s tím kuchtím? No tak jako každopádně jsem projížděl od tý Mnichov, tady u Vodna pod Pragerem, a každý se mi podíval do košíku a nakonec jsem o ty houby přišel. Takže se asi musím zase znovu nazbírat.
0: Jakože jste je rozdál, tak to jste dobrý houbář.
1: No, rozdál. No.
0: Máte svoje tajná místa, předpokládám, kam chodíte už spoustu
1: ano,
0: let?
1: Ano, už 35 let. Krásné tajné.
0: Sušíte houby?
1: No, suším houby. A víte, na obyčejných novinách ještě staré rudé právo.
0: Víte no. Co? V dnešní době už houbařům pomáhají různé aplikace a internet. Já vždycky říkám, že nevím, jestli bych se na ně ráda spoléhala, na ty mobilní vymoženosti internetové. No, no a vy jste začal tím, že máte doma atlas. Nosíte ho sebou, nebo si vezmete
1: tady
0: někdy
1: mám,
0: nějaký úlovek a až doma zkoumáte, o co jde, když vás to zrovna zaujíme?
1: 1962.
0: Ano.
1: Nosím ho sebou do lesa. Víte proč? Protože já jsem tak hloupě chtěl na hřibky se podívat a já jsem vždycky sbíral 5 druhů hřibu. To znamená praváka, podubáka, křemenáka, bedlu, jedlou a teda bedlu vysokou a bedlu. Tak a jednou jsem si vzal, já mám totiž 2 ty atlasy huby, a jednou jsem si vzal ten druhý atlas hub, ten modernější, a šel jsem do lesa a jsem se rozhodl, že budu sbírat holubinky. No ale ten atlas jsem měl sebou, tak jsem to pozbíral sebou a přišel jsem domů a já jsem se 5 druhů holubinek si udělal smaženicu večer.
0: No.
1: Vajíčko. Přidává se do toho krupice. Bacha na to, jo? Krupice, dětská krupice. Se přidává do toho. No a ráno o 8:30 už mě vezli do špitálu. Silná otrava. Týma houbama, no. Prostě jsem tam zamykal tu mokomorku zelenou. Takový maličký vírusek
0: no,
1: jenom.
0: Teda. To máte štěstí, no, Jiří, že jste v pořádku. Ano, ty holubinky jsou zrádné. Já bych to taky ráda sbírala, ale taky k tomu mám respekt.
1: Nalili do mě 4 litry nějakého pečiva, jejich lékařského. Ale za 2 dny už jsem se procitnul po kapačkách a byl jsem dobrý, no. Dneska tu rádi žiju.
0: No ano, tak mochomůrka zelená je smrtelně jedovatá, takže to máte
1: no,
0: teda
1: jenom,
0: štěstí.
1: No, jenom, že ho nepoznal v těch holubinkách, no. Ona byla maličká. No a já jsem měl 5 druhů holubinek. Podle atlasu jsem poznal, že všechny jsou dobré ty. Holuby jsou dobré jedle. No jenom, že ona byla taková maličká, ale to bych chtěl i posluchačům říct, že a si dávají pozor, že můžou najít holubinku, tak jak mně se to stalo jako v životě. No a ona je zrádla tím, že vás otráví. No a dneska jsou na jako invalidním důchodě a nějak mi nepracují leziny ani játra, no, ale každopádně už 5 let žiju, pořád je to dobrý. No.
0: Dobře, no tak holubinky no. Nikdy nemají prsten, to je asi takové základní pravidlo. Možná jich dneska přidáme víc, jestli zavolá nějaký další zkušený houbař. Děkuju, Jiří, za váš telefonát, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál, bude hrát kapela Elán. Pro hezký večer, láska moje. No,
1: poslouchejte, já se mám jenom říct, že máte tam ještě kamaráda, kolegu Honzu, no, Jana, nebo jak. Mm-hmm. No. A my teďka vymýšlíme návod na jako na váš pořad. Vymýšlím, on říkal, že se s vama poradí. No a že to, že uděláme taky nějaký speciální návod jako to na to na.
0: No tak to jsem zvědavá, jak to myslíte. V každém případě teda, když jste zmínili jeho jméno, tak kolega Honza mi právě před malou chviličkou poslal fotku košíku plného hub, takže to vypadá, že i on ví, kam vyrazit a vypadá velmi spokojeně. Tak škoda, že teda nemáme my tady nějaký komunikační kanál, kde bychom mohli sdílet fotografie. No tak alespoň si budeme telefonovat. 731 800 900. Volejte, čeká na vás Jarka. Jiří, s vámi se loučím. Naslyšenou.
1: Jo, po ránu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kapela Elán, Láska moja v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme dál v povídání o vůních podzimu. Pan Olin z Kopřevnice se teď přidává. Tak těšíme se na diskuzi s vámi. Vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně po dlouhé době, asi 2 týdnů, nebo 10 dnů, nebo 5 dnů, nevím. Dobře. Podzim, to je jasné, houby. To nebude nikdo diskutovat, že to není pravda. Ale samozřejmě taky jsou jiné vydobytky. My několik roků sportovní klub, turistický oddíl v Novém Měšíně pořádá pro, už bych řekl, takovou uzavřenou společnost, nebo to se tak nedá říct, skupinu lidí, kteří se pravidelně na podzim kolem svatého Václava vydávají na turistický výlet kamkoliv. Jezdívali jsme hodně Vysoké Tatry, pak jsme to začali střídat, tak jsme jezdili Malou Fatru, Velkou Fatru, Jeseníky, Krkonoše a teď před 14 dny jsme byli v Nízkých Tatrách na Chopku, tam už byl sníh, takže máme pár foteček se sněhem. No ale jak jsem říkal, i ty houby, já jsem s rodinou a ještě s kamarádama jezdil do Račkové doliny, do autokempu, to je u Pribiliny. Západní Tatry, tam jsme chodívali na hřiby. Vždycky se jezdívali na týden, tam měla Tatra Kopřivnice takové unibubuňky, vedle byly unibubuňky zemědělského družstva Petřevald, to je tady kousek od nás. Takže tam jsme se potkávali s dalšími jako spiskou rodáky. No a když jsme tam jezdívali, tak jsme jeden rok jsme koupili, nebo kamarád koupil Atlas hub, a rozhodli jsme se, že uděláme ten den, nebo to odpoledne, nebo ten den od rána, my jsme chodili po snídani a chodili jsme přes oběd a byli jsme kolem 2-3 hodin zpátky, že budeme sbírat úplně všechno. Co jsme našli, to jsme vzali do košíku. Pak jsme přišli do toho autokempu, zabrali jsme jeden stůl tam před těma chatkama a vyložili jsme tam všechny ty houby. Samozřejmě mezi tím byli i ty jerovaté, ale my jsme právě měli ten atlas a dělali jsme takzvaný výzkum a průzkum. Tam lidi chodili, odbraceli oči, říkali, no to snad nemyslíte vážně, že to budete jíst. Tak jsme prostě rozdělili. Pravá levá strana byla jerovatá, levá strana byla dobrá, tak jsme samozřejmě ty jerovaté zlikvidovali, ale podařilo se nám tam objevit houbu, jmenoval se to nějaký slizák fialový nebo něco podobného. Bylo to jako klouzek, ale toho slizu na té houby bylo strašně moc. Ale byla velice chutná, dělali jsme s ní smaženici, bylo to výborné. Jeden večer jsme taky, jak jsem si teď, jak přede mnou mluvil ten pán o těch holubinkách. Holubinky jsou vynikající, opravdu vynikající. Co se jako jedno z poznávacích znamení, aspoň holubinek, které my jsme uplatňovali, že chytnete nožičku té houby jako mezi palec a prst a vydloubnete ji. Tam musí prostě dojít k takovému vykrojení té nožičky, nesmí tam zůstat žádný otřep. Když to není holubinka, tak ta noha je takový z takových vláken, takových podelných po celé té délce stopky. A to už není holubinka. No ale nicméně podařilo se nám udělat vynikající smaženici večer, teda k večeru. Ale bohužel nevím, čím to bylo. Jedli jsme to 4 dospělí.
0: No.
1: A 2 z nás, ti dospělí, začínali kolem 10. hodiny večer takzvanou venkovní turistiku. Vybíjeli ven a co v nich bylo, to z nich letělo. Mm-hmm. Hvorem dolem, jak se říká, prostě měli jsme teda strach, že to chytne, jak se říká, játra a podobně, ale nakonec to bylo nějaká, nevím, jestli to přehnali tajně, chodili na nějakou štampru nebo něco podobného, což asi ne, ale prostě nesedlo jim to, ale dostali jsme se z toho.
0: No tak holubinky, to už opravdu chce zkušené oko.
1: Poznat, ano, opravdu znalce na ty holubinky. Tam.
0: A kdo vás učil sbírat houby, poznávat houby?
1: No tak mě to učil tatínek. U nás na Jižní Moravě jako těch možností tam začíná. My jsme jezdívali vždycky s ním na motorce do chřibů. Chřiby, to víte, Buchlovice, to je taky před těma chřibama kousek ve Vřecovicích. Tam jsme vždycky přijeli na motorce odpoledne. Zapadli jsme do lesa. Byly tam takové místečka, o kterých jsme věděli. nazbírali jsme plnou tašku semenáčů, dělo se domů, sušilo se, smažilo se a bylo to vynikající. Ještě k těm Tatrám bych jednu věc. Měl jsem tam, když si, já mám, pořád mám nějaké bejsky. Teď mám Korinu a tak dále, tak to je jedno. Ale tenkrát jsem měl Alku, to byl německý ovčák, Fenečka. A měli jsme jedničky na volno. Ona byla poslušná, protože jsem s ní měl i zkoušky udělné. Jak jsme tam chodili po těch houbách, najednou se rozběhla. A v dálce jsem viděl medvěda. Tak jsem zavolal Alko zpátky, stůj ke mně. Přišla teda a my jsme se tak dechovali z toho místa, z houby na houby, otočili jsme se a valili jsme pryč. Protože ten medvěd tenkrát nebyl tak rozšířený, jako jsou teď. Takže to nebezpečí na těch houbách, hlavně v těch Tatrách, tam je to jako dost veliké a výrazné. Takže na to si taky člověk musí dávat trošičku pozor.
0: Dobře, Olene, no, tak měli jsme to...
1: A teď ještě já jenom v momentích. Byl jsem předevčírem na Hřibech na Horní Bečvě. Tam mám kolegu, to je, jak já říkám, že to je starosta myslivců, on to tam zná všechno pěkně, takže ukázal mi jedno místečko, no úžasné. Je fakt, že jsem tam byl před 14 dny, nic, ale teď jak jsme tam byli, byli jsme čtyři dohromady, vzal jsem kamarády nějaké, všichni jsme měli plné košíky.
0: Olene, tak já vám přeju, ať vám dál holubinky dělají radost, ať chutnají, ať košík nezůstává prázdný a podzim je přesně takový, jaký ho máte rád. Děkujeme za zavolání a loučíme se.
1: Taky, to přeji taky všem, ať mají plné košíky a hlavně těch pravých hub.
0: Přesně tak.
1: Ono každá houba je jedlá, některá jenom jedenkrát, takže pozor na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady další část dnešní noční linky, věnujeme se vůním podzimu. Zatím jsme nejvíce mluvili o houbaření, uvidíme, o čem bude vyprávět pan Bohumír. Vítejte.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: No tak jak vypadal dříve obyčejný podzimní víkend u vás doma? Práce, výlety, návštěvy, pečení?
1: Na Krchově, my vidíme, jak se říká, na Krchově, kolem nás je les. Do lesa to mám tak, já nevím, tak kilometr, no přes pole. Ale já už jsem v pokročilém věku, tak já akorát chodím na mes.

0: to, co dovezli nedávno, tak z toho jsem udělal vynikající, mám recept na pomazánky, na topinky, nebo na sádlo, na chleba jako. A teďka ty bedle to dělám většinou jako přírodní řízek, kmín, sůl na oleji to, a to mám velice rád. A když jich je hodně, těch bedel bylo hodně, tak vezmu 5 sáčky, nastrkám to do toho, vždycky jednu, zavřu sáček, dám 5 vrstev prostě, aby když tu várku vezmu, aby z toho měli aspoň 2-3 lidi něco. A teďka jsem, jo, a včera kluk šel domů, on chodí přes pole, tak donesl, hlásili, že našel 49 křemenáčů. A tak, ty sušíme. Já dneska svítilo sluníčko, tak máme takové velké plechy, tak se to dalo na sluníčku. No, možná zítra má být zamračeno, tak to máme tu sušičku. Když to nepůjde, tak to hodíme do sušičky. Takže letos máme hub dost. Já?
1: Tak, ale to je dobře.
0: Macha, no. Macha je zahradnice soukromá, tak ta nám dělá různé kytice a to já mám hrozně rád.
1: No a přesně na to jsem se teď chtěla Bohumíra zeptat, to snad není možné, jak my čtete myšlenky. Jestli si pamatujete, jak jsme třeba dříve dělávali podzimní výzdobu ve škole, nevím, jestli ještě dnes se to dělá, že jsme dělali různé výrobky z kaštanů, žaludů, šípků, barevných listů a podobně. Pamatujete a děláte ještě i teď třeba tu výzdobu?
0: No jistě. Jistě, bez toho to nejde. Já jsem z vesnice, já pocházím z vesnice a syn, co má manželku jako Štěpánku, tak ta právě, to je pravá aranžérka, ta to krásně umí, všichni uchválí. A tak vždycky, když má někdo narozeniny u nás doma, tak donese hlavně babičce krásnou kytici lučního skvítí. Neříkám, že by voněla, ja? Ale tam je všecko, co máme ten na louce, nebo u lesa, jako ja? To je krásná kytica a ona ty kytice dělá aj pro na zakázku, jako já, nebo i svatební kytice dělá, truhlíky zdobí a takový. No, to jsou vám věci, co se dají dneska dělat a co vás, jak si pohladí po duši, ja? A voní, ta láska hlavně z toho, ta láska, ta práce, kterou děláte z lásky, tak ta voní, víte?
1: No, to jste řekl hezky.
0: Co by vám ještě řekl?
1: Můžete říct, jestli jste dělali u vás doma z podzimních plodů nějaké syrupy, marmelády, čaje?
0: No jejda. V loni jsem potkal dlouholetou kamarádku ve Štarnově a ona měla plné tašky čehosi. A já říkám, prosím tě, Majko, co to máš? No šipky sbírám, šipky suším celé rodině. Ja? A jak to děláš? No mlínek na maso dá velkou šajbu, ty šipky tam rozdrolí, potom dá plech, pečící papír, to tam vysype a na 100 stupňů, 2 hodiny, nechá to pak ustát, no tak jsme to udělali, jako já s manželkou. A na druhý den, myslím, 50 minut a tak jenom tak do 100 stupňů, vynikající. Řeknu vám, že 2 sklenky omia a já většinou ten čaj přírodní, já mám asi 49 druhů čajů, jako já, bylin, jako. To většinou si dělám ty čaje já. Manželka kupuje, to je plná harmara těch kupovaných čajů, ale já si dělám, máme takové sítko do hrnka, já, no to jsou vám krásné čaje. Kaštany taky sbírám, já si dělám z kaštanů tinkturu. Já už do lesa nechodím, protože já mám velký pády. Víte, mě stačí jenom zakopnout o nějakou ostřižinu plazivo a já bych vám kůže vyletěl, jak mě zabolí v koleně. No,
1: dobře.
0: To jsou taky věci.
1: Bohumíre, no tak hlavně na sebe buďte opatrný, nikam neskákejte. Naopak, pohodlně se usaďte, zejména večer se nechte opečovávat.

0: třeba nám, že vám budeme dělat společnost, hrát hezké písničky, jestli u sebe máte někoho, ať vám udělá dobrý čaj. A pojďme si společně vychutnat písničku od Karla Plíhala. Dlouho jsme ho nehráli, tak si ho pojďme připomenout, jeho akordy právě teď. Ať se vám daří, loučíme se.
1: Naslyšenou.

0: Vzpomínáte si, jak jste jako děti poznali, že už opravdu přišel podzim? Podle počasí, školy, zahrady, nebo se u vás doma dělo něco výjimečného? Paní Anička z Miroslavy bude odpovídat. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný večer, nebo krásnou noc přeji vám, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům. No a já bych nerada, aby se to zvrtlo jenom na ty houby, na podzim, protože já si vzpomínám, jak jsme opravdu, neměli jsme ty pytle, jak to je v těch na hlavách, jak to je v těch hladových obrázcích, ale pekli jsme ty brambory na tom bramborovém poli. A hlavně si vzpomínám, jak jsme měli takovou sýpku a tam byly hromady obilí, protože maminka i bratr pracovali jako dítě, když jsem byla, pracovali v jednotném zemědělském družstvu a byli deputáty a taky jsme měli záhumenek, kde jsme pěstovali obilí a do toho obilí se dávaly hrušky, které tam uzrály. No a nejkrásnější vzpomínky mám na to, protože v žádné domácnosti, co si pamatuju z naší ulice, kde jsem z venkova, nesměl chybět v kamenném hrnci povidla, která se vařila v tento čas. A já si vzpomínám, jak tady u jedněch sousedů pán měli takovou komoru na dvoře a tam to měl speciálně upravené kotel a takové míchadlo, to se jenom drželo a tam a zpět a dole se točila taková hvězdice dřevěná, opracovaná z dubového dřeva, tvrdého, a tím se míchalo, prvně se uvařila taková rozvárka a ty sousedky všechny tam přišly s košíkama těch švestek a s košíkem dřeva. No a věnovali se, a už to paní Koupková měla rozpis, kdy která žena přijde s těmi švestkami a uvaří se ta povidla. A to bylo pro nás, to byly pro nás hody. Pan Koubek nám ze dřevěných třísek, které tak trošku ohobloval, ořezal smírkovým papírem, to opracoval a měli jsme z toho lízačku. My jsme do toho kotle pořád strkali ty špejle. No a lízali jsme tu rozvárku, což bylo parádní, u toho se povídalo a bylo to příjemné. A taky si vzpomínám, že jako děcka jsme dělali draky. No ale tehdy jsme nekupovali nějaké papíry speciálně, nebo že by se to dalo koupit, to si nepamatuju tehdy. Tak z novinového papíru, doma jsme měli režnou niť, špejle jsme svázali, já nevím, 3-4 špejle se svázali, no pak se to udělalo se z hladké mouky a z vody takzvaný kvásek a to se zlepilo, ty noviny se omotaly, ty špejle se tím pokryly těma novinama, no a tím kváskem se to přilepilo, no a pak se tam provázek nějakej a na to se uvázali takový ty střapce z novin nastříhané, no a špulka s tou režnou nití a už jsme šli pouštět draky za humny. Takže to jsou takové moje vzpomínky. Říkám, to ovoce se sklízelo a já jsem teda už v mém věku nebo v mým ještě před 2 roky, protože letos teda švestky nebyly vůbec, ale tak jsem sušila doma švestky a jabka jsem sušila a pokud bych to měla, tak bych to dělala i teď. Jo, a taky jsem si dělala výzdobu ze kukuřičného šustí a pěstovala jsem na zahradě takové ty oranžové, já nevím, mochyně se to jmenuje, takové kloboučky nebo srdíčka uzavřená a z toho jsem si dělala kytice a k tomu z toho šustí se dělala taková krajka, se to ohlo a svázalo se to, no byla to nádherná podzimní kytice.
0: Tomu se říkalo židovská třešeň, mochyně.
1: Ano, ano, mochyně, tak. No, takže to jsem pěstovala a to jsem vázala si potom to tom kytky a vím, že jsem jednou to sousedce nesla a to jsou takové ty podzimní. A dělávala jsem si taky takový stromeček, to jsem měla základ v květináči s sádrou zatavený takovou hůlku a na tom byla pletiva, králíkářského pletiva, takový udělaná koule, v tom bylo seno nebo sláma a do toho jsem potom spichovala různé ta, tu jsem měla omotané jutou, ten květináč, aby to bylo takové a ovázané mašlou a to jsem měla před domem líst. V tom byly kaštany na špejlí, různé šípky, lupe, listy z javoru a prostě takovou podzimní výzdobu. Tak to jsem si všechno dělávala taky. A víte, co jsem měla velice ráda na podzim, když jsem mryla zahradu. Já jsem to milovala. Mně se to tak velice líbilo, když ta zahrada byla zrytá, tak ta půda byla taková pěkně navrstvená, jeden rýč vedle rýče, jo, ta položená ta půda. No bylo to, a ta vůně toho té zryté půdy čerstvě, no byla to paráda. Ráda vzpomínám, pokud byl takový ten podzim, nebyly ty plískanice, nebylo takové to lezavé, jak se říká, počasí, tak ten podzim jsem měla ráda a mám ho ráda. No ale už nějaký ten křížek na bedrech a ledas, co je omezené, no takže jsou už jenom vzpomínky.
0: Ano. Já myslím, že to je dobré vzpomenout právě ty práce na zahradě, hrabání listí, sklizeň, zazimování rostlin, možná ano, příprava ano. Dřeva, i to ano, patří k podzimu.
1: Ano. To všechno k tomu patří, takže takhle to je, no takže.
0: No a vy patříte zase neodmyslitelně k naší noční lince, paní Aničko, tak vám děkuju, že jste se zapojila i tentokrát, že jste nás pozdravila, přenesla jste nás do času, kdy se vařívala povidla, já jsem si úplně vybavila tu vůni, kdy se to celou noc vařilo v tom kotli venku a
1: ano.
0: Vlastně
1: ano.
0: Ani nevím, kdy to přestalo a kdy už.
1: Ale víte, a teďka už se to dělá z toho taková atrakce, protože jsem slyšela zrovna, a myslím, minulý týden na brněnském rozhlase, že někde tam na Hodonínsku nebo tam někde tak ženy, takový nějaký spolek a dělají z toho atrakci vaření povidel. Dřív to byla normální činnost, jo, v tom, té domácnosti. Hospodyňky měly starost, aby zajistili rodinu na zimu. Zelí se nakládalo, že jo, všechno. A to taky dělám, a snažím se na ty způsoby dřívějšího života nezapomínat a co můžu tak praktikovat. Takže se mějte krásně a dobrou noc a hezké dny.

0: Máme 5 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi 2. hodina noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že jste pořád se mnou. Dnes si společně připomínáme podzim takový, jaký si ho pamatujeme z dětství. Houby, zahrady, první chladná ráda, práce kolem domu, podzimní jídla i drobnosti, které člověku zůstanou v paměti po celý život. A budeme pokračovat i dál. Zajímá mě, co pro vás bývalo na podzim typické. Co jste doma dělávali každý rok? Co z těch starých zvyků vám dnes možná trochu chybí? Zavolejte mi se svou vzpomínkou do zlínského studia. Na vaše příběhy se těší Jarka Barboříková. 731 800 900 je telefon. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo na rozhlas.cz/linka. Napsal třeba pan Václav. Krásná vůně podzimu z dob školních braných cvičení. Podzimní krajina, mokré listí, směs gumy, plastu a potu. Pláštěnka, holínky, plynová maska při pochodu. Když svítilo slunce, výstroj se zahřála a její vůně byla ještě výraznější. A často zůstávala cítit ještě několik dní. Dnes se stačí ucítit gumu a hned si na to dávné brané cvičení vzpomenu. Václave, děkujeme za originální příspěvek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci, tady je noční linka Českého rozhlasu a téma vůně podzimu. Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo? Bylo to prvním svetrem, tmou po škole, deštěm nebo začátkem topení? Na to se teď můžeme zeptat další návštěvy. Halo, halo, kdo pak tam? Slyšíme se? Halo, halo. Tak vypadá to, že máme nějaký menší problém s naší telefonickou linkou, ale když mi dáte pár sekund, tak já ho vyřeším, protože jsem ho identifikovala bezprostředně. Volala nám paní Aneška z Prahy, ta už se teď nedovolá, ale můžu zkusit zvednout.
1: Dobrý večer.
0: Jinou telefonní linku a tam nás čeká...
1: Pan Robert z Olomouce.
0: Pan Robert z Olomouce, tak vítejte a povídejte.
1: Mně se vybavuje, co bylo na tým podzimu hezkýho a je hezkýho. Barevné listy, je takový kouzelný. Tak se mně vybavuje opečené brambory v popelu, to bylo taky primo. Tak když pouštíme občas se synem draka, to je taky primo. No a ještě se mně vybavuje teda ty houby, o tom mluvilo víc, dneska jsem, jako našel jsem mají. Ty žampiony a bedle, takže mám na mražáku, kamarád to našel to ostatní, takže jsme se tak vyměnili, takže bylo by to na mražáku.
0: Dobře, tak kdybychom měli teď houby nechat stranou, tak vzpomínáte se na nějaké podzimní školní dny? Cesta do školy, mokré boty, družina, první chladná rána. Co u vás doma vlastně znamenalo, že je tady podzim? Jak jste to poznal?
1: Tak konec prázdnin, jako, protože to si budeme vyprávět, no ale jinak vzpomínám si na takové ty výlety někdy ze školy, když se někam jelo, tak to bylo taky takový zajímavý.
0: Mm-hmm. Nosili jsme šípky do školy.
1: Jo, pak kaštany. Se nosili kaštany.
0: A pekl jste je někdy?
1: Co?
0: Pekl jste kaštany?
1: No, našel jsem ty jedly, oni jsou totiž dva, jedny jsou normální, jedny jsou jedly a ono to má podobnou chuť jako všechny. Nevím, jestli jste to někdy jedlo. Jako.
0: Jedla. A buď byly nesprávně upravené, nebo mi nechutnaly z jiného důvodu, ale ne, nebylo to nic pro mě. Vám to chutnalo?
1: Mně to připomnalo, mě to trošku připomnalo vlašský ořech, jak by se smíchali s liskovem, ale že tam měl takovou zvláštní chuť. Jako.
0: S čím jste říkal, smíchané? Mě to asi přeskočilo ten telefon.
1: No, vlašské ořechy a máte liskový ořechy a když to smícháte, tak takovou nějakou podobnou chuť to mělo. Jak kdyby od každého trochu se ořechy, protože to jsou dva typy ořechy.
0: No, anebo no a... mi možná někdo připravil ty běžné lesklé kaštany, které máme sbírat na figurky a které jsou nejedlé a které jíst nemáme. No,
1: to jsem neskoušel.
0: To, ani to neskoušejte. Ale možná je dobře, že jste připomněl, že my můžeme připomenout, že kaštanu není rovný, jedle jsou plody kaštanovníku setého, zatímco toho běžného, kterého známe právě z těch škol, tak na jídlo ne.
1: A víte, co se mě Jaruško vybaví?
0: No.
1: Mě se vybaví písničko a dva bylo Daňka Listopad. To je strašně krásná. A pak se mě vybaví ještě písnička, nevím, kdo to složil, Barevný stín, to dříve než přestí ty hor přeletí s ní, Barevný stín, a tak to pokračuje, vlastně hezká písnička. No a pak se mě vybaví Mohelničák, to jsme tam byli se ženou, která už teda není, jsou vdovec, to není žádný stále tajemství, 3 roky to je. No a to se mě vybaví na ty Mohelničáku, takový to romantika, kdy jsme šli spolu do lesa, poslouchali jsme neskotremskou muziku, drželi jsme se za ruce a nejlíp bylo večer, to jsme oba spali v jedném spacáku, žena mě hladila, to bylo tak nádherné, že jsem vždycky spal v náruči a jsem ho hladil taky, protože tam bylo úplně nelibno světě.
0: Dobře.
1: A oni tam tak spali všetci, no.
0: No, tak to jsou krásné vzpomínky. Děkuju za ně, děkuju za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Poslouchejte dál, teď píseň od Lucie Bílé, Karla Gotta, Sen v nás zůstává.
1: Jo, tak moc vám děkuji. Na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Měli jste nějaké jídlo, které se u vás dělalo hlavně na podzim a dodnes ho máte spojené s domovem? Vzpomínáte si na podzimní školní dny? Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo a přichází podzim? I na tyto otázky může odpovídat paní Naďa, která volá noční linku Českého rozhlasu od Brna.
1: No, já za první všechny pozdravuju moc, co poslouchají ještě. Já jsem ročník 33, takže já jako mám trošku jiný vzpomínky. Pocházím z venkova a tak si vzpomínám, že kopání brambor, rytí řepy, dovezení do domu, teď všecko to musel se uklízet jako do sklepa, napřed se chodili sbírat trnky, potom se to vařilo, tak jak paní říkala, tou tyčkou, tomu se říkalo kotulka na míchání těch švestek, že když se vařili, my jsme říkali trnky, že se vaří, no tak to jsme taky chodili jako, jak se říkalo, na lízačku k tetičce jako, no to trvalo skoro 2 dny, než se to uvařilo. No a pak hodně vzpomínám taky na to, to už jsem byla jako starší, už jsem možná chodila do první, do druhé třídy, že pěstovali se tam jako cukrová řepa, tak ta se jako odvážela do cukrovaru, do Hodonína tehdy. No a když se to odevzdalo, tak zase, jak se to, jako ten cukr z toho, nevím, jako ten postup, jak je, tak se zase od tí, co to odevzdávali nebo vozili tam, tak měli možnost si od nich brát na krmení jako dobytka, tomu se říkalo řízky, to byla už ta postrouhaná řepa. No a pak to dovezl tatínek jako na voze, byla udělaná v takové malé zahrádce, byla udělaná jama velká, do toho se to házelo a jak se ořezávala ta řepa, ta druhá zase na krmení, co byla, tak jak se to ořezalo, to listí, tomu se říkalo krky, tak vždycky se nasypalo do toho, naházel tatínek do té jamy těch řízků z té řepy, na to se naházely ty krky zase z té druhé řepy a my jako děcka jsme to zašlapávali. No a tak se to dělalo, až se doplnila úplně navrch a zakrylo se to pak jako většinou kukuřičným, jak se to říká, no, co zbyde, když se pozbírá kukuřice, jako, jste tam?
0: Ano.
1: No já jsem myslela, že neposloucháte. No a to se s tím přikrylo, na to se hodilo trochu hliny a bylo to potom na celou zimu, se ho bral tatínek jako krmení pro krávy. Takže my jsme na venkově měli takový jako zábavy. Ne jako normálně zábavy, ale museli jsme pracovat. Jako. A bylo to takový všecko pěkný. Jako. Já ještě, když jsem chodila začala chodit do školy, tak jsem ještě doma jsem dělala úkoly jenom při Petrovelové lampě. No a psávala jsem na tu břidlicovou tabulku. Takže to bylo taky, jako děte, když to teď řeknu, tak říkám, babi, to není možný, že se to tak, že jste tak jako to dělali.
0: Kéž byste si ji schovala, že? Kéž by člověk někde našel.
1: No, měla jsem ji hrozně dlouho schovanou, no ale potom mám dojem, že můj první syn, on bydlel u maminky potom dost dlouho, no a on si na to jako psával a nejak se mu rozbila. A to mrzelo mě to. A ještě tady mám schovaný, jak jsme chodila do ruční práce ve 3. třídě, tak kufříček, který byl vyloženě teda jenom z papíru obšitý, takový to dá, jako jak bych to řekla, ta jako a i se dělávali z toho velký kufry, tak takový jako malý kufříček jsem z toho měla a do dneska ho mám schovaný teda.
0: Aha, no, tak to je teda. No. Ta tabulka, já se pamatuju, že jsem to viděla, když se na půdě, ona měla takový okraj dřevěný.
1: No, dřevěný rámeček.
0: Aha.
1: Ano, v jednom rožku v tom rámečku byla dírka, a v té dírce byla provlečená takový kožený, jakoby tenký proužek, pázek, na tom byla uvázaná, tomu se říkalo kamínek, čím se psalo, a malinkatá houbička, anebo jako z té jelení kůže takový, a tím se to umývalo, jako ta tabulka. A z jedné strany byla jako hladká a z druhé byla linkovaná. A to mám dojem, že ještě v první třída a ještě v druhé třídě do pololetí, že jsme na to psávali. Jako, bylo to takový zajímavý, no. No a ty podzimní práce, že to jako děti, museli jsme pomáhat rodičům. No, to se nedalo nic dělat, to se jako rušky se sušily, maminka sušila jako třešně, švestky, a co bylo, co jako se dalo posušit, tak to na Vánoce se uvařilo, vždycky říkala, uvařím vám suchánky a budete to mít celý den, abyste viděli zlatý prasátko.
0: Tak to už je vzpomínka na úplně jinou dobu, psát na břetlecovou tabulku, úkoly u patrolejky.
1: To jako úplně něco jiného.
0: Ale víte, a tak, co, jak říkat, zní to pohádkově, ta práce byla tvrdá, život byl těžký, ale...
1: Ano, ale bylo to krásné. Krásný. Celý den jsme byli po ulici, hráli jsme se, nás vychovával zkrátka celá vesnice. Když jsme něco udělali, tak buď nám lépli hned jednu, když to bylo škaredý, anebo by řekli ty, já to řeknu tátovi. No a to jako stačilo tatínek, jenom když se na mě podíval, tak už jsem věděla, že jsem něco vyvedla. Protože byl takový přísný, ale já říkám spravedlivý. Velice jako, sice dostala jsem od něho jenom jedenkrát trošku přezadek, ale jinak jako stačilo, když jsme jedli a mně se něco nelíbilo a on položil jako lžičku do talířku. A jak to trošku kleplo, tak já už jsem věděla, že se něco děje. Tak už jsem byla poslušná. To víte, bylo co? Úplně něco jiného, jak teď. Jako,
0: já jsem byla o prázdninách na zámku, myslím, že Milotice se to jmenovalo.
1: A já jako, my jako na venkově tak neexistovalo, tam nebyla školka, tam žádná družina, to jako naopak ještě, měla jsem mladší sestřenici, no chodila jsem do první třídy, no a neměl ji kdo hlídat, no tak jsem si musela vzít sebou jako do školy. To jako tam tak bylo, jako že když měli jsme tam 4 třídky, akorát, že to byly společně vždycky 2 a 2 ty ročníky. No a když neměl kdo hlídat sestřenice, no tak museli ty starší děti si vzít jako děti do školy, ty mladší.
0: Tak to je neuvěřitelné, to si neumí představit, že by někdo udělal v dnešní době. Paní Naďo, moc děkuju za vaše povídání, bylo to moc milé, originální vzpomínky jste přinesla do dnešního nočního vysílání, budu se těšit, že v tom budeme, v tom hezkém vyprávění pokračovat příště.
1: Nedovolala jsem se.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: Mějte se moc krásně. Všechny zdravím a těch máte zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejných podzimních vzpomínkách. Co jste jako děti dělali pravidelně každý rok? Paní Eva je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, já děkuji za přivítání a zdravím všechny, kdo poslouchají.
0: Tak si zkuste vybavit jeden podzimní den vašeho dětství. Kde jste byla, s kým jste byla, co se tehdy dělo?
1: Mě nedá vybavit, ale jako úplně malá si pamatuju, u nás bývala vyloženě jako domeček sušárna na švédskej. A to okolo tak strašně vonělo. A my jsme jako děti vždycky chodili okolo a oni nám dali takový ty pečárky, takový ještě ty teplý rozpečený švédsky. A to bylo něco tak strašně dobrýho. No a potom tady to jako, protože já jsem vyrůstala ze zemědělství, takže tam pochopitelně byly ty zemědělské práce, že jo. A brambory, to bylo samozřejmě, že když se sbírali, tak se pekly potom v té natě, když se pálila nať, tak se tam pekly ty brambory, zmenili fousy až do víkám. A my jsme měli aleje se švestkama, tak to se trhali švestky a vozívali. Tenkrát Marila z Rokycan je vykupovala. Jo, tak to se tady to všechno. No ale víte co, my jsme taky zelí, o tom nikdo nemluvil, zelí se taky nakládalo. No.
0: Myslím, že už to někdo zmiňoval, ale paní Evo, můžu se doptat, vy jste zmínila švestky a pak pečárky, ale pečárky to jsou přece žampiony a neřekla jste pečárky?
1: No, ale
0: švestky.
1: Tohle to byly ty rozpečený švestky, ty ještě nedosušený.
0: Aha, a vy jste tomu říkali pečárky?
1: My jsme jim říkali pečárky, no. Oni byli ještě teplý, takový šťavnatý, měkký, jo, nebyly to vyloženě dosušený švestky ještě. No a my jako děti jsme chodili vždycky okolo té sušárny. Já už si ani nepamatuju, kdo z té vsi to tam sušil tenkrát, že jo, protože jsme byli malí. A všechny ty děti jsme chodili takhle okolo té sušárny, aby jsme dostali ty švestky. A oni nás kolikrát vzali dovnitř a my jsme tam koukali, oni tam byli takový palandy, jo, a na tom byly ty švestky, protože to se sušilo pro celou vesnici. No, ale říkám, to byla taková vůně, to úplně cítíte, ještě teďko si ji dovedete představit, tu vůně prostě, těch švestek, to je něco, no. No, právě potom zase, tak jsme nakládali to zelí, no, protože my jsme byli 4 děti, tak jsme toho zelí dělali docela dost. No a jako dneska vyndáte brambůrky, tak my jsme na talíř vyndávali kyselý zelí anebo přinesli košíček jablek. Jo, že se celou zimu se takhle...
0: A teď, paní Evo, rozumím tomu, že se bavíme hlavně o podzimu našich dětství, ale teď děláte něco z toho, o čem mluvíme?
1: No, to víte, že zelí nakládáme. Teďko zrovna příští týden jedeme do Křivec pro 30 kilo zelí a už půjde do flašek nakládáno.
0: Ano, taky jsem to zkoušela, dala jsem tam víc kmínu, než bylo potřeba. A dáváte tam ještě ty jablíčka?
1: Jak se... Ne, jenom sůl a kmín. Jo. A přišla, protože si ho teďko nechávám nakrájet, protože jinak jako na tom cetlíku ho to neuděláte tak jemný, jako oni ho nakrájí. No a přišla jsem na to, že když si ho hezky přivezu, prosolím ho, prokmínuju a nechám ho do druhého dne v hrnci, tak ono je takový krásně jemňoučký a pak teprve ho nandám do těch flašek a zapáhnu a hotovo. Jo,
0: dávám budete zdravá.
1: Dávám to do flašek.
0: Ano. Tak no. ať vám chutná, ať vám zdraví slouží, díky
1: kyselému zelí. No, 30 kg, ale každým rokem zmizí.
0: To je dobře. Ano.
1: No, je výborný, to jako prostě domácí kyselý zelí, to je něco. No,
0: už má letitou tradici.
1: No, to červená řípa naložená a kyselý zelí, to je něco, no. To patří k podzimu. No. A jinak já teda jako houby taky to, Ale u nás jako, protože říkám, já jsem byla ze 4 dětí a 3 bráchové, že jo, takže ty chodili spíš s tátou na ty houby. A je pravda, že já, když jsem se tam 3x otočila, tak jsem nevěděla, kde jsem, takže já chodila jenom okolo cesty. No. Ale jako vždycky jsme houby přinesli, no. A teďko tady zase chodějí mladí na ty houby a baba nakládá a suší.
0: Pani Evo, děkuji za to, že jste nám zavolala. Děkuji, že jste s námi teď vysílala chvíli noční linku Českého rozhlasu. Těšíme se na vaše další návštěvu.
1: A vy se mějte hezky všichni a dobrou noc.
0: To bylo krásné slyšet, jak to dřív bylo, jak se dřív žilo. Vidíte, já těším se na další vaše příběhy, protože některé tradice zkrátka stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Podzim má své nezaměnitelné vůně, barvy i chutě. A mnohé z nich nás dokážou během okamžiku vrátit o desítky let zpátky. Vůně lesa, spadeného listí, jablek, hub nebo prvního zatopení v kamnech v sobě často ukrývají vzpomínky na dětství, domov i chvíle strávené s rodinou. A právě za těmito podzimními vzpomínkami se dnes vydáváme v noční lince a volá nám pan Miloš, aby se s námi povídal. Je to tak?

0: se vyrábělo víno, z rybízu se vyrábělo víno, takže to byla taky taková podzemní činnost.
1: Počkejte, můžu se u toho zastavit, takže vy jste se Švestek nedělali jenom slivovici, ale i švestkové víno? Protože...
0: Ne, trnkové víno, ale trnka je něco jiného než švestka, ale na Valašsku se říká švestka trnka.
1: No, ale to už se dnes neslyší tak často. Jak to chutnalo?
0: No, chutnalo to velmi dobře. To bylo nejlepší víno. Taky z borůvek se dělalo víno, jo? To bylo taky dobré. No,
1: no
0: tak
1: teda,
0: to byly vína prostě, ale ještě k
1: to je úplně už zapomenuto, že?
0: No, podzimní vůně chryzantem nebyla připomenutá. Chryzantem je spojené s, jako hřbitovní kvítí s podzimním podzimními návštěvami hřbitovů, že? Tak to jsou taky. A potom podzimní lovy. Na podzim se chodilo, se lovili zajíci, lovili se bažanti a my jako děti jsme dělali nadháněče, za to jsme dostali nějakou trofej potom za odměnu. Takže to byly takové podzimní věci, anebo sjíždění mládeže na internáty po prázdninách jsme se těšili, jsme jeli na střední školu z celé republiky, jsme se sjížděli, tak už jsme se na sebe těšili, pak jsme byli jak jedna rodina.
1: Sjíždění mládeže na internát, trnkové víno, dušičky versus chryzantémy.
0: To je všechno dohromady.
1: No, potom lovy, vy jste studnice podzimních vzpomínek, Milošino. Ale ty lovy, to byla tehdy událost pro celou vesnici. To
0: ano.
1: Si taky neumím představit, že by se dnes tyto akce pořádaly. Dneska se samozřejmě na lovy chodí, ale ta atmosféra a účel je taky úplně jiný, vidíte?
0: To tenkrát to bylo zajímavé na těch lovech. Prostě, jak říkáte správně, celá vesnice se toho zúčastnila. Děti dělali nadháněče s klackama v rukách a lovci lovili, že a tak dále. Pak se to vezlo, ty úlovky byly veliké, jo. No a oni šli do hospody a tam se pěkně napili ti lovci, ale neslyšel jsem, že by se nějak ranili mezi sebou, nebo že by byly nějaké problémy.
1: No, na to jsem právě chtěla reagovat, že si neumím představit, že by někteří dnešní rodiče pustili vlastně ty děti, aby dělali ty nadháněče.
0: Ano, ano. Bylo to trochu nebezpečné.
1: No, trošku víc možná, no. No, tak je hezké, že jste to zakončil tím, že se žádná událost nestala, která by...
0: Žádná událost se nestala, bylo to jako v pořádku většinu. Teda já jsem na nic tak špatnou nepamatuju. Jinak ještě k těm bramborům bych se rád vrátil. Chodili jsme na brigády ze školy na brambory. Jo, tak já jsem třeba například měl za úkol ve sklepě schrnovat to, co mi tam nasypali, prostě dávat to nahromady, jo. To byla taková silná vůně z těch brambor, že to do smrti člověk nezapomene. No a potom jsem měl brambory taky rád na svoji zahrádce, když jsem je tam vypěstoval a rukama jsem to vyhrabal ze země, tak to tak příjemně vonilo, ty brambory, člověk z toho měl úžasnou radost, taky jsem to měřil, kolik to bylo v loni, kolik je toho letos, jo. No a ještě jako hodně malé dítě, kolik mě mohlo být, tak 7 roků, tak jsem chodil na sklízeň řepy. Ta řepa se sklízela kdysi tak, že se to vyoralo, že? Potom ta vyoraná řepa se osekávala. To už bylo obyčejně za mrazu, takže mrzly ruce u toho, tak člověk měl strach, aby se tou mačetou neseknul do té ruky, která držela tu řepu. No a z těch řep jsme taky jako děti potom dělali. Teď se to dělá z dýní, ty hlouvíny, jo. Ale tenkrát jsme to dělali z řepy, že se vydlabali řepu, v ní ten obraz nějaké příšery, do toho se dala svíčka, nosilo se to prostě a strašili jsme se s tím. Většinou ta řepa byla ta červená, ona nebyla červená, ale říkalo se jí burina, taková žlutá řepa, která se používala na krmení, jo. Tak ta svítila nejlepší.
1: Já bych vás poslouchala i dál, já myslím, že vy byste to i dovysílal do té jedné hodiny. Děkuji, Miloši, jsem ráda, že jste se k nám dnes přidal.

0: Rádi jsme vás poznali. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Byli bychom rádi.
1: Děkuji, bylo to pěkné. Moc pěkný program. A ještě vám musím pochválit za hudbu, kterou tam dáváte, protože ta hudba mě osobně se líbí. Dneska rozhlasové stanice, to je jedna veliká diskotéka, ale upřímně řečeno, nemám z toho radost. Kdežto tady se vám podařilo vybírat pěkné melodie mezi tím.
0: A víte co, za tu pochvalu si teď můžete vybrat, jestli mám pustit Valdemara Matušku anebo Jiřího Korna.
1: No, to je těžko teď rozhodovat, a dejte mi toho Korna, ten je méně častý.
0: Dobře, je váš, krásnou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu se pomalu chýlí ke konci. Mluvili jsme o vůních podzimu a dnešní díl noční linky ukončí, završí paní Ema, která volá z Javorníku u Jeseníku. Haló, slyšíme se?
1: V první řadě bych chtěla pozdravit vás a všechny posluchače a hlavně posluchače z Valach, protože jako podzim pro mě nemám ho ráda. Já jsem rak, mám ráda teplo slunce a podzim pro mě začínal tím, že v potoce, kdy jsme se koupali, zašly takové zelené řasy, to už jsme měli zákaz od rodičů. Teď maminka měla velikánskou zahrádku a upravovat záhony na podzim. Já jsem to tak nesnašela, úplně jsem byla to alergická, tak jsem radši šla satníkem sekat dřevo, sklízet uhlí. Když se u nás krouhalo zelí, šlapat zelí půl dne do velkého sudu, no to se byla úplně na to na nervy. Tak jsem to nesnašela, to krouhání a šlapaní. Ale co jsem milovala strašně, když jsme přijeli na paseky na Valach k babičce, oni měli takovou klasickou dřevěnou pec, tam byly rošty, sousedí nosili ovoce, jablka, hrušky a to se tam sušilo. A to tak krásně vonělo a to křižáli se tomu říká na Valachách a to bylo tak dobré. A to jsem zbožňovala tam u té pece skládat na ty rošty, tam bylo třeba 5-6 roštů, sousedí donesli pytle ovoce nakrajeno a jsme to skladali a to jsem milovala, jak se to jako sušilo, tak se zobala. No to je jediná věc z podzimu, na který ráda vzpomínám a milovala jsem tady to strašně. Jste tam? Jo.
0: Ano, já se to snažila vybavit, jak jste říkala, tu pec z rošty, to měli doma, nebo to měli někde vedle ve stodole?
1: Ne, to měli takový, no vedle domku byl takový přístřešek
0: udělaný.
1: Takové
0: sušírny.
1: Z jedné strany se topilo a z druhé strany byly ty rošty.
0: Ano, tak to.
1: A tam se sušilo to ovoce pro celé Valašsko, já říkám vždycky.
0: Byla jsem v Bílých v Karpatech teď před 14 dny v jedné sušírně, jenom mě přijde škoda, že teď je to tam jako atrakce, na kterou se chodí turisté dívat a předtím to byla běžná součást života. Událost, které se sešla vždycky celá vesnice.
1: Děti, a představte si, že to pořád funguje. Ta sušírna pořád tam je na těch pasekách, jo, a když tam přijedu, tak mi to třeba v létě tak se nesuší, že ale na podzim, musíš přijet na podzim, říkám, když to půjde, přijedu a zase budu skladat to ovoce a zobat to. To jsem strašně milovala tady to.
0: Dobře. Paní Ema, musíme se rozloučit, protože čas pokročil. Bude 1 hodina, budeme se přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Takže děkuju. Doufám, že máte radost, že jste se ještě dostala do vysílání.
1: No, bylo to na chlup. Jsem se zase volala časově, protože já přijedu pozdě z Prahy, jsem moc kocká a když je čas, zavolám. Hodně mám štěstí, že se dovolám.
0: Tak. V tom případě se uslyšíme opět příště, ať se vám daří.
1: Krásný podzim všem, i když já ho moc nemusím kvůli té zimě, to mám radši slunce, vodu, teplo jako rak, že? Ale už se těším, až pojedu zase příští rok na Valachy, letos mi to nevyjde. A budu to ovoce sušit a zobat to, ježiš, a tu půlní. To je něco nádherného, opravdu.
0: Paní Emo, děkuju. Dnes jsme společně s vámi otevřeli spoustu podzimních vzpomínek. Od hub, zahrad, zavařování, přes zelí, slivovici, chryzantémy až po chvíle, kdy spolu lidé na vesnici žili možná o něco více než dnes. Moc vám děkuju za všechno zavolání, příběhy i vzpomínky, které jste s námi sdíleli. Přeji klidnou noc, hezkou neděli a ať vám letošní podzim přinese co nejvíce příjemných chvil. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se ještě v tomto týdnu jednou, a to dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
2: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
1: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
2: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
1: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
2: Tak se pochlup.
1: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
2: A kdože?
1: Vašek Vidra.
2: Kdo? Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix,
2: že
3: říká to já
4: schování?
3: Taky.
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. Proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu, že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach. No tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke své tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
6: A je vrchní totál už je tady. To abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve sborovně výpalný?
5: Kolik je 2×2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čeli, no.
5: Mě to oslovíš, Vidra.
6: Sorry, vole, pančeli, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt, vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt, vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova pozdl.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Ale to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Paninko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mý třídy.
6: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Je, pane učitel! Já jsem se opozdila, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A protože jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami, rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano, Vidra.
4: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je 2x2?
6: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, 2x2 jsou 4. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No.
5: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu Liška bystroučka?
4: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Lišku bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo, Janáček, no jo. Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím nahoru přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
6: Je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. 2x2 4.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie. Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře.
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločin a trest. Bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot.
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisky,
2: no,
3: že
2: to mohl jsem si... nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady, mám to nešli.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, vole, to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, viďte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, to jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte podílek třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku. No, no, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No,
4: tak
3: to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
4: No a co?
3: No, no a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že jo, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukli, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, no. To je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunelově stavební spořitelně?
4: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem, ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No, jo.
3: S těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Jsem se nějaký páral, nebo co?
3: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jinýho, ne?
3: Já nevím, co.
4: A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: Já jsem měl poděděl už, jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preiss.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, naschledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich čtyřletým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec. Já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. No. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Jseš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo?

0: koupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
1: No takhle duchaplně si mě před mnoha lety klofnul ty.
0: No vidíš, a stačilo to.
1: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
0: A co ty?
1: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat.
0: Ty jo!
1: No a on utíkal za mnou.
0: Nevrávoral.
1: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
0: Víš co?
1: No?
0: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
1: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
0: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
1: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
0: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
1: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
0: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
1: Se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
0: Ten u těch popelnic?
1: Ne, ten vedle.
0: Ten v té bundě?
1: Jo, ten v té bundě.
0: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
1: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
0: Co namakanej? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
1: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
0: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
1: No, jen pokračuj.
0: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, a tohle to já moc dobře znám, tohle to.
1: Zkušenosti.
0: To jsem teď netahej, teď je řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
1: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka. Se najdou sex bomba, za kterou běhají mladíci.
0: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
1: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
0: Ježiš, už je to tady zase, no.
1: Nenápadně dotýká.
0: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
1: A jak ti vyšila facku? Jak to na bláchovce? Protože jsi štipnul.
0: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
1: To víš, že to vím.
0: No. Jak to, že to víš?
1: Jsem ji štípla sama.
0: A to mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jo?
1: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to jsou takový nádherný kotlety.
0: Tak já jdu odevřít.
1: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
0: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
6: No? Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
2: Taky?
5: Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ty ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Hele. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace, říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol.
5: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.